0: Hit Radio Faktor.
1: Každý ráno, když si vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád.

0: Hi, this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu. On air.
1: Online.
2: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
3: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Hasičům se podařilo lokalizovat požár v Českém Švýcarsku. Podle posledních zpráv se plameny nadále nešíří a šířit nebudou. Plochu požáru se navíc podařilo snížit na zhruba pětinu z původních 100 hektarů. Pokud všechno půjde podle plánu, měli by hasiči zásah ukončit na konci týdne. Zdravotníci registrují další možné nakažené hantavirem, potenciálně smrtelným onemocněním, které se šíří trusem infikovaných hlodavců. Všechny pacienty spojuje plavba na výletní lodi poblíž Kapverdských ostrovů. Zatím dva z nich, pocházející z Nizozemska, viru podlehly. Kruh se uzavřel, Roman Červenka je opět nejlepším hráčem uplynulé hokejové sezóny. Opora pardubického Dynama převzala trofej po dlouhých 10 letech. Vedle triumfu v hlavní anketě se Červenka stal nejlepším hráčem playoff, nejproduktivnějším hráčem základní části a získal i cenu pro nejčastěji voleného hráče utkání. A teď už pojďme k nám do regionu.
4: České Budějovice hledají osobnosti, které si zaslouží cenu města. Nominovat můžete jednotlivce i kolektiv za mimořádný počin, dílo nebo výkon z loňského roku. Návrhy přijímá magistrát do konce května a musí v nich být i krátké zdůvodnění. Loni ocenění dostal herec a režisér Jiří Mádl, mimo jiné za film Vlny i Vztah k rodnému městu. Nakonec ještě počasí, dneska na večer bychom se konečně měli dočkat, dorazí přehaňky, do té doby ale předpověď hlásí oblačno a teploty do 26 stupňů.
5: Krásný den za každého počasí. Beton Těšovice. Dle vašich přání jsme schopni vyrobit cokoliv. Výroba atypických betonových prvků pro města i zahrady. beton@těšovice.cz.
2: Začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem.
6: Snídaně šampionů.
7: 6 hodin, 2 minuty, přejeme krásné ráno, Jasmin.
8: Krásné ráno.
7: David.
9: Ahoj.
8: A Michal.
7: Já se tady směju, škoda, že to nemůžete vidět.
9: Je levitující balónek.
7: Jak to vysvětlit? Jasmin, k mým narozeninám, což je už nějakou chvilku zpátky, tady nafoukla asi 10 balónků. Jeden tady zůstal, růžovej, a on tady levituje normálně nad výdechem topení, jo? A já nevím, jak to je možný.
9: Já jsem si myslel, že když to popíšeš, že to nebude znít tak zajímavě.
8: No zkrátka umíme se pobavit při úterním ránu.
7: Tak doufáme, že i atmosféra taková, jaká je u nás, je u vás. Přejeme krásné ráno všem, kdo jste si nás naladil. Rosé, Bruno Mars a Pate, tím začínáme. Hezké ráno, to je neuvěřitelný.

0: Takhle zní vaše úterní ráno. Rose, Bruno Mars, Apathé. Na Hit Rádiu v 6.06.
1: Za chviličku nás klasicky čeká minuta šampionů. Chceme vědět, jak se máte, jak vstáváte, co dělá celý Česko. Takže po vás budeme chtít tři věci. Jak se jmenujete, odkud jste a co děláte? Nicméně já se ještě teďka nemůžu přestat smát.
2: Co se stalo?
1: Kvůli tomu, co se mi stalo před hodinou. Já nevím, jak se stávalo vám, to mi pak řekněte, jo. Ale já jsem prostě vstala, zvonil mi budík a znáte takový to, jak si přeležíte ty ruce. Jak takový ty mrtvolný ruce pak máte, necítíte je, nemůžete je ovládat, chodíte jak T-Rex, prostě trup se vám hejbe, ale ruce nefungujou. A já jsem nedokázala vypnout ten budík, protože jsem měla ty ruce úplně jalový, prostě nešlo to. Pak jsem to nějak zvládla, že jsem to vzala takhle jak hrabičkama, jak kdybych byla nemohoucí, fakt to jako nešlo. A když jsem se k tomu telefonu dobelhala bez těch končetin, které by nějak fungovaly, tak jsem ještě spadla z postele. Takže můj Kuba měl úžasný probuzení. Já tam byla, jak kdyby se mi zrovna něco stalo, do toho teda ten rámus od toho budíku, který nešel vypnout, pak tam žduchnu na zem.
0: Jasně.
1: To bylo šílený.
0: Ty jsi mi připomněla, mi se tohle stalo, že jsem si takhle přeležel nějak ve spánku nohy a chtěl jsem normálně vstát a když jsem jako ty nohy přehodil z postele a dal jsem si je na zem, tak jsem si zase lehnul, jo. To bylo tohle, ale jestli jsi teda měla takovýhle brutální ráno, nebo spíš brutální ráno pro tvýho kluka, tak já jsem měl takovýhle brutální ráno pro moji dívku, protože já jsem si bral kalhoty, který jsem měl na sebe včera a já mám klíče od auta v kapse, jo, já je vlastně nevyndávám. No. A teďka já jsem je nějak sebral a ty klíče vypadly na zem a podle mě jsem neprobudil jenom jako jí, což jako bylo vidět, ale jako všechny v perimetru třeba jednoho kilometru. To byla strašná rána, co David?
3: Jsem úplně v šoku, co vám se stihne jako udát předtím, než přijete do rádia. Prostě ráno vstanu, vypnu budík, umyju si zuby a jsem tady prostě.
0: Dobře, tak... Třeba bude mít někdo lepší historku než ty, Davide, takhle z rána. Tak nám budete napsat, jak říkala Jasmin, jak se jmenujete, odkud jste, co právě teď děláte, nebo co se vám ráno stalo. 777 937 777, to je číslo k nám. Bereme SMSky, zprávy přes WhatsApp a tohle je další muzika. Kurt Nielsen.

0: Tohle je Kurt Nielsen, taky úterní hit rádio chvíli před 6:15. Přejeme krásné ráno. Tak jaké máme ráno my dvě sesmin, to víte. Probudili jsme všechny v perimetru 10 kilometrů naším vstáváním. David byl v pohodě. Jak to vypadá u vás? Startuje minuta šampionů teď.
1: Lenka po téměř 2 měsících opět v práci po noční a jde to.
0: Mára přepeře, jede do práce a prý má díky nám skvělé ráno. Děkujeme.
1: David Žacler dneska pohoda, jede s dcerou do školy a druhá dcerka má volno.
0: Simona Hradec jde s bráchou do školky a pak rovnou na praxe, studuje kuchaře.
1: Michal Libosváry u Domažlic jede do Plzně na operační středisko policie.
0: Petra Svoboda nad Úpou, její manžel Honza má dnes 45. narozky, tak mu přejeme všechno nejlepší.
1: Všechno nejlepší. Jana Kladno, ta veze děti do školy.
0: Lucka Žíželice má radost, že konečně pršelo a všude to krásně voní.
1: To jo. Eliška z Liberce má dneska velký den, čekají zkouška v autoškole, tak držíme pěsti.
0: Zdraví Martinka, která, jo, jede do Motola. Tak Kača Olomouc, drahoušci, dnes jsem vstávala parádně, pracuji a levituji. Víš, co mi přijde vtipný, Jasmin? My jsme se do té SMSky, já to prozradím, my jsme se do té zprávy trošku zapotali, už když jsme to tady četli předtím, než jsme šli do vstupu. A co se stalo?
1: A stane se to znova.
0: A stane se to znova. Takže to bylo, počkej, Eliška z Liberce má dnes velký den, čeká jí zkouška v autoškole a zdraví Martinka, která jede do Motola, je to možný?
1: Já si myslím, no,
0: já bych možná, já bych asi to. Takhle, no. Alvaro Soler tady je nachystanej. Tak jdeme hrát.
1: Děkujeme za zprávy, jste boží.
0: Jste boží, děkujeme, že to ráno trávíte s náma, že to ráno začínáte s náma. Tak pojďme na to, Alvaro Soler, 6:14, hit rádio, hezké ráno.

0: 6.19, Tiesto, Ava Max. Tohle je úterní Hit Radio, krásné ránko vám všem. Před malou chvílí tady byla minuta šampionů, kam píšete, jaké máte ráno, co děláte. No a ještě tady dorazila jedna zpráva od Very, je podepsaná jako Very. Moje dcera dnes dělá češtinu, maturitu, držte palce. A to je vlastně fakt, protože dneska pokračují maturitní testy a na řadě je literatura. Což je vlastně, když na to vzpomenu, takový velký vzpomínání na to, co kdo napsal v nějaký debce v 19. nebo 13. století. Takový je můj názor na literaturu, omlouvám se. Jak to máte vy s češtinou, nebo jak jste to měli vy?
1: Já jsem češtinu vždycky milovala, takže zrovna maturita z češtiny, ať to byly jako didakťáky, anebo přesně literatura, tak to já jsem si velice užívala. Nepamatuju si nic podle mě, ale tehdy jsem to prošla krásně a dokonce mě to i bavilo, musím říct.
0: Jakože tě bavila literatura?
1: A i čeština obecně, já se v tom vyžívala.
0: Nekecej, tak to já jsem měl vždycky literaturu, ona už učitelka věděla, vždycky, když jsem přišel na řadu a zkoušení a z literatury a knejp, říkám, asi není to třeba, jo? Takže za pět, ale pozor. Pak byla mluvnice, to jsem měl vždycky za jedna, jo? Takže vlastně já měl po každý na vysvědčení trojku, protože já vždycky říkám učitelce, víte, jakoby chápu, že je potřeba znát nějakou historii, ale já radši budu umět pořádně česky, protože to se mi bude hodit víc v životě. A ona vždycky...
2: Jsi si říkal, že bychom si tady mohli udělat takový krátký kvíz otázek na literaturu, vytvořený umělou inteligencí.
0: Hrajete s Jasmin, vy dva Davide. Jo, dobře, ale můžeš se zkusit zapojit.
2: Ne, tohle pokud nebudeš vědět, tak tady nemáš co dělat. Který Jasmin. Literární směr je typický důrazem na city, individualitu a přírodu? Za realismus, naturalismus, romantismus nebo klasicismus?
0: Tak asi naturalismus, ne? Jako naturisti, příroda, to bych asi
2: city,
0: jako...
2: City, individualita a příroda.
1: City, romantismus.
2: Ano, je to romantismus.
0: City. Romantismus.
2: Takže 1-0. Tak...
0: Dobře, tak co tam máš dál?
2: Michal si vyhrnuje rukávy, jdeme na to. Druhá otázka. Kdo je autorem díla Máj? Za A. Karel Jaromír Erben, za B. Karel Hynek Mácha, ano. Za C. Božena Němcová, nebo za D. Jan Neruda.
0: Zařeže Němcová. Tak Mácha, že jo?
2: Je to Mácha. Tak dobře, dejme tomu 1-1. Poslední rozstřelová
1: jak
2: otázka.
1: Jak 1-1, já to měla dobře taky.
0: No ale ty jsi to vyhrál.
2: Pro tu soutěž, Takže jak se nazývá vypravěč, který vystupuje v příběhu jako já? Za A. R-forma, za B. Ich-forma, za C. vševědoucí vypravěč, anebo za D. nezúčastněný vypravěč?
1: Ich-forma.
2: Tak to uzavřeme remízou 2-2.
0: No, no, tak vidíte tak, to. Tak
1: je to 3-2, ale dobře.
0: Tak kolik jste měli bodů, vy kdo s náma hrajete? Cože? Ale jaký i se píše, takhle držíme vám palce dneska u maturity, zvládněte to, to dáte a když tak v září je taky termín, no.
3: Dokonale posekanou zahradu bez práce vám zajistí robotická sekačka Honda Mimo. Odpočívejte, když Mimo pracuje za vás. Zjisti víc na hondastroje.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny gelately různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 Kč. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
6: Znervozňují vás stoupající ceny energií? Už nemusí. Přejděte k ČES a zafixujte si nízkou cenu elektřiny i plynu. Teď je ten pravý čas. Na ČES se můžete spolehnout. Dlouhodobě. Přesně, jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
7: Zahradní centra Unihoby praskají ve švech. Mega výběr rostlin na jednom místě. K tomu truhlíky, květináče, hnojiva a substráty. Unihoby. Vše pro tvé zelené království.
8: Jak vypadaly Prachatice a okolí v 19. století? Vývoj silniční sítě, změny hranic okresu a mnohem více najdete na výstavě Svědectví map od 26. března do 17. května v Prachatickém muzeu. www.prachatickemuzeum.cz.
9: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. komfort@group.cz.
10: Stavebniny Dek přináší mega akci. Při zapůjčení nebo rezervaci profesionální akuzahradní techniky Husqvarna vám nyní půjčíme dvě baterie zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebním Dek platí do 15. května. Tak si půjčte profesionální akuzahradní techniku Husqvarna se dvěma bateriemi zdarma. Více na dek.cz.
11: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
12: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
11: A tak to bude drahé.
12: Kdepak. Za cenu běžného spalováku.
13: BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
14: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
15: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
16: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kbcz.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy, za volantem jezděte opatrně, z jižních Čech v současné chvíli nemáme hlášeny žádné nehody, jezdíte vzorně, což je moc dobrá zpráva. Ať už jedete kamkoliv, přejeme šťastnou cestu.
1: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. Hitradio Faktor.
2: Vzal si dva lízinky, dvě hypotéky, měl z toho nervy, tak začal brát léky, do toho nějaký avantýry, bylo to nad jeho

0: 6 hodin 32 minut. Takhle vám hraje úterní Hit Radio. Hezké ráno. Michal, Jasmina, David s vámi. A David pro nás nachystal ranní update.
1: Ranní update.
2: Eric Clapton ještě nepatří do starého železa, ba naopak, legendární hudebník opět zaplnil O2 arénu. Na jeho včerejší koncert dorazilo na 15 000 lidí, kteří si vyslechli jeho nejlepší hity jako Cocaine nebo Tears in the Heaven. Američané se začínají odklánět od Donalda Trumpa. Podle posledních průzkumů odmítají hned 2/3 americké populace jeho řízení ekonomiky. Většina z nich důvěřuje demokratům, vůbec poprvé za posledních 16 let. Fanoušci cyklistiky už se nemohou dočkat konce pracovního týdne, startuje totiž legendární závod Giro d'Italia. Na programu je letos už 109. ročník, který potrvá až do konce května. Startovat se tentokrát bude v Bulharsku.
3: Jak je ten závod dlouhej? Protože já si to nedokážu představit. Já jsem ujela maximálně 100 km v životě na kole. A jakože...
2: Počkej, 100 km celkem elektrický. Nebo na jeden zásah?
3: Na jeden zásah.
2: Motorka se nepočítá, jo. Hele, ten závod je dlouhej letos 3466 km. Cyklistům na to bude stačit 21 etap. Takže v průměru ujedou za den 165 km.
0: To je neuvěřitelný. Já jsem si to tady pro představu tak nějak daleko porovnat a je to jako, kdybychom jeli z Prahy a do Brna a zpátky 9x na kole.
2: A to nechceš.
3: Nechceš, přesně.
2: No, občas stačí jednou.
0: V jakém směru teďka?

0: Za 5 minut, 6:45, přejeme vám fantastické ráno s Hitrádiem.
1: Možná se vám někdy stala následující situace, asi spíš teda ženám, že si oblíknete tričko a cestou na sebe vám jako je, jo, ale jakmile si ho chcete sundat, tak už vám není a nechápete, jak jste ho na sebe navlíkli. Říkám, že se to děje spíš ženám, protože my máme takový ty zapínající topíčky na ten zip a tak, což chlapi moc ne. A ty jsou úplně nejhorší. A když se to stane doma, tak ten druhý vás z toho může vyvlíknout. Ale já jsem včera byla v kabince, že mě čeká jeden rozhovor, tak jsem si chtěla koupit nějaký hezký tričko, jo. A zalíbil se mi tam nějaký topík. A byla jsem v té kabince sama a já jsem myslela, že tam umřu. Já jsem myslela, že se rozbrečím. Za prvý extrémní horko, visela jsem hlavou dolů, nemohla jsem to přes sebe prostě sundat, svlíknout. Málem jsem vypadla tam z té kabinky. Ještě ten trapný pocit, že jako ty se chceš jít někoho zeptat, jestli ti s tím pomůže, ale nevyjdeš tam na tu chodbu a nezeptáš se, prosím vás, můžete mě vyvlíknout, protože vypadáš už v tu chvíli úplně strašně.
0: A co se stalo teda? Jak je teda možný, že si to tričko nasadíš, ty jako žena, a pak ho nemůžeš sundat?
1: No to mi někdo vysvětlete, jo?
2: Nesmíš mezi tím sníst celou svačinu, že jo?
0: Já jsem si říkal, jestli jsi tam měla mísu bramborového salátu, tak to jako chápu, jo, jestli tam byl nějaký mezičlánek, ale jinak to se nám chlapům nestává.
1: No tak vám by se to určitě taky vstávalo, kdybyste měli tyhle ty typy topů.
0: My to máme trošku jiný, si myslím, možná můžu mluvit i za Davida, než největší peklo je zkoušet si kalhoty teda v převlíkací kabince, protože když tam jsme sami, jo, když tam nemáme, když už teda se vydáme, jo, si něco koupit, tak teďka si samozřejmě vezmeme tu velikost, kterou si myslíme, že máme, jo, takže já si jdu pro to 32, 34, teďka se musíš slíknout z těch kalhot, boty sundat, že jo, nandat, ještě s botama, abys viděla, jak to třeba je, a zjistí, že jsou jako malý, takže musíš se zase oblíknout a jít zase přes celý krám tam a zpátky. Takže já bych chtěl poděkovat vám, ženám, všem přítelkyním a manželkám, který s náma chodíte, protože nám jako usnadníte hrozně tu práci, jo.
2: Já mám řešení, kupuju si už asi 10 let džíny stejné značky a stejné velikosti, takže si je v obchodě už vůbec neskouším.
0: Já jsem si říkal, že bys možná mohl změnit velikost, jako na Havla, jako takhle.
3: Dokonale posekanou zahradu bez práce vám zajistí robotická sekačka Honda Mimo. Odpočívejte, když Mimo pracuje za vás. Zjisti víc na hondastroje.cz.
4: Maxi, ta nová terasa je skvělá.
5: Vínečko, pohoda.
4: A slimáci jsou taky fuč.
5: Zastavte se v Baumaxu. Do konce května terasové prkno premium v odstínu týk nebo káva za 269.
4: A přírodní přípravek proti slimákům Presto za 159 korun.
5: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: Izomat stavebniny.
7: Procvičíme si pár slovíček. Krásná zahradní dlažba.
8: Best Beleza.
7: Nádherná zahradní dlažba.
8: Best Bellissima.
7: Dvě úžasné zahradní dlažby.
8: Beleza a Bellissima od společnosti Best.
7: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
9: První probuzení na moři?
10: První selfie s delfínem.
11: Nebo snad první hrad z písku na pláži?
12: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
13: A auto najdete v Českých Budějovicích dokonce dvakrát. Na pobočce Strachonická nabízíme 450 vozů i hned k odběru. V Krčinově ulici najdete širokou nabídku levných vozů a dodávek. A na obou pobočkách vaše auto i vykoupíme. Otevřeno denně od 9 do 9. Volejte AAA Auto 800 110 800.
14: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní a úsporný Crafter již za 649 900 korun bez DPH a inovativní a výkonný ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH. Neváhejte a kontaktujte autorizovaného prodejce.
15: Autorizovaný prodejce Volkswagen CB Auto. cbauto.cz.
16: Bublinková tancovačka ve stylu Velký Gatsby. Čepřovické bubliny vás srdečně zvou tuto sobotu na bublinkovou tancovačku, kde k tanci a poslechu hraje kapela Pozor Vizita. Stylový oděv vítán. Čepřovické bubliny se na vás těší.
17: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
18: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
19: Ptáte se, jak se stát miliardářem? Stačí kapka. Kapka štěstí a tiket Eurojackpotu. Tak si nezapomeňte vsadit. V úterý hrajeme o více než 1,5 miliardy. Eurojackpot na věky za vodou.
18: Hit Radio.
3: Dobíjte si baterky s Hit Radiem. Vyhrajte víkendový wellness pobyt pro dva spolopenzí v hotelu Residence Vogelsang v hodnotě 10 000 korun. Hrajeme každé všední ráno ve snídani šampionu.
9: Hotel, o kterém si nemusíte nechat jen zdát. Residence Vogelsang u Kašperských hor. Wellness a dobré jídlo uprostřed Šumavy. Residence Vogelsang.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní, v jižních Čechách panují ideální podmínky pro jízdu na cestách, silnice jsou suché, teploty se pohybují nejčastěji okolo 13 stupňů Celsia.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Rádiu.

0: Tohle zbožňuju, snad i vás to baví. David Guetta tedy svým Stones and I, Gone Gone Gone na Hit Radio v 6.53 hezké ráno. A nás by zajímalo, jestli vám poslala někdy babička nebo děda nějakou vtipnou SMSku. Pokud jo, tak nám ji pošlete na web Hit Radia a můžete si díky soutěži s Tesco Mobile vyhrát smartfony pro celou rodinu, dohromady 4 telefony a navíc každý pátek nákup za 10 000 korun v Tesku.
1: To je ta týdenní hlavní krásná výhra, kterou každý týden jeden z vás získá a mimo to každý den někdo z vás vyhraje denní výhru, karty Surikarty. Takže nám napište na web Hit Radia nějakou šílenou SMSku, kterou vám poslali vaši prarodiče, ať můžete vyhrávat. Tu další denní výhru vyhrála tentokrát Kateřina, která samozřejmě dál soutěží i o tu hlavní cenu. Nicméně nám napsala, babička po mně chtěla telefonní číslo do nemocnice a když jsem jí ho poslala, tak mi přišla odpověď, psáno tak, jak slyšíte, thank you very much.
0: Moderní babička.
1: Moderní babička, přesně, to moderní, se mi líbí.
0: Moderní babička, no tak zpráva od moderní babičky vyhrála tuhle denní výhru. Samozřejmě je stále, jak bylo řečeno, v té hře o hlavní výhru a to je nákup za 10 000 korun v Tesku a smartfony pro celou rodinu. Detaily na webu hitradio.cz.
2: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku pro celou rodinu nebo partu přátel.

0: Dokonale posekanou zahradu bez práce vám zajistí robotická sekačka Honda Mimo. Odpočívejte, když Mimo pracuje za vás. Zjistí víc na hondastroje.cz.
1: Máš už plány na jaro? Výlet na kole? Nebo trénink na čerstvém vzduchu? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše. Objednej už teď a užívej si zábavu. Když aktivní jaro, tak Allegro.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
3: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
4: Zase lítáš v oblacích?
5: Ale vzpomněla jsem si na ten let balónem. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
4: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
6: Tak honem, ať vám neuletí!
5: Právě teď je na Allegrii let balónem v akci jen za 3380 korun.
4: Proleďte se třeba nad Karlštejnem, Českým Krumlovem, nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
5: Více o akci na
6: firmanazážitky.cz.
7: Hi, it's me, Rita Ora.
8: I'm Macklemore.
7: I'm Dua Lipa.
9: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
10: On air.
11: Online.
10: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
12: 7 hodina, krátké zprávy a David Jošt. Za pohonné hmoty budeme platit ještě víc. Cenové stropy totiž v úterý opět porostou, a to především u benzínu, jehož nejvyšší cena oproti pondělku stoupne o 40 haléřů. Nejvyšší povolená cena nafty se pak zvýší jen o 4 haléře. Vládní opatření proti prudkému zdražování pohonných hmot budou pokračovat i v květnu. Rozhodla o tom minulý týden vláda. Od příštího roku už zase budeme dostávat účtenky. Vláda totiž schválila návrat elektronické evidence tržeb, a to od 1. ledna. Návrh, který nyní projedná parlament, by měl podle kabinetu přinést do veřejného rozpočtu přes 14 miliard korun ročně. Cílem je údajně narovnat podnikatelské prostředí. Fanoušci fotbalu mají před sebou další velký den, na programu je odveta letošního semifinále Ligy mistrů. Londýnský Arsenal změří síly s Atletikem Madrid. Připomínám, že úvodní duel skončil nerozhodně 1-1. Utkání o finále milionářské soutěže startuje ve 21 hodin a sledovat ho můžeme na obrazovkách Nova Sport. A teď už pojďme k nám do regionu.
13: Hledáte práci? Tábor nabírá nové strážníky. Městská policie hledá dva pochůzkáře s nástupem od září. Zájemci musí mít maturitu, řidičák skupiny B být bez úhoní a projít pohovorem, psychotesty i testy na fyzičku. Přihlášky je možné podat do konce června. Město nabízí stabilní práci na dobu neurčitou, 5 týdnů dovolené a další benefity. Končím počasím, ráno a dopoledne nám slibují polojasno, na odpoledne dorazí mraky a k večeru i zaprší. V maximech naměříme od 23 k 26 stupňům.
14: Krásný den za každého počasí. Beton Těšovice. Dle vašich přání jsme schopni vyrobit cokoliv. Výroba atypických betonových prvků pro města i zahrady. beton@těšovice.cz.
15: Stal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
16: Krásné ránko.
17: Hezký úterý vám přejeme.
15: Snídaně šampionů.
16: Minuta po 7. Michal, Jasmin, David, to jsme my tři. Hezké ráno ještě jednou.
18: Ahoj.
16: Ahoj, no a už v této hodině o 7:30 v Rychlé pice budete soutěžit s hotelem rezidence Vogelsang, víkendový pobyt pro dvě osoby v hotelu u Kašperských hor, a to všechno za 10 tisíc.
17: Tak na to se těšte, to si dáme, jak říkal Michal, krátce po 7:30 a za chviličku se podíváme na nějaký slovíčka, který všichni říkáme špatně, skoro všichni.
16: Počkejme na to, Sia, Chandelier, Robin Schulz a Fastboy.
19: Hit

0: Robin Schulz, Fastboy. 8 minut po 7. přejeme fantastické ráno.
1: Existuje spousta slov, který všichni vyslovujeme špatně, nebo skoro všichni, a možná vás některý z nich překvapí. Přivedla mě na to myšlenka, že když jsem tady vysílala sama nějaký víkend, tak mě poslouchal přítel a naopak mě pochválil, jo. On říkal, ty kráso, chlapi, to oceni, ty si správně řekla Lamborghini. A říkám, jak bych to jako měla říkat. A ono, všichni říkají Lamborghini a to je špatně. A já jsem pak začala hledat takovýhle další slova, jo. Tak třeba italský předkrm. Co myslíte, je správně bruschetta nebo bruschetta?
0: Tak samozřejmě, že tady pro nás Čechy je to správně bruschetta.
1: Ale ano, je to bruschetta.
0: Tak co tam máme dál?
1: Těstoviny, tagliatelle, nejsou to tagliatelle.
2: Víme, jak to je to správně teda?
1: Tagliatelle.
0: Já teda tady s těma těstovinama mám velký problém. Já si od jistý doby dávám jenom papardele nebo penne, protože tyhle těstoviny se vyslovují stejně, jako se píšou.
1: Tak dobrý.
0: Tam to je v klidu.
1: Zůstaneme u jídla, jo. Sladká brazilská svačinka, taková osvěžující, miluju to. Asaj nebo asají bowl a ne akaj. Někdo říká akaj bowl, tak je to asají.
2: Tak to jsem ještě nikdy neslyšel, takže to jsem nemohl vyslovit špatně.
1: Tak to si dejte někde, jestli pojedete někam na dovču v nutnost, výborný, nebo i v Čechách to dělají, v nějakých reštikách. Co byste řekli slovo adidas? Jak je to správně podle vás?
0: Jako tři,
1: je to adidas?
0: No, je tři proužky, ne? Nebo...
2: Tak jako jestli to není Adidas, tak to by bylo hodně velký game changer.
0: Tak co by to mělo být?
1: Ne, jako je to Adidas, ale je to Adidas. Máte dát důraz na tu druhou slabiku.
0: Adidas.
1: Ale to
0: je to
1: ono.
0: Divný, je to divný. To je třeba jako Madonna, je správně Medana.
1: Medana. A to jsou přesně věci. Máš taky Nike, že jo, máš Nike, ale ty víš, že se to takhle vyslovuje, ale nebudeš to říkat, protože jak to jakoby kolektivně všichni neví, tak ty bys byl za toho joudu, co to no, říká jasně. Jakoby najednou divně. To je často.
0: Kdyby jsi přišla sem ráno tady do studia a řekla nám, hele, já mám nový Nike, a bys řekl, tak tady úplně
1: kráva prostě. No, tak jo. A pak tady ještě Porsche. Jo, to my Češi říkáme skoro ze všech jako národů jediný správně. Všichni říkají Porsche špatně, ale je to opravdu Porsche. Takže tady si můžeme jako poklepat na rameno, že to říkáme dobře. To
0: nevím, já jména a značky tady těch drahých aut nevyslovuju, protože na to mám peníze.
2: Já jsem to zrovna chtěl říct, tak Lamborghini, Porsche.
0: Hele, řekni, že hele, Škoda, to se vyslovuje normálně, ne?
2: Skoda.
1: Today, tomorrow. Dejte vědět, co vy vyslovujete špatně, nebo v čem vás kdo opravil, nebo vy někoho, jakou máte zkušenost zkrátka?
0: Já jsem tady ještě k tomu našel, člověk by neměl používat cizí termity, když je nezná suteréně nebo není v dobré konvici, protože je zde veliké risotto, že to skončí fiatem. Každý se tváří jako suvenýr, ale vrátí se mu to jako bumerang. Tak pojďte nám napsat, jak říkala Jasmin, budeme rádi, když nám to nahrajete jako hlasovku přes WhatsApp na 777-937-777 a nebo nám to napište SMS-kou nebo zprávou přes WhatsApp, jaké slovíčko, nebo jaká slovíčka vám dělají problém, co třeba vyslovujete špatně, nebo co vám opravdu trhá uši, třeba vy v pohostinství. Čekáme na zprávy, pojďte na to.

0: Natálie Imbruglie, Torn. Na Hit Rádiu 8:15 a vy nás bavíte, lidi. Vy nás bavíte, pro vás, kdo jste se předal až teď, řešili jsme slova, která celý život říkáme špatně. Ptali jsme se vás, jestli je něco, co říkáte blbě, nebo co vás eventuálně tahá za uši, když někdo řekne.
1: Tak začneme tím, co někoho tahá za uši, třeba Vaška. Ahoj, mě rve uši, když někdo místo jo řekne ju, to bych ho praštil.
0: To je pravda, no.
2: Takový oplzlý, jako no. Až skoro.
0: Jo.
1: Taky jako, no, přidrzlý. Jo.
0: Martin píše, dobrý den, často slyším anglické slovo event vyslovovat jako event. To je ale špatně. Správně event s důrazem na druhou slabiku. Hezký den.
1: Jarka, co je? Co byste tady chtěli?
0: No, protože já jsem se tomu smál, protože já, i když jakoby vím, že to je event, tak říkám event.
1: Okay. Jarka, mému bratrovi je 60 a odmala říká forbal. Je to neskutečný, už na pořád to bude forbal. Teď co to mě má být, jestli fotbal nebo florbal?
2: Nebo něco mezi, no.
0: Něco mezi, no. Nebo normálně hokejku a
2: třeba
0: má to
2: jenom nějaký sport, který my neznáme, no.
0: Píše Peťa taky, trhá mi uši, když někdo pěstuje zvířata, místo chová, což mimochodem používají i v televizi. Krásný den všem chovatelům a pěstitelům.
1: To je fakt. Ahoj, s tou italštinou má problém spousta lidí. Například značka Kiko, každý říká Chico, ale Italové říkají Kiko. Nebo španělská šunka jamón se čte jamón a slyšela jsem často šamón.
0: Co máš, jak jsi dal 20 rok toho šamónu tady? A nebo víte co, dejte mi to celý a dvakrát. Šamón. Mě by mě zajímalo, jak jsi přečetl tu značku Kiko,
1: no.
0: Což vyslovujem Chico. Ty jsi to tak přečetla, protože jsi to věděla, anebo?
1: Tak je to móda, to znám, to nevyslovujeme Chico, právě, jo, no, Češi to vyslovují Chico.
0: Ano. Kiko, dobře.
2: Čeko.
0: Cože?
2: Čeko to vyslovují v Česku.
0: Čeko. A taky Marťa, ahojda, tak mě tahá za uši, když někdo řekne, že by si dal gnoči, správně je ňoky.
1: Vy máte, kluci, něco takového vlastně?
0: Já říkám všechno špatně, takže...
2: Mě říkal nedávno jeden známý, že si jede dát do jednoho fast foodu kvesadilu. Což nemusíme být úplně velký španěláci, aby jsme věděli, že je to teda quesadilla. No.
1: Ale tady vždycky špatně, jakože buď teda ti někdo řekne quesadilla nebo quesadilla, prostě je tam je, dvě l jsou je.
0: Ale já jsem takhle v pekárně jednou ráno si vzpomněl a tam paní přímo říká, jak si dáme jeden croissant. Tak jako, je to croissant, ne?
1: Croissant.
0: A ještě tady máme...
2: Přesně, když to řekneš takhle, tak jsi za totálního blbce, že jo? Když přijdeš do kavárny a dáš si croissant.
1: A tak můžeš říct prostě croissant a ne croissant, že jo?
0: No. Pojďme ještě na hlasovku od Verči.
3: Ahoj, já strašně ráda říkám místo puzzle puclíky. Já nevím, jestli říkáte puzzle nebo puclíky, ale já miluji prostě puclíky. Pojďte, jdeme skládat puclíky. Kámoš z Prahy to úplně nesnáší. Mějte se krásně, jste skvělí. Ahoj.
1: Tak pucle jako, dobrý.
0: Co nesnáším, když někdo řekne pucle teda? Samozřejmě, že říkáme, pojďme skládat puzzle.
1: Pucle jsou dobrý, tak nejsme pucle. V Americe, nebudeme tady
0: pucle
1: puzzlovat.
0: Pucle jsou dobrý, ne? Tak já bych tomu asi řekl jenom, pojďme říkat tak, jak prostě nám to jde přes pusu, no. Jak nám to je příjemný, jo? Dáme dneska puzzle, anebo croissant.
4: Dokonale posekanou zahradu bez práce vám zajistí robotická sekačka Honda Mimo. Odpočívejte, když Mimo pracuje za vás. Zjisti víc na hondastroje.cz.
5: Autocentrum Davokár je teď i v Plzni. Přijďte objevit novou úroveň výběru vozů, stovky prověřených aut, výhodné financování a služby, které vám ušetří čas i starosti. Nová pobočka Plzeň Černice. Autocentrum Davokár, váš spolehlivý partner na cestách.
6: Jo, ještě beton.
7: Přepočítávám trasu, pokračujte rovně. Po 5 metrech u ztraceného bednění odbočte vlevo. Na skružovém objezdu použijte první výjezd. Směr hydroizolace. Po 2 metrech váš cíl je vpravo.
8: Všichni fachmani i kutilové teď jezdí k nám. Bauhaus. Když se to má podařit.
9: Máš už plány na jaro? Velká grilovačka? Nebo rodinná oslava? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a vychutnej si příjemné chvíle s nejbližšími. Když jaro schutí, tak Allegro.
10: Matroš na tvou stavbu od A po Z. Nyní v Unihobipitel betonu 25 kg jen za 88 korun při zakoupení celé palety.
11: Unihobi.
10: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
11: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
12: Oblíbená restaurace Gateway of India otevírá novou pobočku v Géčku v Českých Budějovicích. Pravá indická kuchyně, kterou jste si oblíbili u piaristického náměstí. Autentické chutě, vůně koření a pohodlí nákupního centra v jednom. Gateway of India už od 13. května. Nákupní centrum Géčko.
13: Stavební Nedek přináší mega akci. Základní střešní taška Beton Press Natura Exkluziv za skvělých 39 korun včetně DPH. A navíc za každých 100 metrů čtverečních od nás dostanete 100 kusů stejné tašky zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 15. května. Tak si přijďte pro střešní tašky zdarma. Více na Dek.cz.
14: Jedna jízdenka pro celý kraj, to je IDSka, integrovaný dopravní systém Jihočeského kraje. Od 1. července cestujte jednodušeji. Jak na to? Vaše cesta teď povede na www.ideska.info. Na webu si vyberete, co vám vyhovuje. Aplikace IDSka, karta IDSka nebo inkarta a pokud jezdíte jen občas, jízdenku si koupíte stejně jako dnes. Vše najdete na www.ideska.info. IDSka, jedna jízdenka pro celý kraj.
15: Zahajuji rodinnou rozpočtovou poradu. Bod 1. Topení.
16: Snížíme o 2 stupně.
15: Bod 2. Průvan.
16: Dáme ručníky mezi okna.
17: Výborný návrh.
15: Bod 3. Plíseň.
16: Vydrhnout, přetřít.
18: A co udělat rekonstrukci?
17: No, vydá? Takže bod 1. Rekonstrukce s buřinkou.
19: Úsporná rekonstrukce od buřinky není výdaj. Je to investice, která se vám vrátí. Na pohodlí, energiích i hodnotě vašeho domova. Buřinka. Vaše rekonstrukční banka.
20: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy, za volantem jezděte opatrně na D3 mezi 140. a 139. kilometrem ve směru na Budějovice. Od Kaplice je provoz převeden do protisměru ve zúženém pruhu z důvodu prací na vozovce.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio Faktor.

0: Máte namířeno do kina na dokument Neboj, dýchej, čaruj o Davidu Stypkovi. Určitě se tam potkáme, mimochodem na ČSFD 87%, tak to vypadá, že to bude rozhodně stát za to. Posloucháte Hit Radio, snídaní šampionů, je přesně 7:30 a David pro nás má ranní update.
1: Ranní update.
0: Mikrofon ještě.
2: Šestý největší koncert v historii, takový je přívlastek nedávné show kolumbijské zpěvačky Shakiry na brazilské pláži Copacabana. Podle dostupných zpráv dorazili zhruba 2 miliony lidí. Hloubení pražského metra dostává nový rozměr. Při jeho ražbě objevili nový druh členovce, který měl pocházet z Prvohor. Podle odhadů jsou staří zhruba 450 milionů let. S výběrem letních táborů bychom neměli dlouho otálet, kapacity se totiž podle provozovatelů rychle plní, taky letos jejich ceny porostou, oproti loňskému roku si připlatíme i 10%.
0: Já si myslím, Davide, ať tě nechci urazit, že tohle je zpráva, kterou prostě recykluješ každý rok.
2: Je to přesně tak. Po pátý už letos.
0: Jasně.
2: Neotálejte s výběrem letního tábora, kapacity se plní.
0: Ty jenom upravuješ ty procenta každý rok, že?
2: Ty jsou pořád stejný.
0: Ty jsou stejný.
2: To je vždycky 10%.
0: Inflace není, jo? Takže tohle je zpráva z roku 2021.
2: Je to tak.
0: Pojďme soutěžit. Celý tento týden rychlá pětka s hotelem Residence Vogelsang. Hrajete o víkendový pobyt pro dvě osoby v hotelu u Kašperských hor. Hodnota výhry 10 000 korun.
3: Čeká vás tam snídaně, večeře, wellness s výřivkou, saunou, párou, taky fitko, tělocvična, 10% sleva na masáži během celého pobytu a taky je to dog friendly, takže zadarmo tam můžete vzít svýho pejska.
0: Tak nám napište, chci soutěžit na 777-937-777.
2: Tahle zpráva se taky opakuje, že? To byla taky včera vlastně, úplně stejná.
0: Ještě <Čurál. laughs>

0: 7.34, posloucháte Hit Radio, snídaní šampionů. Krásné ráno a jdeme soutěžit.
1: Rychlá pětka.
0: S hotelem Residence Vogelsang hrajete o víkendový pobyt pro dvě osoby v hotelu u Kašperských hor a to všechno za 10 000 korun.
2: Hotel Vogelsang, Residence Vogelsang, leží vlastně přímo v srdci Šumavy. Ideální místo pro odpočinek, můžete si tam zařídit romantický víkend nebo aktivní víkend, jak chcete. Procházky v přírodě, výhledy na hrad Kašpert nebo na kapličku svatý Barbory, takže všechno tam jde a je to tam krásný.
0: A o tohle všechno si s námi právě teď zasoutěží Zuzka z Náchoda, hezké ráno.
3: Dobré ráno, ahoj.
2: Ahoj,
0: zdravíme na východ Čech. Jaké máš ráno, než půjdeme soutěžit?
3: Jo, super, perfektní, krásný počasí.
0: Je hezky v Náchodě, jo? No tak to vám závidíme trošku, to vám závidíme. No tak pojďme soutěžit.
1: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
2: Jak se jmenuje postavička ve tvaru houby, která žije v ananasu na dně moře?
3: Ježiš, tak to je těžká otázka, tak to asi...
2: Animovaná?
3: Ano. Vím. Houba. SpongeBob.
0: No jasně.
1: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Které zvíře je symbolem českého státního znaku?
3: Les.
0: Jo.
1: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
2: Které ovoce je hlavní surovinou pro výrobu povidel? Víš?
3: Švestky.
1: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Jaký stát sousedí s Českou republikou na jihu?
3: Rakousko.
0: Přesně tak. A poslední, pátá otázka.
2: Jak se jmenuje slavná loď, která se potopila v roce 1912 po srážce s ledovcem?
3: Titanic.
0: No samozřejmě.
2: Je to tvoje.
0: Samozřejmě. Jo. Tak Zuzi, vyhráváš víkendový pobyt pro dvě osoby v hotelu.
3: Já se těším. Super. Děkuji.
0: Pojď, pusté emoce, pojď. Pojď. Dopojde s tebou.
3: Jo, to je skvělý. Manžel. Jo.
0: A poslouchá manžel?
3: No, myslím si, že ne. On dělá v lese, takže asi ne.
4: Tak to si to ještě můžeš rozmyslet.
3: Dobře.
0: Tak to bude velký překvápko. No tak Zuzi, moc gratulujeme. S manželem si, to užijte. Zdravíme do Náchoda na východ Čech a zase tě někdy rádi uslyšíme.
3: Jo, děkuju. Taky vám děkuju.
2: Hezky, gratulujeme.
0: Ahoj.
1: Rychlá pětka. Ve snídani šampionů na Hit Rádiu.
5: Hotel, o kterém si nemusíte nechat jen zdát. Residence Vogelsang u Kašperských hor. Wellness a dobré jídlo uprostřed Šumavy. Residence Vogelsang.cz.
1: Hit Radio Faktor.

0: Lost Frequencies, Reality na Hit Radio v 7.39. Hezké ráno a my bychom tady potřebovali vyřídit jednu speciální gratulaci. Gratulka Červajzovi, hokejista Roman Červinka se stal nejlepším hráčem roku.
1: On má letos formu úplně jako na všech frontách, jo. Extraligový titul, má novou holku, do toho je teďka hokejista roku, takže zbývá jediný vlastně a to vyhrát zlato na mistráku a ten brzo startuje.
0: To se může právě splnit, protože se začíná za nějakých kolik 9-10 dní, tak 10. Nějak?
2: Je to tak, začíná to 15. května.
0: To znamená za 10 dní.
1: Ty bláho.
2: Zajímavostí je, že já si pamatuju, když jsem byl malej a chodívali jsme na hokej na Slávii, tak už tehdy tam Červenka hrál a byl jedním z nejlepších.
0: Ale prostě
2: teď,
0: je dobrý.
2: O 14 let později, pořád nejlepší.
0: Prostě je dobrý. Takzvaně má Golden Check Hände.
2: Jo.
0: Červ. Tak gratulujeme. Těšíme se na hokej. Těšíme se na hokej. Budete sledovat, budete koukat.
2: No jasně.
0: A jste ti, kdo fandí už od začátku, anebo jste ti, kdo fandí, když už jsme tak jako skoro tak jako nějakým semifinále, finále?
2: Až po čtvrtfinále.
0: Jo, že jo, přesně já to viděl. Kamrat, Feel Alive, další muzika pro vás za malou chvíli. Staví se i linkyni, no a samozřejmě přihodíme i aktuální dopravu. Ať víte, kde vás to zdrží. Hezké ráno. Hit
3: Radio. Dokonale posekanou zahradu bez práce vám zajistí robotická sekačka Honda Mimo. Odpočívejte, když Mimo pracuje za vás. Zjisti víc na hondastroje.cz.
4: Hit Radio.
5: Zprávy v rodině mají svá pravidla.
6: A zprávy od babičky a dědy?
5: To je content bez filtru.
6: Co takhle na nich vydělat?
5: Napiš nám na web tu nejvtipnější zprávu, kterou ti poslali prarodiče a vyhraj v pátek nákup na víkend za 10 000. A ve finále 4 prémiové smartfony pro celou rodinu.
6: Zprávy v rodině jsou občas bizár.
5: Tak na nich vydělej.
7: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel.
8: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
9: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
10: No včera bylo pozdě.
11: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
12: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
13: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzíko.
14: Máte rádi dobré jídlo nebo vás baví vařit? Potravinářský veletrh Czech Food Expo startuje 14. května na výstavišti České Budějovice. Nově cestování za jídlem, opět kuchařské show. Speciální hosté kuchaři Jan Albrecht a Ondřej Slanina, cukráři Lucie Charvátová a Vojtěch Vrtiška. Czech Food Expo od 14. do 17. května na Českobudějovickém výstavišti. Více na www.vcb.cz. www.vcb.cz.
15: Postřižinská zahrada v Hluboké nad Vltavou. Jsou místa, kam nejdeš jen tak, ale kam se vracíš. Kde zní hudba všech žánrů a každý si v ní najde ten svůj. Postřižinské slavnosti 7. až 9. května. Michal David, Morčata na útěku, Buty a další. Pohoda, klid a dobré postřižinské pivo. Postřižinská zahrada v Hluboké nad Vltavou. Program na postřižinskazahrada.cz.
16: Máte rádi zvuk silných motorů, naleštěné karoserie a atmosféru staré dobré Ameriky? Prostě milujete silný americký káry. 9. května v areálu Safari Resortu v Hluboké u Borovan se uskuteční celodenní sraz těchto legendárních autáků. Pozor, začínáme už v 9 ráno.
17: Mrkněte na web nebo na Facebook, kam to všechno máte. Safari Resort.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní, z jižních Čech nám hlásíte. U zavírku na Jindřichohradecku v Třeboni v ulici Sídliště probíhá oprava povrchu vozovky a komunikace je uzavřena.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu. Ráno na Hit Radio pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.

0: Ke všemu, co děláte, parádní Linkin Park, Up From The Bottom na Hitrádiu v 7.51. A já bych se vás chtěl zeptat na takovou možná osobní otázku. Jací jste rodičové? Co? Jste ti, kdo sdílí vlastní děti na sockách a sdílí o nich úplně všechno od narození? A nebo jejich soukromí střežíte a nezdílíte absolutně nic?
1: Nevím, proč se koukáš na nás?
2: Bezdětné.
0: Já jsem se snažil tak koukat takhle do vitru. Jo. Já se ptám, protože děti totiž dorůstají toho věku, kdy zjišťují, že jejich rodiče o nich na internetu sdíleli úplně všechno, začínají se bouřit a chtějí za to odškodné.
2: Vlastně to chápu trošku.
1: Je fakt, že my si čas od času procházíme takový ty starý alba s fotkama, nostalgicky vzpomínáme a já si vždycky úplně říkám, ježiš, ještě, že tuhle fotku nikdo nikdy neviděl.
2: No jasně, jakože ty ukážeš, nevím, tetě nějakou fotku a vlastně si ani nepřeješ, aby ta teta tu fotku viděla a teďka zjistíš zpětně, že to je všude na Facebooku u tvých rodičů a že všichni viděli tvoje všechno, jo?
0: Úplně všechno, no. Nicméně ve Francii se to už nějak řeší a rodičům tam hrozí reálně pokuta nebo i vězení, když zveřejní fotku dítěte bez jeho souhlasu. A přesně jak říkáte vy dva, jo, teda fakt, že dřív jsme se s trapnou fotkou styděli jenom před rodinou a dneska před půlkou světa, jo?
2: Jako odškodný, nevím, jestli to je too much nebo ne, ale jako dává to smysl, jo? Já nerada přehrocuju věci, ale vlastně v nějakým smyslu to ten smysl dává.
0: Dává to smysl. Jaký si myslíte, že budete rodiče vy dva? Jasmin, co? Budeš sdílet všechno, anebo si budeš střežit soukromí?
2: Nechtěla bych ukazovat obličej.
1: Možná neřešil, co bude. Aha. Co ty, Michale, spíš? No. Jaký ty jsi rodič?
0: Jaký já jsem rodič? No, tak samozřejmě, že jsem ten, který nic nezdílí. Já nechci, aby mi moje dcera za 5 let hodila na stůl fakturu na 50 litrů, že? Nico a Vince, Am I Wrong? 7.53. Tohle je úterní Hitrádio, snídaně šampionů, krásné

0: Dokonale posekanou zahradu bez práce vám zajistí robotická sekačka Honda Mimo. Odpočívejte, když Mimo pracuje za vás. Zjistí víc na hondastroje.cz.
1: Zahradní centra Unihobby praskají ve švech. Mega výběr rostlin na jednom místě. K tomu truhlíky, květináče, hnojiva a substráty.
2: Unihobby.
1: Vše pro tvé zelené království.
3: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětiráje.tour.cz.
4: Půjčovna a servis stavebních strojů na Okružní ulici v Českých Budějovicích vám nabízí pronájem pásových rypadel a veškeré stavební a bourací techniky. Více na PAS.cb nebo přímo u nás na půjčovně. PAS. Jsme tady pro vás zas.
5: Fizomat stavebniny.
6: Květnová akce Fizomatu. 1+1 zdarma. Ke každému kbelíku pastovité omítky Cemix náleží pytel lepicí stěrky zdarma.
5: Cemix fasáda, trvalá baráda.
6: Stačí si vybrat. Ve stavebninách Izomat.
7: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
9: 8:00, krátké zprávy a David Jošt. Česko trápí sucho, extrémní je podle meteorologů situace na zhruba třetině území. Tento týden sice očekávají přehánky, které by měly pomoct, současný stav ale určitě nespasí. Na východě republiky navíc zaprší mnohem méně, než se původně očekávalo, třeba na Moravě a ve Slezsku by nemuselo pršet vůbec. Investorům se zalíbily nemovitosti, miliardy korun utratí za byty a domy i letos. Podle analytiků šla tento rok do nemovitostí zhruba polovina všech zainvestovaných peněz u nás. Přibývá proto nájemních bytů, těch na prodej ale výrazně ubývá. Bílý dům už je opět uzavřený, policie včera u sídla amerického prezidenta postřelila člověka. Podrobnosti nejsou veřejnosti známé, okolnosti případů se vyšetřují. Okolí místa incidentu bylo uzavřeno a v místě hlídkují policisté vybavení balistickou ochranou a dlouhými zbraněmi. A teď už pojďme k nám do regionu.
10: České Budějovice hledají osobnosti, které si zaslouží cenu města. Nominovat můžete jednotlivce i kolektiv za mimořádný počin, dílo nebo výkon z loňského roku. Návrhy přijímá magistrát do konce května a musí v nich být i krátké zdůvodnění. Loni ocenění dostal herec a režisér Jiří Mádl, mimo jiné za film Vlny i Vztah k rodnému městu. Nakonec ještě počasí, dneska na večeru bychom se konečně měli dočkat, dorazí přehaňky, do té doby ale předpověď hlásí oblačno a teploty do 26 stupňů.
11: Krásný den za každého počasí. Beton Těšovice. Dle vašich přání jsme schopni vyrobit cokoliv. Výroba atypických betonových prvků pro města i zahrady. beton@těšovice.cz.
12: Dobré ráno, šampione.
13: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak.
14: Jsme tady pro tebe.
13: Jsme tvoje snídaně šampionů. S Michalem a Jasmin.
15: Hezké úterý.
16: Krásný ráno.
17: Snídaně šampionů.
15: Krásné ráno vám všem v 8:03.
16: Popřemýšlejte teďka, kdy naposledy jste byli na rande a co byl skutečný účel toho rande, protože 37% nezadaných tam chodí za jiným účelem, než si asi myslíte. A za kterým, to si povíme za chvíli.
15: Kelly Clarkson, Alex Warren, další muzika pro vás.
18: Hit Radio Factor.

0: Nejhranější svatební song loňského roku Alex Warren Ordinary na Hitrádiu v 8 hodin 10 minut a dost pravděpodobně se nebude držet pozadu ani letos. Krásné ráno.
1: Máme tady docela drsný průzkum s drsným číslem. My jsme se vás ptali před chviličkou, kdy jste naposledy byli na rande a jaký byl ten účel toho rande. A ptali jsme se, protože 37% nezadaných chodí na rande jenom kvůli tomu zážitku, bez jakýhokoliv očekávání toho, že se ten vztah někam posune, vyvine, že něco vlastně bude. A já si říkám, že je mi fakt líto těch lidí, který tvoří tu druhou půlku toho páru, co jde na to rande, a opravdu tam jde za něčím, že tam něco jako přeskočí, jo. Takže taková ta věta možná, bylo to fajn, díky, já se ozvu, tak už máme její rozuzlení.
2: Že tam něco přeskočí, nebo že se třeba pomilujou na prvním rande, mě napadlo.
0: To jsem právě taky chtěl říct, že tam je to očekávání, teda že 37% lidí tam jde za nějakým účelem. A je to buď, že teda proběhne něco, hnedka na prvním rande, jak se říká, a nebo, že za tebe někdo teda utratí, že za tebe jako zaplatí, že to je takový jako zážitek.
2: Jo, vlastně. To je zase no, asi tvůj pohled.
0: No, ale já si myslím, že vy ženy to máte podstatně jednodušší teda v tomhle.
1: Jak to?
0: No tak jako spíš tu útratu platí muž. Jo, takže vlastně tuhle jakoby rande turistiku si myslím, že spíš jako využívají ženy. Teda.
1: Já si myslím, že nebo v mém případě rande platí ten, kdo ho vymyslí. Jo, kdo tě pozve, ten platí a častokrát jsem pozvala já se nebojím člověka oslovit.
0: Jasně. Takže... Jak to má David?
2: Už jsem dlouho na žádném rande nebyl, takže já si to nepamatuju, popravdě.
0: Jenomže vlastně napadá mě, že někdy se taky může stát, že na to rande jako jdeš, bez tohohle jakýkoliv plánu, jo, a že se chceš opravdu seznámit, že to myslíš opravdu vážně, oba dva to myslí vážně, jenomže po 2 minutách zjistíš, že ten druhý je úplný debil, tak se alespoň jako dobře najíš, jo, tak by mě zajímalo, jasně, tak to ti jako nepřijde blbý, ale jestli je třeba nějaká úniková věta, kterou máte, když rande nefunguje. Představ si, Jasmin, nebude to tak těžký pro tebe, že my dva jdeme spolu na rande.
1: Ježiš,
0: jo? Proto říkám, že to nebude
1: právě
0: těžký.
1: Právě to bude těžký, abych ani nešla, tak jak si
0: no,
1: to mám představit.
0: No, lehký bude vymyslet nějakou větu, kterou bys mi řekla, abys utekla, jo. Tak co bys mi řekla po, dobře, ne 2 minutách, ale po 10 vteřinách, co bych s tebou mluvil? Jak by ses vymluvila?
1: To by bylo moje první špatný rande, Míšo. Já jsem to opravdu jako nezažila, jo. Takže ne, to nám dejte vědět, to by mě fakt zajímalo, jak se jako člověk vymluví, protože já to opravdu nezažila, mě to vždycky klaplo. Sorry.
2: To by třeba mohla říct, Michale, ty seš tak neskutečně trapnej.
0: A nebo, to by mohla, to by sedělo. A nebo bys mohla říct, víš, já si myslím, že na tebe nemám, že máš na někoho lepšího.
1: Jo,
2: to určitě.
0: Taková ta výmluva, jako víš, zasloužíš si někoho lepšího.
1: No. To podle mě říkají chlapi, ale nikdy to podle mě neřekne holka. Nevím. Ale dejte nám vědět vy 777-937-777, jaká je dobrá výmluva, když to rande nejde podle plánu.
0: Hrajte nám to jako hlasovku, budeme rádi, nebo nám to pošlete zprávou nebo klasické SMS-ku. Vrátíme se k tomu teď. Little Party. Never Killed Nobody na Hitrádiu v 8 hodin 13 minut. Hezké ráno. I ain't got time for you, baby. Either you're mine or you're not. Make up your mind, sweet baby. Right here, right now.

0: 8.20, Krištof na Hit Rádiu, hezké ráno. Situace, jdete na rande, jenže během minuty zjistíte, že jste si dali dostaveníčko s člověkem, se kterým si nemáte co říct. Tak jak se vymluvit? Jasně, možná by stačilo říct jednoduché ne, dík. Už se neuvidíme, ale vy máte mnohem sofistikovanější triky a ptali jsme se na ně.
1: Mike píše, ahoj, já když jsem ještě randil, tak jsem vždy čekal někde za rohem a nejprve jsem si občíhnul, jak ta holka vypadá, a když to bylo horší než na fotce, tak jsem za ní ani nešel.
0: Ježíš, mě to připomnělo, on se jmenuje Mike, nebude to náhoda. Mike, Michale, že jo? Já jsem takhle jednou si dával rande s holkou, už to je teda x let zpátky. A přijela za mnou autobusem na autobusové stanoviště. Byla zima, já jsem na sebe měl oranžovou bundu, vypadal jsem jak silničář, takže jsem byl k nepřehlídnutí v tom zasněženém jako prostředí a ona vylezla. A nebylo to ono. Ale neutek jsem, protože jsem tam svítil jak oranžový kužel.
2: To je tak povrchní, Michale.
0: Bylo to povrchní, přiznávám se, už je to teda hodně let zpátky, ale připomnělo mi to tohle, no. Tak jako nic z toho nakonec, rande jo, ale nic z toho nebylo.
1: Ach jo. Leny, ahoj, když jsem šla na rande, zprávy všechno pozitivní a na kafi už ta atmosféra byla divná. Vedla jsem konverzaci, aby nebylo ticho. A pak mi ten kluk napsal, že bylo moc ticho.
0: Jak moc ticha je moc? Ticha. Kolik ticha je moc?
2: Spíš kdyby napsal, že bylo málo ticho, to by bylo vtipný. Že ona se celou dobu snaží jakoby mluvit a přitom on chtěl celou dobu ticho.
0: To je fakt. Taky Iris, dobré ráno všichni. V mládí jsem chodila na rande na inzerát. Když rozhovor někam nevedl, řekla jsem, promiňte, za hodinu mám další schůzku a s pozdravem jsem odešla.
1: Vždy prý bez problémů, no, jako taky je to cesta.
0: Taky od vás přišlo několik hlasovek. Pouštím tu od Ivči, pojďme na to.
3: Čauky rádio, no hele, prosím tě, mě hned naběhlo, jak jste to řekli s tou výmluvou na to blbý rande, tak takový to, je hele, sorry, ty, mě volá manžel. Jako to bych byla asi za totální jo, ale myslím si, že už by se mi ten člověk v životě neozval.
1: To nejspíš ne a je to vlastně dobrý tip, případně.
0: Tak taky tady máme hlasovku od Davida. Musím to najít, vydržte, tak.
4: Nazdárek, Hit Radio. Já jsem cca nějakých 8 let zpátky, když jsem byl na rande. A už když jsem tam přicházel, tak jsem viděl evidentně, že ta slečna není můj typ. A že tohle byl velice špatný nápad, protože vypadala úplně jinak, než se prezentovala na fotkách. Tak jsem si po minutě, co jsem pochopil, že si nebudem ani rozumět, zahlásil, že jsem úplně zapomněl, že jsem nechal doma na plotně vařit brambory a že musím okamžitě letět domů, abych nevyhořel. No díky bohu slečna to asi pochopila, protože už se pak sama neozvala, takže asi takhle, hele, mějte se, čau, Dave.
0: Jaký jste vy holky, co? Já jenom, že se nechápu, že se neozvala, jako tak on skoro vyhoří a ona ani nenapíše, jako jestli všechno v pohodě. Tak já nevím. Tak myslím si, že nejlepší výmluva by mohlo zůstat, promiňte, ale za hodinu mám další zkusku. To mě teda baví Boží. Moc. Vy nás bavíte. Hezké ráno, co vás bude bavit za chvíli? Pink anebo Tommy Cash.
5: Dokonale posekanou zahradu bez práce vám zajistí robotická sekačka Honda Mimo. Odpočívejte, když Mimo pracuje za vás. Zjistí víc na hondastroje.cz.
6: Zahradní centrum Lomič v Táboře si pro vás připravilo dřeviny okrasné i ovocné, veškeré zahradnické potřeby, velký výběr květin, pěstebních substrátů a naši specialitu, holandskou sadbu zeleniny té nejvyšší kvality. Zahradní centrum Lomič v Táboře. www.zahradnictví-lomič.cz.
7: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort-group.cz.
8: Ať už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.
9: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní a úsporný Crafter již za 649 900 korun bez DPH a inovativní a výkonný ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH. Neváhejte a kontaktujte autorizovaného prodejce.
10: Autorizovaný prodejce Volkswagen CB Auto. CBAuto.cz.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny gelateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Stavebniny Dek přináší mega akci 3 plus 1. Ke třem balením finálního tmelu Dek Finish nyní dostanete navíc jedno balení stejné velikosti zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 15. května. Tak si přijďte pro finální tmel Dek Finish zdarma. Více na Dek.cz.
13: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
14: Odstartujte letní sezónu v Nahoru Resort Monínec s Tomášem Klusem.
15: Ahoj, tady Tomáš Klus. Moc vás zdravím a společně s Jirkou Kučerovským vás zveme na zahájení letní sezóny na Monínci.
16: Jízdy na bobové dráze.
14: Pokus o překonání rekordu v hobbyhorsingu.
16: Soutěže.
14: Vystoupení Elvise v podání Jakuba Machuldy.
16: A koncert Tomáše Kluse.
14: A pozor, všem dáme slevu 25% na letní pobyt.
16: V sobotu 16. května od 12 hodin. Nahoru Resort Monínec.
14: nhr.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák.
1: Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně na trase Vodňany České Budějovice, před Dasným probíhají stavební práce, provoz je převeden na novou silnici 3. třídy, a to v obou směrech.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio Faktor.

0: Tommy Cash.
1: Espresso. Espresso macchiato.
0: Macchiato na Hit Radio přesně o 8:30.
2: Ranní update.
0: Eric Clapton ještě nepatří do starého železa, ba naopak, legendární hudebník opět zaplnil O2 arénu. Na jeho včerejší koncert dorazilo na 15 000 lidí, kteří si vyslechli jeho nejlepší hity jako Cocaine nebo Tears in the Heaven. A teď dobrá zpráva pro fanoušky Harryho Pottera. Do Česka míří výstava, která představí autentické rekvizity, originální kostýmy a interaktivní prostředí inspirované populárním kouzelníkem. Těšit se můžeme už na začátku srpna. 2 až 3, to je podle poslední studie odpověď na věčnou otázku, kolik kávy denně je tak akorát. V tomto rozmezí se u lidí pozorovalo nejnižší riziko problémů s náladou nebo úzkostmi.
3: 2 až 3 denně, jo?
4: Tak kolik pijete?
3: 2 až 3 denně.
5: 2 až 3 za hodinu, ty.
3: 2 až 3 za hodinu. Mě by zajímalo, vy kdo posloucháte, kolik v sobě máte kafí. Co? To je málo, to je hodně. Takhle, pokud jste na nule, tak můžete za doprovodu Spice Girls vyrazit směr kávovar, doma, v práci s kolegy, nebo zahněte na nejbližší pumpu, jo? Představte si tu vůni kávy. A já teda musím říct, když jsem takhle v rádiu, když nějaký moderátor říkal, jako dejte si kávu, tak já fakt opravdu jsem na tu pumpu zatočil. A hnedka jsem si to kafe dal. Představte si, jak si ji pomalu vychutnáváte, jak vás probouzí.
4: Už je to dost erotický, Míšo, dobrý, nevím, proč se ošahává, poprosím.
3: Dejte si kávičku, tak si hoďte tohle záchranný lano a dejte si Spice Girls, hezké ráno.

0: Tohle jsou songy pro vaše lepší ráno, Måneskin na Hit Rádiu, chvíli po 8:30. My jsme tady řešili seznamování, jak utéct z nepovedeného rande, navazujeme na tom. Co když na to rande ale vůbec chodit nechceme? Co když nechceme absolvovat něco, co nás několikrát zklamalo, no tak zůstaneme prostě sami, že? Tak možná to máte podobně a tak by vás mohla zajímat věc, která je na trhu. Vědci vyvinuli roboty na milování. Jde tam nastavit nálada, jde tam nastavit třeba tělesná teplota, třeba 39, tak má horečku, že jo, ten tvůj parťák. Je to vymakaný, ale problém může být cena. Tak by mě zajímalo, Jasmin, kolik by si za takového robotického partnera vlastně jako dala? Jak by si to cenila?
1: Takhle, ačkoliv dobrý výkon je k nezaplacení. Tak, jelikož jsem zadaná, nic z toho nepotřebuju. V případě, že bych byla nezadaná, tak maximálně do 5 až 10 tisíc.
0: 5 až 10 tisíc, no. Tak to je málo. 380 tisíc korun přepočtu stojí takováhle mašina, takže vlastně cena lehce je té Fábie.
1: A to je jakože robot? Jakože robot jako...
0: Vypadá to jako člověk. Jenom, že to je robot.
1: Ježiši Kriste.
0: Jenom, že to je robot, no. Já teda nevím, jo, ty jsi říkala 5 až 10 tisíc. Za mě teda, pokud je člověk sám, tak existují o dost levnější věci teda.
2: Dokonale posekanou zahradu bez práce vám zajistí robotická sekačka Honda Mimo. Odpočívejte, když Mimo pracuje za vás. Zjistí víc na hondastroje.cz. Hit Radio. Hele, slyšíš to? To je retro víkend Hit Radia. Od 8. do 10. května jedeme jen ty největší hity z doby před 30 lety. Žádná nuda, jen samé 90-kové bomby. Song za songem, vzpomínka za vzpomínkou. Retro víkend Hit Radia. Startujeme v pátek v 7 ráno.
3: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
4: Pro všechna raní ptáčata máme novinku. Odborná centra Bauhaus mají nově každou sobotu otevřeno už od 7 hodiny raní. Stihnete víc na stavbě i na zahradě. Začněte sobotu v Bauhausu.
5: Bauhaus, když se to má podařit.
6: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
7: Co?
6: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct.
7: No proto.
6: Čumáčku. Takže když máte výročí pojistky na auto a nelíbí se vám nová cena, srovnejte si nabídky na Rixo.cz. Tam najdete vždycky to nejvýhodnější povinné ručení a havarijní pojištění. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejvýhodnějšímu autopojištění.
8: Matroš na tvou stavbu od A po Z. Nyní v Uniho bypitel betonu 25 kg jen za 88 korun při zakoupení celé palety.
9: Uniho by.
8: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
10: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
11: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
10: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
11: No to bych to pěkně zvoral. Jarní slevy uhlí z uhloterií platí do konce května i pro Táborsko, Strakonicko a celé jižní Čechy.
12: Oblíbená restaurace Gateway of India otevírá novou pobočku v Géčku v Českých Budějovicích. Pravá indická kuchyně, kterou jste si oblíbili u piaristického náměstí. Autentické chutě, vůně koření a pohodlí nákupního centra v jednom. Gateway of India už od 13. května. Nákupní centrum Géčko.
13: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
14: Dan Landa.
13: Mirá.
14: Rybičky.
13: Migové.
14: Jdeme na Hrady.
13: 8 hradů.
14: 8 víkendů.
13: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
7: Ivan Landa,
9: Harley,
7: Tomáš Klus,
9: Single X.
7: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
15: Tohle není jen festival, to jsou hrady.
7: www.hrady.cz.

jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli rozdát.

0: a Trips. Takhle vám hraje úterní Hit Radio. Posloucháte Snídaní šampionů v 8.51. Krásné ráno vám přejeme.
1: Kdo za sebou máte nějakou nevěru, tak vám dám hlavně pánové...

0: okla a udělalo se jí tak strašně zle, že skončila v nemocnici a doktoři museli normálně vyvolat jakoby chirurgický porod. Normálně porodila teda ty pankovky.
1: Jasně. Já jsem to někde jsem to zaslech, někde jsem to četl, takže borec jí podved a ona do sebe házela ruličky peněz jak jednou hubky, jo. Ale tak asi vlastně je to takový unikát, je to první císařský řez tohoto typu na světě. Jo. A co se vám narodilo, maminko?
2: No ale asi 9 000 dolarů.

0: 24K Golden, Mood na Hit Radio v 8.58 a to je poslední song úterní snídaně šampionů s datem 5. května. Jsme na konci a jdeme se s vámi rozloučit.
1: Dneska jsme například probrali maturitu z češtiny a mysleli na všechny studenty. Taky slova, který vlastně celý život říkáme skoro všichni špatně a taky na co si dát pozor v obchodě.
0: No a taky víme třeba i to, že 37% nezadaných prý chodí na rande jenom kvůli zážitku bez očekávání, že z toho něco bude. Rozumějte, chodí se jenom najíst a napít.
2: Dokonale posekanou zahradu bez práce vám zajistí robotická sekačka Honda Mimo. Odpočívejte, když Mimo pracuje za vás. Zjistí víc na hondastroje.cz.
0: Tak vám děkujeme za další společné ráno a budeme se na vás těšit zítra.
1: Od 6 do 9.
0: Přesně tak. Hezký úterý. Čau.
1: Ahoj.
0: Ahoj.
3: On air.
4: Online.
3: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Faktor.
5: Je 9 hodin, krátké zprávy a David Račák. Slavnostní zahájení v pražské Holišovické tržnici dnes otevírá květnovou část výzvy do práce na kole. Výzvu mohou přijmout týmy i jednotlivci, nerozhoduje počet kilometrů, ale pravidelnost. Akce má motivovat k udržitelné dopravě a účastníkům může do života dostat více pohybu a duševní pohody. Rokycany si už tento pátek připomenou 81 let od osvobození pestrým celodenním programem. Ten začne v dopoledních hodinách sérií vzpomínkových aktů. Co bude následovat, prozradí mluvčí města Andrea Moravcová.
6: Oslavy zahájí swingový koncert skupiny jazzové Perutě 80. Vrchol odpoledne bude patřit bojové ukázce demarkační linie 1945 za účasti repliky letadla Mustang, kde se představí více než 12 kusů pásové a kolové techniky a 100 členů klubu vojenské historie.
5: Návštěvníci si budou moci prohlédnout i legendární šifrovací stroj Enigma. Hasičům se včera večer podařilo lokalizovat požár v části Národního parku České Švýcarsko. Znamená to, že se oheň už nešíří a šířit nebude. Plochu požářiště se podařilo snížit na 20 hektarů. Pokud vše půjde dobře, měli by hasiči zásah ukončit na konci týdne. No a hokejistou sezóny je Roman Červenka z Pardubic. Na trůn pro nejlepšího hráče domácí nejvyšší soutěže se vrátil po 10 letech. Vedle triumfu v hlavní anketě se Červenka stal nejlepším hráčem play-off, nejproduktivnějším hráčem základní části a získal i cenu pro nejčastěji voleného hráče utkání.
7: Krásný den za každého počasí. Beton Těšovice. Dle vašich přání jsme schopni vyrobit cokoliv. Výroba atypických betonových prvků pro města i zahrady. beton@těšovice.cz.
8: Dnešek bude rozdělený na dvě části. Ráno a dopoledne u nás na jihu Čech jasno až polojasno. Odpoledne bude oblačnost zvolna přibývat, objeví se přehánky a tvořit se mohou i lokální bouřky. Tak bacha na to.
3: Hit Radio Faktor.
8: Začíná dopoledne s datem 5.5. Já jsem si vzpomněl na moji učitelku přírodopisu ze základky, která nám vždycky říkala, že se narodila 5.5. v 5 hodin ráno. Jako o fotosyntéze toho moc nevím, ale tohle si pamatuju dodnes. Tak všechno nejlepší, paní učitelko, no a vám všem, co nás ladíte, pohodové dopoledne. Mám pro vás hity právě teď, Miley Cyrus.

Nezačal váš den ideálně? Po tomhle hitu už bude všechno perfektní. Perfekt Ed Sheeran 9 hodin 13 minut. A všiml si někdo z vás, že zbývají už jen necelé 2 měsíce do letních prázdnin? My jsme zrovna včera doma řešili, kam s dětmi, nebo co s dětmi, když budou mít prázdniny. Přeci jenom jsou to 2 měsíce a nechcete je nechat doma, jen tak se flákat a povalovat. Tak jsme to vymysleli následovně. Děti budou týden na táboře, pak budou na příměstském táboře, pak máme 14 dní dovolenou a zbytek snad pokryjou babičky. Ale zajímá mě, jak to máte vymyšlené vy? Co pro děti chystáte? Kam pojedou nebo kam je vezmete? A kdo je bude hlídat? Pojďte si se mnou zavysílat a napište nám na náš WhatsApp s číslem 724 883 596. Pokud jste si naše číslo ještě neuložili, tak já to radši zopakuju. Napsat nám můžete na číslo 724 883 596. Za půl hodiny se k tématu vrátíme. Teď mám pro vás další hity, za chvilku Dermot Kennedy a tohle je Verona. Hey boy!

0: Wanted, Walls Like Rihanna, 9.24. Co se dalších hitů týče, za chvilku se ozve taky zpěvačka Shakira, která o víkendu zpívala na pláži Copacabana pro 2 miliony lidí, což je samozřejmě obrovská událost a jeden z největších koncertů historie. 2 miliony lidí, to jsou jako dvě Prahy najednou. Navíc tato akce byla zadarmo, ale asi byste u toho chtít nebyli. Představte si ten dav. Taky si říkám, že to musela být i solidní zkouška kapacity lidského močového měchýře. Tak za chvilku Shakira a její aktuální song Zoo.
1: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
2: V KIK najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc, než si myslíte.
3: Zahajuji rodinnou rozpočtovou poradu. Bod 1. Topení.
4: Snížíme o 2 stupně.
3: Bod 2. Průvan.
4: Dáme ručníky mezi okna.
5: Výborný návrh.
3: Bod 3. Plíseň.
4: Vydrhnout, přetřít.
6: A co udělat rekonstrukci?
5: No, vydá? Takže bod 1. Rekonstrukce s buřinkou.
7: Úsporná rekonstrukce od buřinky není výdaj. Je to investice, která se vám vrátí. Na pohodlí, energiích i hodnotě vašeho domova. Buřinka. Vaše rekonstrukční banka.
8: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
9: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
10: Zase lítáš v oblacích?
11: Ale vzpomněla jsem si na ten let balónem. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
12: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
13: Tak honem, ať vám neuletí!
14: Právě teď je na Allegrii let balónem v akci jen za 3380 korun.
15: Proleďte se třeba nad Karlštejnem, Českým Krumlovem, nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
16: Více o akci na
17: firmanazážitky.cz.
18: Zahradní centra Unihoby praskají ve švech. Mega výběr rostlin na jednom místě. K tomu truhlíky, květináče, hnojiva a substráty.
19: Unihoby.
18: Vše pro tvé zelené království.
20: Stavebniny DEK přináší mega akci. Příčkovky a tvárnice Porfix nyní za skvělé ceny a navíc skladem k okamžitému odběru. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 15. května. Tak si přijďte pro příčkovky a tvárnice Porfix za super ceny. Více na DEK.cz.
21: Jedna jízdenka pro celý kraj, to je IDSka, integrovaný dopravní systém Jihočeského kraje. Od 1. července cestujte jednodušeji. Jak na to? Vaše cesta teď povede na www.ideska.info. Na webu si vyberete, co vám vyhovuje. Aplikace IDSka, karta IDSka nebo inkarta a pokud jezdíte jen občas, jízdenku si koupíte stejně jako dnes. Vše najdete na www.ideska.info. IDSka. Jedna jízdenka pro celý kraj.
22: Hit Radio.
23: Zlepši si náladu.
22: Zlepši si náladu.

Skvělá pozvánka, vyrazit můžete třeba do zoo, tohle byla Shakira krátce po půl desáté. A ať chcete nebo ne, letní prázdniny se blíží, už za necelé dva měsíce bude školní taška hozená někde za skříní, samozřejmě i se zapomenutou svačinou a děti budou mít dva měsíce volno. A tak mě dneska zajímá, jak to budete řešit z pozice pracujícího rodiče. Co pro děti chystáte? Kam pojedou nebo kam je vezmete a kdo je bude hlídat? Píšete nám na rádiový WhatsApp, já už tady vidím zprávu třeba od Barči, která píše, že by ráda dala děti k babičce, ale babička je učitelka a učitelky přes léto nehlídají. To mi přijde vtipný, to mě pobavilo, to jsem nevěděl. Napsala taky Sára, že mají dvě děti školou povinné a že když už s manželem všechno vymysleli a radovali se z toho, že dali dohromady plány, tak jim napsala škola, že budou mít díky rekonstrukci o týden delší prázdniny. Taky dobrý. No hele, zatím to vypadá, že sice máte vše vymyšlené, ale někde to vždycky zadrhne. Tak klidně napište i vy číslo 724 883 596 a teď si položíme filozofickou otázku. Čím to je,

0: Frčí Lučen Zodon Omar Danza Kuduro, zahráli jsme si z filmu Rychle a zběsile. No, utíká to rychle a zběsile. Už máme 5.5. dneska datum plný pětek. Já jsem si to hned spojil s dětmi, doufám, že nebude žádná pětka ve škole. Teď se děti vlastně 4 dny flákali, že jo, tak snad něco nezanedbali. Znáte to? Zeptáte se, co ve škole, dozvíte se, že nic, a pak zjistíte, že 5 z matiky. Ne, snad bude dneska všechno v pořádku, snad se bude všem dařit. Za chvíli pro vás další hit, vaše oblíbená Taylor Swift. Hit
1: Slyšíš, Maxi, jak vržou? Přála bych si nové dveře do obýváku.
2: No jaké bys chtěla?
1: No přece ty z Baumaxu.
2: V Baumaxu interiérové dveře Prestige, antracitové nebo bílé, jen za 1999 korun.
1: Ale pozor, akce trvá jen do konce května.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky nějaké.

0: Široký sortiment, vyškolený personál, 39 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
1: Jo, ještě beton.
2: Přepočítávám trasu. Pokračujte rovně. Po 5 metrech u ztraceného bednění odbočte vlevo. Na skružovém objezdu použijte první výjezd. Směr hydroizolace. Po 2 metrech váš cíl je vpravo.
3: Všichni fachmani i kutilové teď jezdí k nám. Bauhaus. Když se to má podařit.
4: Máš už plány na jaro? Grilovačka s kamarády, výlet na kole nebo relax na zahradě? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a užívej si jaro podle tvých představ. Když něco, tak Allegro.
5: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
6: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
5: A tak to bude drahé.
6: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
7: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
8: Oblíbená restaurace Gateway of India otevírá novou pobočku v Géčku v Českých Budějovicích. Pravá indická kuchyně, kterou jste si oblíbili u piaristického náměstí. Autentické chutě, vůně koření a pohodlí nákupního centra v jednom. Gateway of India. Už od 13. května. Nákupní centrum Géčko.
9: Ahoj, tady Jelen. Zdravíme posluchače Hitrádií a máme pro vás důležitou zprávu. V roce 2026 odehrajeme jenom 20 koncertů. Budou to ale koncerty mimořádné v rámci našeho rodinného festivalu Jelen Fest, se kterým za váma přijedeme do všech regionů. Čeká vás jelení vystoupení pro děti, koncert speciálního hosta, velká jelení show a spousta dalších překvapení. Vstupenky v předprodeji v síti NFC Tron.
10: Bublinková tancovačka ve stylu Velký Gatsby. Čepřovické bubliny vás srdečně zvou tuto sobotu na bublinkovou tancovačku, kde k tanci a poslechu hraje kapela Pozor Vizita. Stylový oděv vítán. Čepřovické bubliny se na vás těší.
11: Hit Radio Faktor.
12: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.

0: Můžu prozradit, že pro vás chystáme váš oblíbený retro víkend. Bude to už teď od pátku do neděle. A tohle je geniální pozvánka. Snap, Riddle is a Dancer. Nejlepší dopravní servis na jihu Čech před 10. hodinou míříme taky na silnice. V Písku pozor hned na dvě dopravní nehody. Ta jedna je v ulici Vinařického, srážka dvou vozidel, a v ulici Kolárova v Písku, tam se srazil náklaďák s osobákem. A zpozorněte taky na Lipensku, silnice 39 u Horní Plané, tam se došetřuje ranní dopravní nehoda, došlo ke střetu tří osobních vozidel, jeden osobák dokonce skončil mimo komunikaci. Dávejte na sebe pozor, šťastnou cestu, vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
1: Znervozňují vás stoupající ceny energií? Už nemusí. Přejděte k ČES a zafixujte si nízkou cenu elektřiny i plynu. Teď je ten pravý čas. Na ČES se můžete spolehnout. Dlouhodobě. Přesně, jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
2: Matroš na tvou stavbu od A po Z. Nyní v Unihobby pytel betonu 25 kg jen za 88 korun při zakoupení celé palety.
3: Unihobby.
2: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
4: Máte rádi zvuk silných motorů, naleštěné karoserie a atmosféru staré dobré Ameriky? Prostě milujete silný americký káry. 9. května v areálu Safari Resortu v Hluboké u Borovan se uskuteční celodenní sraz těchto legendárních autáků. Pozor, začínáme už v 9 ráno.
5: Mrkněte na web nebo na Facebook, kam to všechno máte. Safari Resort CZ.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Faktor.
8: Je 10 hodin, krátké zprávy a David Račák. Maturanti dnes píšou didaktický test z českého jazyka a literatury. Státní maturita z češtiny je povinná pro všechny. Druhý předmět státní maturity si žáci vybírají mezi matematikou a cizím jazykem. Českobudějovické výstaviště se od 14. do 17. května opět stane rájem kutilů a zahrádkářů při 33. ročníku výstavy Hobby. Návštěvníci si současně mohou užít také národní potravinářský veletrh Czech Food Expo. Tématem čtvrtého ročníku je cestování za jídlem. Evropská komise se rozhodla zjednodušit hojně diskutované nařízení o odlesňování. Předpis se nově nebude vztahovat na dovoz kůže. Původně by musely i firmy dovážející kůži dokazovat, že jejich produkty nepocházejí z odlesněných oblastí. Teď byly z působnosti normy vyloučeny. No a tenistka Barbora Krejčíková se po téměř tříměsíční pauze vrací na turnaje. V prvním kole v Římě dnes nastoupí proti Elze Jacquemotové z Francie. Krejčíková od podzimu laborovala s kolenem, poté jí trápily svalové potíže.
9: Krásný den za každého počasí. Beton Těšovice. Dle vašich přání jsme schopni vyrobit cokoliv. Výroba atypických betonových prvků pro města i zahrady. beton@těšovice.cz.
0: Dneska konečně zaprší, stane se tak až v odpoledních nebo večerních hodinách, místy může i zabouřit, na to pozor, jinak teploty stále vysoké, pohybovat se dneska budou kolem 26. Pamatujete si moment, kdy svět přišel o Kurta Cobaina? Právě o tom je další díl podcastu Vypalovačka, za chvilku podrobnosti. Teď hity pro vás jsou tady One Direction.

0: another.
1: Hit Radio Faktor.
2: Zlepši si náladu.
3: Čas duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

0: Eteru pořádný horko. Hot a iná 10 hodin 10 minut. Čeká vás dlouhá cesta autem. Máte doma kopici prádla na vyžehlení? Nebo si půjdete zaběhat a nevíte, co si pustit do sluchátek? Naši kolegové z Hydrádia 90 vydali nový díl podcastu Vypalovačka. Já jenom připomenu, že už jsme tu měli téma MTV, Britpop nebo Walkmany, ale ten aktuální díl je věnovaný Nirváně, tedy přesněji řečeno, tématem je Kurt Cobain.
1: Geniální muzikant, asi velmi, jak to mám říct, jako velmi smutný, plachý člověk, který asi neměl moc rád takovou tu pompéznost a červený koberce, který byl rád někde v ústraní. Byl to pochopitelně tedy zpěvák a hlavní muzikant ze skupiny Nirvana. Co o něm říct ještě?
2: Citlivá duše.
1: Citlivá duše, určitě.
3: Kurt Cobain byl v každém případě jiný, ať už vizuálem, tak i tím přístupem vlastně ke světu. Jo, byli tady kluci z boybandů, byli tady kluci z Britpopu, byly tady takový ty jako dojezdy osmdesátkových diskotékových věcí, pak tady byly eurodanceové hvězdy a mezi tím někde byl Kurt Cobain.
0: Mm-hmm. Ikona devadesátek, hlas generace a frontman Nirvány, jehož smrt dodnes vyvolává otázky. V novém díle podcastu Vypalovačka se kolegové vrací k jeho příběhu a podívají se i na poslední dny jeho života, na to, co se stalo v dubnu 1994, i na to, proč kolem jeho smrti dodnes kolují různé teorie. Byla to opravdu sebevražda, nebo je ten příběh daleko složitější? Nový díl Vypalovačky najdete na všech podcastových platformách nebo na webu Hydrádia 90. Takže doporučuju. A teď už další hity. Tohle jsou Imagine Dragons.

0: z těch hitů, který z hlavy jen tak nedostanete. 21 Pilots a teď už 10.22. Tajemství Budějovického centra. Teď nemyslím vaši noční cestu domů z baru. Na sobotu 9. května se chystají komentované prohlídky historického centra města. Průvodci budou odhalovat příběhy, které na běžné procházce jen tak nepotkáte. Takže se dozvíte něco, co jste o našem městě ani netušili. Sraz je v sobotu ve 2 před radnicí, ale pozor, je potřeba si předem udělat rezervaci. Já jsem našel podrobnosti na instagramovém profilu Budějce, tak se mrkněte třeba právě tam.
1: Housebrand Café, per favore.
2: Sì, signora.
1: I v malém šálku lze dělat velké umění.
3: Housebrand Café. Prémiová italská káva. Housebrandkáva.cz.
4: Under Armour makes you better.
5: Ladíš formu? Makáš ve fitku? Běháš? Pak ti nesmí chybět legendární base layer od sportovní značky Under Armour. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i fotbal. V letní kolekci ho nově najdeš i ve variantě z recyklovatelného materiálu Neolast. Takže bude vyhovovat nejen tobě, ale i naší planetě. Letní novinky objevuj na underarmour.cz.
6: Znervozňují vás stoupající ceny energií? Už nemusí. Přejděte k ČES a zafixujte si nízkou cenu elektřiny i plynu. Teď je ten pravý čas. Na ČES se můžete spolehnout. Dlouhodobě. Přesně, jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
7: Zahradní centra Unihobby praskají ve švech. Mega výběr rostlin na jednom místě. K tomu truhlíky, květináče, hnojiva a substráty.
8: Unihobby.
7: Vše pro tvé zelené království.
9: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzíko.
10: Hledáte inspiraci pro dům a zahradu? Druhá největší jihočeská výstava Hobby začíná 14. května na výstavišti České Budějovice. Čeká vás pestrá nabídka rostlin, poradenství k pěstování, zahradní technika, karavany i sauny.
11: A děti si užijí zábavný program nejen se zvířátky a dílničkami.
10: Dny plné nápadů od 14. do 17. května na českobudějovickém výstavišti. Inspirace, zábava i praktické rady na jednom místě. Více na webu hobbyjaro.cz.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny gelately různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
13: Oblíbená restaurace Gateway of India otevírá novou pobočku v Géčku v Českých Budějovicích. Pravá indická kuchyně, kterou jste si oblíbili u piaristického náměstí. Autentické chutě, vůně koření a pohodlí nákupního centra v jednom. Gateway of India už od 13. května. Nákupní centrum Géčko.
14: Stavebniny Dek přináší mega akci 2 plus 1. Ke každým dvěma kusům pistolové montážní pěny Dek Foam MX240 nyní navíc dostanete jeden kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 15. května. Tak si přijďte pro montážní pěnu Dek Foam zdarma. Více na dek.cz.
15: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
16: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
17: Ptáte se, jak se stát miliardářem? Stačí kapka. Kapka štěstí a tiket Eurojackpotu. Tak si nezapomeňte vsadit. V úterý hrajeme o více než 1,5 miliardy. Eurojackpot na věky za vodou.
18: Hit Radio.
19: Zlepši si náladu.
18: Zlepši si náladu.

Na Hitradio Faktor doznívají právě teď Snow Patrol, Chasinka. A teď vám poradíme, co byste si měli rozhodně zařadit do vašeho playlistu, abyste se cítili fajn. Je totiž vědecky potvrzeno, že hity skupiny Guns N' Roses přinášejí posluchačům největší radost. Tahle studie analyzovala tempo písní různých umělců a zjistila, že songy s tempem 140 až 150 BPM vyvolávají nejvyšší úroveň štěstí a vzrušení. No a Guns N' Roses se umístili na prvním místě díky 5 písním v tomto tempu a průměrném tempu 130 BPM. Takže Sweet Child O' Mine naprosto ideální. Mimochodem další umělci na seznamu jsou třeba Billy Joel, Bruce Springsteen, Post Malone a nebo skupina Coldplay. Teď možná čekáte, že si nějakou podobnou skladbu zahrajeme, ale ne, my si dáme něco rychlejšího a temperamentnějšího, ať to má ty správný grády. Tady jsou Marquez, Vajamos, kompaní.

0: Cyril Stablin, za chvilku se přidá taky Marek Ztracený a nebo zpěvačka Meredith Brooks. Pokračuje souboj o nejoblíbenější evropskou destinaci. Zjišťujeme, kam byste vyrazili na dovolenou. A víte, co mě překvapilo? Tohle jsem teda vůbec nečekal. Vy jste hned po prvním kole vyřadili Chorvatsko. Tuhle oblíbenou destinaci Čechů jste po prvním kole poslali pryč. Tak o to víc bude zajímavý sledovat, jak to dopadne. Hlasujte i nadále na Instagramu Hydrádia Faktor ve storíčku.
1: Zahradní centrum Lomič v Táboře si pro vás připravilo dřeviny okrasné i ovocné, veškeré zahradnické potřeby, velký výběr květin, pěstebních substrátů a naši specialitu, holandskou sadbu zeleniny té nejvyšší kvality. Zahradní centrum Lomič v Táboře. www.zahradnictví-lomič.cz.
2: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
3: No včera bylo pozdě.
4: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
5: Pelargonie neboli muškáty jsou oblíbené pro svoji nenáročnost, snadné rozmnožování a dekorativní vzhled. Ozdobte svá okna či terasu těmito květinami a přijďte si vybrat do odborných center Bauhaus. Vybírat můžete z různých velikostí, barev i variant. Bauhaus, když se
6: to má podařit. Jak vypadaly Prachatice a okolí v 19. století? Vývoj silniční sítě, změny hranic okresu a mnohem více najdete na výstavě Svědectví map od 26. března do 17. května v Prachatickém muzeu. www.prachatickemuzeum.cz.
7: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětiráje.tour.cz.
8: Odstartujte letní sezónu v Nahoru Resort Monínec s Tomášem Klusem.
9: Ahoj, tady Tomáš Klus. Moc vás zdravím a společně s Jirkou Kučerovským vás zveme na zahájení letní sezóny na Monínci.
10: Jízdy na bobové dráze.
11: Pokus o překonání rekordu v hobbyhorsingu.
10: Soutěže.
11: Vystoupení Elvise v podání Jakuba Machuldy.
10: A koncert Tomáše Kluse.
11: A pozor, všem dáme slevu 25% na letní pobyt.
10: V sobotu 16. května od 12 hodin. Nahoru Resort Monínec.
11: nhr.cz.
12: Půjčovna a servis stavebních strojů na Okružní ulici v Českých Budějovicích vám nabízí pronájem pásových rypadel a veškeré stavební a bourací techniky. Více na PAS.cb nebo přímo u nás na půjčovně. PAS. Jsme tady pro vás zas.
13: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní a úsporný Crafter již za 649 900 korun bez DPH a inovativní a výkonný ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH. Neváhejte a kontaktujte autorizovaného prodejce.
14: Autorizovaný prodejce Volkswagen CB Auto. CBauto.cz.
15: Postřižinská zahrada v Hluboké nad Vltavou. Jsou místa, kam nejdeš jen tak, ale kam se vracíš. Kde zní hudba všech žánrů a každý si v ní najde ten svůj. Postřižinské slavnosti 7. až 9. května. Michal David, Morčata na útěku, Buty a další. Pohoda, klid a dobré postřižinské pivo. Postřižinská zahrada v Hluboké nad Vltavou. Program na postřižinskazahrada.cz.
16: Hit Radio Faktor.
17: Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu.

Pam a Minely, za chvilku 11 hodin. Nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Začneme na Strakonicku, silnice 174 u obce Kadov. Tam se srazila dodávka s nákladňákem. Je to teda střet pouze zrcátkami, takže nic velkého, dávejte na to pozor. A silnice číslo 3 u Plané nad Lužnicí, i tam se bouralo, jedná se o srážku dvou osobních vozidel. Jezděte opatrně.

0: Jasnou cestu, vaše dopravní info, volejte na 800 800 101.
1: Máš už plány na jaro? Relax doma nebo posezení na zahradě? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a vytvoř si svou jarní oázu klidu. Když jaro doma nebo na zahradě, tak Allegro.
2: Matroš na tvou stavbu od A po Z. Nyní v Unihu bypitel betonu 25 kg jen za 88 korun při zakoupení celé palety.
3: Unihu by.
2: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
1: On Air.
6: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Faktor.
7: Je 11 hodin, krátké zprávy a David Račák. Maximální ceny paliv dnes opět stouply. Výrazněji tentokrát zdražil benzín, jehož nejvyšší cena oproti včerejšku stoupla o 40 haléřů na 44 korun a 29 haléřů za litr. Nejvyšší povolená cena nafty je dnes 44 korun a 59 haléřů. Plzeňský kraj z Plzní zahájili rekonstrukci krajské silnice druhé třídy v okrajové plzeňské části Bílá Hora. Jde téměř o kilometr dlouhý průtah, po němž jezdí přes 10 000 aut denně. Do 20. prosince bude uzavřený a řidiči ho musí objíždět přes plzeňskou čtvrť Doubravka. Evropská komise vydá pokyny pro letecké společnosti týkající se leteckého paliva. Výkonný ředitel Mezinárodní agentury pro energii v polovině dubna uvedl, že Evropě zbývá už jen asi 6 týdnů, než jí dojdou zásoby leteckého paliva. Komise má plný přehled o tom, co se děje, a situaci koordinuje s jednotlivými členskými státy. No a fotbalová Liga mistrů dnes pozná prvního finalistu. Do závěrečného zápasu postoupí po 20 letech buď Arsenal, nebo po poloviční době Atletico Madrid. První semifinálové utkání ve španělské metropoli skončilo minulý týden 1-1. Odveta se hraje dnes v 9 večer.
8: Krásný den za každého počasí. Beton Těšovice. Dle vašich přání jsme schopni vyrobit cokoliv. Výroba atypických betonových prvků pro města i zahrady. beton@těšovice.cz.
0: Jestli u vás aktuálně svítí slunce, tak by se to mělo během odpoledních hodin změnit. Dneska by mělo i zapršet, místy dokonce zabouřit, teplota kolem 26.
1: Hit Radio Faktor.
0: Kolik máte aktuálně sledujících? Teď vám totiž zaspívá zpěvačka, co má na Facebooku 69 milionů fanoušků. To je teda něco. Je tady Katy Perry a krásné úterní dopoledne všem.

Tohle je hit z první poloviny 90. let. Jsou Asylum a Run Van Train. Je teprve úterý, i když se to nezdá, tak víkend se blíží a Šumava se o víkendu změní na bojiště, kde se rozhodne o tom, kdo je pořádně zocelený. Přední Výtoň hostí od 8. do 10. května akci Šumaman a jak asi víte, tohle není jen obyčejný závod, ale dost extrémní jízda. Trať dlouhá 45 km, kde nikdo nikoho nešetří. Běh, horský kola, rafty a spousta výzev, který závodníky dostanou na hranice sil. Týmy plné policistů, hasičů, vojáků a sportovců budou bojovat v terénu, na lanech, pod vodou, prostě všude, aby vymáčkli poslední zbytek energie. Každopádně i pro vás, pro diváky, to nebude žádná nuda. Uvidíte ukázky zásahových jednotek, vrtulník, vojenskou techniku, bude tam program pro děti, takže určitě přijďte. Tohle bude velmi příjemně strávený den. Info taky na našem webu hitradiofaktor.cz, sekce Kam vyrazit.

Hey, hi, hello, a to byl pozdrav od Shona Bakera. Teď si to představte. Ten horký letní den, v ruce vychlazený nápoj a vy si vychutnáváte relax na nové zahradní soupravě. To je přesně to, co může být vaše, a to díky naší soutěži z Doppler.cz. Tak jestli chcete mít letošní léto opravdu pohodové a stylové, zapojte se. Registrujte se na našem webu hydradiofaktor.cz, poslouchejte nás odpoledne mezi 3. a 6. hodinou a buďte na telefonu. Možná právě vy vyhrajete poukázku na nákup v Doppleru v hodnotě 1000 korun, nebo tu hlavní výhru, což je naprosto luxusní zahradní souprava v hodnotě 24 000 korun. V Doppleru mají ale i kvalitní deštníky pro ženy, muže i děti, mají tam taky úžasný balkonový nebo zahradní slunečníky a taky zahradní nábytek, třeba sedačky a židle, které jsou hodně pohodlný. Takže soutěž s Dopplerem dneska odpoledne na Hydrádiu Faktor.

na tenhle víkend. Devadesátky. Od 8. do 10. května hrajeme jen ty největší hity z doby před 30 lety. Více groove, více vzpomínek, více songů, co tě vrátí do nejlepšího soundtracku života.

0: Zahradní centrum Lomič v Táboře si pro vás připravilo dřeviny okrasné i ovocné, veškeré zahradnické potřeby, velký výběr květin, pěstebních substrátů a naši specialitu, holandskou sadbu zeleniny té nejvyšší kvality. Zahradní centrum Lomič v Táboře. www.zahradnictví-lomič.cz.
1: Hausbrand Café, per favore.
2: Sí, signora.
1: I v malém šálku lze dělat velké umění.
2: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
3: Zahradní centra Unihoby praskají ve švech. Mega výběr rostlin na jednom místě. K tomu truhlíky, květináče, hnojiva a substráty.
4: Unihoby.
3: Vše pro tvé zelené království.
5: Ať už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny gelately různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Oblíbená restaurace Gateway of India otevírá novou pobočku v Géčku v Českých Budějovicích. Pravá indická kuchyně, kterou jste si oblíbili u piaristického náměstí. Autentické chutě, vůně koření a pohodlí nákupního centra v jednom. Gateway of India. Už od 13. května. Nákupní centrum Géčko.
8: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
9: Dopřejte si letos zahradu snů. Na Hitrádiu Faktor hrajeme o zahradní soupravu Meran za 24 000 korun a každý den přidáme tisícovku na nákupy. Stačí se zaregistrovat na našem webu a mít po ruce telefon. Každý všední den voláme jednomu z vás. Správná odpověď a tisícovka je vaše. A v pátek ze všech přihlášených vylosujeme výherce hlavní ceny. Více na hitradiofaktor.cz.
10: Zahrada volá. Kvalitní zahradní nábytek, slunečníky i polstry. Vše na jednom místě. Prodej na Doppler trhové sviny. www.doppler.cz.
11: Hit Radio.
12: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.

Tohle jsou Welshly Arms u nás na Hydrádiu Faktor. A dneska ráno mi psal na Instagram posluchač Matěj Zločenic. My se známe, Matěj nás kdysi taky navštívil přímo tady v rádiu. A Matěj mi poslal fotku samolepek. Byla to naše schránková soutěž z roku 2002. Nevím, jestli si na to vzpomínáte. Tenkrát bylo vaším úkolem si na schránku nalepit tuhletu samolepku. Někde ty samolepky jsou dokonce dodnes. A tehdy se hrálo o nový vůz Fiat Stilo. Tak on tyhle ty samolepky někde našel a poslal mi je. Je to teda už 24 let stará událost. My se do této doby vrátíme, ale nejen do nového milénia, ale taky si připomeneme 80 a 90. Máme pro vás večer po 18. hodině to nejlepší z uplynulých dekád. A jeden takový hit přichází právě teď. Písnička, která se podle mě nikdy neohraje a zůstane ve vaší hlavě ještě dlouho po posledním akordu. Je úplně jedno, jestli ji teď uslyšíte poprvé nebo po tisícáté. Sin It Back vás vždycky dostane do té správné nálady. Tady jsou Moloko!

0: Posloucháte Hydrádio Faktor, tak ne Marie, dokonce ani ne Lucie, ale Adéla. Teda zpívačka Adele, ta má dneska narozeniny, asi netřeba představovat. Je to jedna z největších hvězd současné hudby, britská zpívačka, jejíž hlas dokáže rozechvět i to nejtvrdší srdce. My si jednu její slavnou baladu za doprovodu klavíru zahrajeme. Ne teď, až po 12. hodině v úterních srdcovkách, tak rozhodně buďte u toho. Já vám přeju krásný zbytek dne a těším se na vás zase zítra v 9.00. Už bude středa.
1: Hit Radio. Zprávy v rodině mají svá pravidla. A zprávy od babičky a dědy? To je content bez filtru. Co takhle na nich vydělat? Napiš nám na web tu nejvtipnější zprávu, kterou ti poslali prarodiče a vyhraj v pátek nákup na víkend za 10 000. A ve finále 4 prémiové smartphony pro celou rodinu. Zprávy v rodině jsou občas bizár. Tak na nich vydělej.
2: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel.
3: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
4: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
5: Pro všechna ranní ptáčata máme novinku. Odborná centra Bauhaus mají nově každou sobotu otevřeno už od 7 hodiny raní. Stihnete víc na stavbě i na zahradě. Začněte sobotu v Bauhausu.
6: Bauhaus, když se to má podařit.
7: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
8: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Ptáte se, jak se stát miliardářem? Stačí kapka. Kapka štěstí a tiket Eurojackpotu. Tak si nezapomeňte vsadit. V úterý hrajeme o více než 1,5 miliardy. Eurojackpot na věky za vodou.
12: Slibuju, že nebudu.
13: Ještě nemáš lístky na hrady? To je třeba napravit.
14: Dan Landa.
13: Mirá.
14: Rybičky.
13: Migové.
14: Jdeme na hrady.
13: 8 hradů.
14: 8 víkendů.
13: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
14: Dan Landa.
13: Harley.
14: Tomáš Klus.
13: Xindl X.
14: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
13: Tohle není jen festival. To jsou hrady.
14: www.hrady.cz.
1: Hit Radio. Dobíjte si baterky s Hitrádiem. Vyhrajte víkendový wellness pobyt pro dva spolupenzí v hotelu Rezidence Vogelsang v hodnotě 10 000 korun. Hrajeme každé všední ráno ve snídani šampionu.
15: Hotel, o kterém si nemusíte nechat jen zdát. Rezidence Vogelsang u Kašperských hor. Wellness a dobré jídlo uprostřed Šumavy. Rezidence Vogelsang.cz.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hitrádiu?
16: Možná se vám někdy stala následující situace. Oblíknete tričko a cestou na sebe Mám jako je, jo, ale jakmile si ho chcete sundat, tak už vám není a nechápete, jak jste ho na sebe navlíkli. Říkám, že se to děje spíš ženám, protože my máme takový ty zapínající topíčky na ten zip a tak, což chlapi moc ne. A ty jsou úplně nejhorší. A když se to stane doma, tak ten druhej vás toho může vyvlíknout. Ale já jsem včera byla v kabince a byla jsem v té kabince sama a já jsem myslela, že tam umřu.
17: A co se stalo teda? Jak je teda možný, že si to tričko nasadíš, je to jako žena a pak ho nemůžeš sundat?
16: No to mi někdo vysvětlete. Jo, to
18: nesmíš mezi tím sníst celou svačinu, že jo?
17: Já jsem si říkal, jestli jsi tam měla místo bramborového salátu, tak to jako chápu, jo, jestli tam byl nějaký mezičlánek, ale jinak to se nám chlapům nestává.
18: Já mám řešení, kupuju si už asi 10 let džíny stejné značky a stejné velikosti, takže si je v obchodě už vůbec neskouším.
17: Já jsem si říkal, že bys možná mohl změnit velikost, jako na Havla, jako takhle.
1: Nejsi snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Pozor na Strakonicku u Kadova. Došetřuje se tam nehoda dodávky s nákladňákem. A opatrně taky na Táborsku, kde nehodu hlásíte u Plané nad Lužnicí. Je to na příjezdovce od Roudné. Vaše další info z dopravy volejte k nám na 800 800 101.
1: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
3: Matroš na tvou stavbu od A po Z. Nyní v Unihobby pytel betonu 25 kg jen za 88 korun při zakoupení celé palety.
4: Unihobby.
3: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
5: Postřižinská zahrada v Hluboké nad Vltavou. Jsou místa, kam nejdeš jen tak, ale kam se vracíš. Kde zní hudba všech žánrů a každý si v ní najde ten svůj. Postřižinské slavnosti 7. až 9. května. Michal David, Morčata na útěku, Buty a další. Pohoda, klid a dobré postřižinské pivo. Postřižinská zahrada v Hluboké nad Vltavou. Program na postřižinskazahrada.cz.
6: Pouze v Unicredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. Unicredit Bank.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. On air.
0: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
7: Je 12 hodin, dobré poledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Maximální ceny paliv dnes opět stouply. Výrazněji tentokrát zdražil benzín, a to na 44 korun a 29 haléřů za litr. Nejvyšší povolená cena nafty je dnes 44 korun a 59 haléřů. Maximální možnou cenu pohonných hmot i teď v květnu stanovuje Ministerstvo financí. Nepodceňujte prevenci onkologických onemocnění. To je vzkaz nejen od lékařů, ale také od expertů pojišťoven. Jitka Urbaníková-Volná, manažerka životního pojištění v České podnikatelské pojišťovně.
8: Onkologické diagnózy jsou podle dat České podnikatelské pojišťovny vůbec nejčastějším důvodem výplaty plnění u pojištění závažných onemocnění. Připadá na ně zhruba 66% vyplacených prostředků. Přibližně polovina případů je hlášena už v raném stádiu onemocnění. ČPP proto připomíná důležitost prevence a nově od dubna u Neonu Life zjednodušuje definici onkologického onemocnění.
7: Pojišťovny připomínají i další onemocnění, která kryje kvalitní pojistka. Česká podnikatelská pojišťovna například hradí léčbu lymské boreliózy. Vodní nádrže v Česku mají dostatek vody pro využití v případě extrémního sucha. Většinou jsou plné ze 70 až 100%, informuje o tom Ministerstvo zemědělství. Podle projektu Intersucho už více než třetina Česka trpí nejhorším stupněm půdního sucha v hloubce do 1 metru. Teď se ještě podíváme k nám.
9: 20 065 korun, takový byl loni průměrný důchod u nás na jihu. Podle včera zveřejněné statistiky se meziročně zvýšilo necelé 2%. Některý z důchodů pobíralo na jihu Čech zhruba 180 tisíc lidí. Nejčastěji šlo o starobní penzi.
10: Krásný den za každého počasí. Beton Těšovice. Dle vašich přání jsme schopni vyrobit cokoliv. Výroba atypických betonových prvků pro města i zahrady. beton@těšovice.cz.
9: Taky dneska odpoledne se stupnice teploměrů dostanou na 25, čeká nás oblačno až zataženo a k večeru se přidají i přehaňky.
1: Srdcovky Hit Rádia a Jirka Pelnář.
4: 12 hodin a 2 minuty úterní poledne je tady a do víkendu nám tak zbývají jenom 2 dny. Taky máte tak rádi prodloužený víkendy. Tenhle ten navíc bude výjimečný, protože na Hitrádiu vás čeká retro víkend. A to už od pátku 7 hodin ráno. Takže nemusíte být smutní, pokud jste si mysleli, že tento týden přijdete o páteční srdcovky.
1: Hitrádio Faktor.
4: No a ty úterní nám začínají právě teď. Dneska si dáme opět 5 ikonických hitů a zavzpomínáme na vaše poslední zvonění, kdy jsou ty maturity. Teď rok 1990, Madonna a Vogue na Hitrádiu.

0: Jak by řekl jeden můj kamarád, tohle je taky dobrá vykopávka. Teď teda nevyslím Madonu, ale tu píseň. Hit Vogue na Hit Radio.
1: Největší hity.
2: Největší srdcovky.
0: Teď se musím omluvit až do Hollywoodu, jestli to tak vyznělo. 12 hodin 7 minut, posloucháte Hit Radio. Máme tady dnešní úterní srdcovky a zároveň vzpomínáme také na poslední zvonění. Jo? Potkali jste ve městě partu maturantů v kostýmech, v maskách, se stříkacíma pistolema? Tak je to skvělý. Poslední zvonění je tady. Je to tradice, která se u nás dodržuje už desítky let. A já bych dneska chtěl vědět, jaké bylo to vaše, pokud jste ho zažili. Pojďte na něj zavzpomínat tady u nás na Hit Radio, přímo v živém vysílání. Kde to bylo, kdy bylo, co jste měli na sobě a jestli jste vybrali i nějaký prachy. Možná, že máte nějaký podobně jako naprosto šílený zážitek, jako mám já, nevymyslel jsem si ho, přihodím ho za chviličku. Dejte vědět na 777-937-777, můžete psát zprávy, kdyby se vám to nechtělo vypisovat, klidně namluvte hlasovku, i na to se tady těším. Zároveň, kdybyste náhodou potkali tady partu maturantů, co by po vás chtěli nějaký peníze a vy byste u sebe neměli žádný drobný, tak bacha, žijeme v roce 2026 a normálně už mají všichni hotový QR kody, takže můžete poslat peníze přímo na účet. Není to krásný? Je to krásný být na střední škole, ty možnosti, fantazie. Tak jo, pojďme teda vzpomínat a když už vzpomínáme, tak z hudby teď budeme vzpomínat opravdu na úplný pravěk. Rok 1981 a jedna z mála nizozemských kapel, které vůbec tady na Hit Radio hrajeme. Stars on 45 a stejnojmenná srdcovka, tedy Stars on 45. Na Hit Radio. Rok 81.

0: S číslem 3 U2 Ordinary Love, tedy obyčejná láska. Ono se řekne obyčejná láska, ale kolikrát člověk tak může mít rád, tak opravdu z lásky, co? Dvakrát či třikrát to ne, jednou je dost. To jo, to by byla hezká písnička.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: 12 hodin 17 minut a posloucháte Hit Radio, Jirka Pelnář s váma. Díky za všechny reakce, které posíláte na 777-937-777 jako vzpomínku na vaše poslední zvonění ze střední školy. Máme tady kromě zpráv taky hlasovky.
3: Nazdár, no hele tyjo, já si svoje poslední zvonění nepamatuju, to si vůbec nevybavím, jaký my jsme to vlastně měli nebo neměli, nebo jestli to vůbec bylo, nebo Škoda. Nebylo. Ale nevím proč, ale vybavím si poslední zvonění ze Zdrávky, z Ústí, naproti jsme měli základní školu a vždycky tam měli pak to poslední zvonění a nevím proč, ale prostě si to pamatuju, jak oni tam vždycky lítali prostě v pláštích, prapodivně prostě vymouděný, namalovaný, nenamalovaný a stříkali na lidi vodu a malovali jim na obličej. A možná si to pamatuju právě proto, že si člověk jako říká tak a tohle jsou lidi, kteří nás budou jednou léčit.
0: No jasně. Jako na rovinu člověk musí být trochu šílený, aby šel dobrovolně do českého zdravotnictví. Takže tuhle srdcovku s číslem 4 posílám do každé nemocnice, čekárny, lékárny, k zubařům, na chirurgii, na porodní sál, prostě kamkoliv, tohle teď potřebujete slyšet, jestli patříte mezi bílé pláště. Reggae to Sunshine! Jumbo, jumbo.

0: Ano, slyšíte správně. Adele v srdcovkách.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: A možná si říkáte, proč tady hraju v srdcovkách zrovna Adele. Vždyť to vlastně jako není starý song, je stále aktivní zpěvačka a tak dále. Ale pozor, jo. Zaprvé, tenhle hit vyšel skoro před 20 lety. Fakt, v roce 2008. To je úlet. A za druhé, Adele dnes slaví narozeniny a její hity se nám zarily hluboko pod kůži a proto i Adele má své místo v našich srdcovkách. No a skoro 20 let od svého posledního zvonění má taky Tomáš, který píše zprávu. My jsme tenkrát málem vytopili školu. Nakonec jsme stáli na náměstí a vybírali peníze. Jeden pán se mnou málem popral, protože jsem ho zlil vodou, když byl v obleku. Na moji obranu musím říct, že mohl klidně jít kudykoliv jinudy, ale šel záměrně přímo přes nás. Nakonec na nás zavolal policajty a oni nás rozehnali. Ikonický. Vážně. Díky moc za tuhle zprávu. Hele, takhle se ale stávají přesně ty legendární příběhy. A přesně v tomhle já jsem na tvý straně. Teď mohlo jít kudykoliv jinudy. On to udělal stejně schválně. Stejně šel na nějakou zkusku, kde nechtěl bejt a tak se nechal záměrně takhle jako zlejt. Takže jste úplně jako v pohodě. Poslední zvonění, tak to je téma dnešních srdcovek. Dáme si srdcovku na přání a teď pozor. Chtěl bych vědět, kterou píseň, který hit jste měli nejradši na střední škole. A třeba i v jakém to bylo ročníku, nebo aspoň v jakém roce. Cokoliv si k tomu vzpomenete, jestli vás to bavilo třeba, já nevím, na vodě, když jste byli ze školou, nebo když jste byli na lyžáku, cokoliv, nějaký příběh, můžete klidně doplnit, ale to nejzásadnější je píseň vaší střední školy. Pište na 777-937-777 nebo posílejte hlasovky.
2: Izomat stavebniny.
3: Procvičíme si pár slovíček. Krásná zahradní dlažba.
4: Best Beleza.
3: Nádherná zahradní dlažba.
4: Best Bellissima.
3: Dvě úžasné zahradní dlažby.
4: Beleza a Bellissima od společnosti Best.
3: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
5: Májové dny v online shop.cz.
6: Tisíce slev na tisíce produktů. Pouze tento týden v online shop.cz.
5: www.onlineshop.cz.
7: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
8: Zahradní centra Unihobby praskají ve švech. Mega výběr rostlin na jednom místě. K tomu truhlíky, květináče, hnojiva a substráty.
9: Unihobby.
8: Vše pro tvé zelené království.
10: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
11: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
12: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
11: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
13: No to bych to pěkně zvoral.
12: Jarní slevy uhlí z uhloterií platí do konce května i pro Táborsko, Strakonicko a celé jižní Čechy.
14: Postřižinská zahrada v Hluboké nad Vltavou. Jsou místa, kam nejdeš jen tak, ale kam se vracíš. Kde zní hudba všech žánrů a každý si v ní najde ten svůj. Postřižinské slavnosti 7. až 9. května. Michal David, Morčata na útěku, Buty a další. Pohoda, klid a dobré postřižinské pivo. Postřižinská zahrada v Hluboké nad Vltavou. Program na postřižinskazahrada.cz.
15: Ahoj, tady Jelen. Zdravíme posluchače Hitrádií a máme pro vás důležitou zprávu. V roce 2026 odehrajeme jenom 20 koncertů. Budou to ale koncerty mimořádné v rámci našeho rodinného festivalu Jelen Fest, se kterým za váma přijedeme do všech regionů. Čeká vás jelení vystoupení pro děti, koncert speciálního hosta, velká jelení show a spousta dalších překvapení. Vstupenky v předprodeji v síti NFC Tron.
16: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny želateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
1: čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Eva Farna a Mirai. Novinka, vzpomeneš si ve 12 hodin 37 minut.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: A my vzpomínáme na Hit Rádiu na písně, které jste měli nejraději na střední škole. Já jsem chodil na střední v letech 2.1 až 2.5 a za nás tenkrát frčeli Black Eyed Peas a hit Let's Get It Started, který dokonce jsem měl i potom jako na maturitní přetančení, jo? Na maturáku, slavnostní přetančení. Tak, no a jaké to byly vaše hity? Dostal jsem odpověď na čísle 777-937-777. Těch odpovědí je tady hodně, ale vy poznáváte, že jsem vybral jednu jedinou. A to od Zuzky, která píše, já jsem na střední škole milovala Hotel California jako novinku a ta láska mi vydržela dodnes. Tak pokud by to šlo, prosím o ní. Eagles a bezesporu jejich největší hit z roku 75.

0: Tak takhle zní Hit Radio, když si diktujete muzikovi. Eagles, Hotel California, srdcovka na přání, rok 1975.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: A pozor, přestože dnešní srdcovky končí, tak vy si užijete opravdu ty ikonické legendární hity, jako hrajeme tady v srdcovkách, stejně tak jako třeba i Eagles. Tento víkend, protože my pro vás chystáme na Hit Radio, když je ten prodloužený víkend retro víkend, a to pozor, už od pátku od 7 hodin od rána až do neděle do 18 hodin uslyšíte ty nejhranější hity za posledních 20, 30, 40 a vlastně možná i 50 let, jako jsme to slyšeli právě teď. Posloucháte Hit Radio, srdcovky jsou za náma, za chviličku například Linkin Park, bude taky Adam Ďurica s hitem Mandolína. A když jsme si dneska povídali o posledním zvonění, tak ještě tady mám jednu zprávu od Karla, který píše: Ahoj, já jsem potkal za poslední týden asi 4 party maturantů v jeden den, co měli poslední zvonění. Každá chtěla peníze, už jsem neměl. Ani QR kód jsem nevyužil a jejich nejčastější věta byla: vždyť jste byl taky mladej, tak nám něco přispějte. Tak jenom chci vyřídit všem maturantům, že mladej pořád jsem, ale peníze netisknu. Zdravím. Dobrý. Tak jo, tak prosím vás, jestli máte doma maturanty, který teprve jako čeká poslední zvonění, tak jim řekněte, ať teda nepoužívají tuhle větu. A jestli máte nějakou dobrou výmluvu, jak se vymluvit z toho, že už nechcete nikomu dávat peníze, klidně si můžeme udělat zítra nové téma a budeme si dělat poznámky, protože party maturantů na poslední zvonění ty budeme ještě tento týden 100% potkávat. Za chviličku tedy další hity a teď vzpomínka na dnešní snídaně šampionů.
2: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
3: Možná se vám někdy stala následující situace. Oblíknete tričko a cestou na sebe vám jako je, jo, ale jakmile si ho chcete sundat, tak už vám není a nechápete, jak jste ho na sebe navlíkli. Říkám, že se to děje spíš ženám, protože my máme takový ty zapínající topíčky na ten zip a tak, což chlapi moc ne. A ty jsou úplně nejhorší. A když se to stane doma, tak ten druhej vás z toho může vyvlíknout. Ale já jsem včera byla v kabince a byla jsem v té kabince sama a já jsem myslela, že tam umřu.
4: A co se stalo teda? Jak je teda možný, že si to tričko nasadíš, je to jako žena a pak ho nemůžeš sundat?
3: No to mi někdo vysvětlete. Jo, to
5: já smíš mezi tím sníst celou svačinu, jo?
4: Já jsem si říkal, jestli jsi tam měla mísu bramborového salátu, tak to jako chápu, jo, jestli tam byl nějaký mezičlánek, ale jinak to se nám chlapům nestává.
5: Já mám řešení, kupuju si už asi 10 let džíny stejné značky a stejné velikosti, takže si je v obchodě už vůbec neskouším.
4: Já jsem si říkal, že bys možná mohl změnit velikost, jako na habla, jako takhle.
2: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin. Hit Radio. Hele, slyšíš to? To je retro víkend Hit Radia. Od 8. do 10. května jedeme jen ty největší hity z doby před 30 lety. Žádná nuda, jen samé 90-kové bomby. Song za songem, vzpomínka za vzpomínkou. Retro víkend Hit Radia. Startujeme v pátek v 7 ráno.
6: Maxi, ta nová terasa je skvělá.
7: Vínečko, pohoda.
6: A slimáci jsou taky fuč.
7: Zastavte se v Baumaxu. Do konce května terasové prkno premium v odstínu týk nebo káva za 269.
6: A přírodní přípravek proti slimákům Presto za 159 korun.
7: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
8: Bublinková tancovačka ve stylu Velký Gatsby. Čepřovické bubliny vás srdečně zvou tuto sobotu na bublinkovou tancovačku, kde k tanci a poslechu hraje kapela Pozor Vizita. Stylový oděv vítán. Čepřovické bubliny se na vás těší.
9: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
10: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
11: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
12: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzíko.
1: oblíbená restaurace Gateway of India. Otevírá novou pobočku v Géčku v Českých Budějovicích. Pravá indická kuchyně, kterou jste si oblíbili u piaristického náměstí. Autentické chutě, vůně koření a pohodlí nákupního centra v jednom. Gateway of India. Už od 13. května. Nákupní centrum Géčko.
13: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
14: Dan Landa,
13: Mirá,
14: Rybičky,
13: Migové.
14: Jdeme na Hrady.
13: 8 hradů,
14: 8 víkendů.
13: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
14: Dan Landa,
13: Harley,
14: Tomáš Klus,
13: Xindl X.
14: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
13: Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
14: www.hrady.cz.
15: Jedna jízdenka pro celý kraj, to je IDSka, integrovaný dopravní systém Jihočeského kraje. Od 1. července cestujte jednodušeji. Jak na to? Vaše cesta teď povede na www.ideska.info. Na webu si vyberete, co vám vyhovuje. Aplikace IDSka, karta IDSka nebo inkarta a pokud jezdíte jen občas, jízdenku si koupíte stejně jako dnes. Vše najdete na www.ideska.info. IDSka. Jedna jízdenka pro celý kraj.
16: Fizomat stavebniny.
17: Květnová akce Fizomatu. 1+1 zdarma. Ke každému kbelíku pastovité omítky Cemix náleží pytel lepicí stěrky zdarma.
18: Cemix fasáda, trvalá paráda.
17: Stačí si vybrat. Ve stavebninách Izomat.

0: Yeah.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Řidiči pozor v Českých Budějovicích. Rozlitý olej hlásíte na Strakonické směrem od Pražské třídy. Silnice tam může klouzat. No a opatrně taky na cestě z Českých Budějovic směr Dasný. Tam je pro změnu předmět na vozovce. Další info z dopravy volejte na 800 801.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ.
2: Matroš na tvou stavbu od A po Z. Nyní v Unihobby pytel betonu 25 kg jen za 88 korun při zakoupení celé palety.
3: Unihobby.
2: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
4: Stavebniny DEK přináší mega akci. Při zapůjčení nebo rezervaci profesionální akuzahradní techniky Husqvarna vám nyní půjčíme dvě baterie zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebnin DEK platí do 15. května. Tak si půjčte profesionální akuzahradní techniku Husqvarna se dvěma bateriemi zdarma. Více na DEK.cz.
5: Máte rádi zvuk silných motorů, naleštěné karoserie a atmosféru staré dobré Ameriky? Prostě milujete silný americký káry. 9. května v areálu Safari Resortu v Hluboké u Borovan se uskuteční celodenní sraz těchto legendárních autáků. Pozor, začínáme už v 9 ráno.
6: Mrkněte na web nebo na Facebook, tam to všechno máte. Safari Resort CZ.
1: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. On air.
7: Online.
1: I v aplikaci Radia.cz. Hitradio.
8: Je 13 hodin, dobré odpoledne. U zpráv přeje Lucie Daňková. Nájmy v prvním čtvrtletí opět rostly oproti konci loňského roku o více než 2%. Metr čtvereční se v Česku v průměru pronajímal za 340 korun. Nájemné rostlo ve všech krajských městech, kromě Karlových Varů, Pardubice a Olomouce. Nejvíce zdražilo v Liberci. Na některé zdravotní benefity firem pro zaměstnance se nově nebude vztahovat limit 50 tisíc korun za rok pro jejich osvobození od daně. O jaké preventivní programy půjde, popisuje ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.
9: Budou to investice do například onkologických preventivních programů, kardiovaskulárních preventivních programů, diabetické screening, tedy diabetického rizika a další vlastně preventivní programy cílící skutečně na prevenci chronických chorob, které nás v českém zdravotnictví trápí nejvíce.
8: Na tyto preventivní programy by měly být stropy vyšší. Změna bude podle ministerstva předložena formou poslaneckého návrhu. Herečka Jiřina Bohdalová má svoji poštovní známku. Aršík obsahuje 5 různých motivů, které připomínají klíčová období jejího života a kariéry. Edice je určena nejen pro běžné poštovní využití, ale také pro sběratele. Jiřina Bohdalová oslavila v minulých dnech 95. narozeniny. Teď ještě pohled k nám.
10: V Dolanech na Prachaticku skončilo podříznutí májky příjezdem policie i energetiků. Strom spadl na elektrické vedení a přetrhal 4 dráty. Bez proudu zůstal jeden dům a nefungovalo ani veřejné osvětlení. Vimperští policisté po pachateli pátrají. Hrozit mu může i rok vězení.
11: Krásný den za každého počasí. Beton Těšovice. Dle vašich přání jsme schopni vyrobit cokoliv. Výroba atypických betonových prvků pro města i zahrady. beton@těšovice.cz.
10: Předpověď na dnešní odpoledne slibuje oblačno až zataženo, k večeru přehánky či bouřky a teploty nejčastěji do 26 stupňů.
1: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
12: A my pokračujeme dál, 13 hodin 3 minuty, taky přeju dobrou chuť k obědu, pokud jste vyrazili o chviličku později než vaši kolegové. Důležité je, aby jste byli stále ale v doslechu Hit Rádia, protože my i v této hodině budeme rozdávat krásné ceny. Mám tady připravenou rodinnou hru Surikarty, což je denní výhra, ale pořád tento týden hrajeme o tu hlavní výhru, což je 10 000 na nákup. Před prodlouženým víkendem to se hodí. Tak za chviličku aktuální informace, jinak podrobnosti na webu hitradio.cz. No a teď dáme si opět ty nejlepší hity, které můžete slyšet v Česku kolem 1 hodiny odpoledně. Odpoledně? Pak jsem to řekl. Odpoledně! Tak jo, tak je to slovo, který neexistuje. Stejně tak jako úvod k tomuto hitu. Tam se zpívá Only Love, taky to nic neznamená.
3: Hit Radio Faktor.

0: Naše aktuální novinka na Hit Radio Rehab in my head je 13 hodin a 14 minut. Za jedinou SMS-ku 10 000 na nákupy v mobilní aplikaci Tesco Mobile. Chcete? Jo, není problém. Tohle my tady umíme. Stačí poslat vaši oblíbenou SMS-ku od baby nebo od dědy, co jste kdy dostali, a poslat ji do naší soutěže. Podrobnosti najdete na webu hitradio.cz. Tento týden máme téma tady SMS-ky prarodičů, protože hrajeme s Tesco Mobile a to je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc, tarify v aplikaci, výhody v Tesku pro celou rodinu nebo partu přátel. A SMS-ky v rodině, tak to je prostě nejvíc. Jo? My mezi sebou vlastně sdílíme všechno. Celý život. Humor, lásku, bizáry, ale i ty nejdůležitější události v našich životech. Pošlete do hry SMS-ku od vašich prarodičů. Jste ve hře o 10 000 korun na nákup v mobilní aplikaci Tesco Mobile a zároveň se také ale dostáváte i do hry, a to o 4 prémiové mobilní telefony. A to konkrétně Xiaomi Redmi Note 15 4G. Dáme vám rovnou 4, že jo, abyste se potom v rodině nehádali, kdo má nejlepší mobil. No a v průběhu celé soutěže, celé naší hry, tak každý den ještě vyberu takhle jednu SMS-ku, stejně tak, jako to udělají i Jasmin s Michalem a Davidem ve snídaní šampionů, která od nás dostane Surikarty, což je rodinná karetní hra, která je vytvořená psychologem, a to přímo na míru vlastně každé rodině, aby trávila víc času spolu a zároveň, aby se lépe poznali. No a dnešní výherní SMS-ka, která stále je ve hře i o tu hlavní cenu, tak je od Niny. A ta píše: dostala jsem od babičky zprávu. Ahoj holky, přijďte si pro pizzu, už je hotová. Babi. Babička tím samozřejmě myslela pizzu, kterou se tenkrát pokoušela pro nás po domácku udělat, ale nevěděla, jak se slovo pizza píše. A výsledek v té SMS-ce, kde je použito tedy c místo 2z, vypadalo prostě úžasně. Přesně tak, jak to tady posílám. Takže ty si to dokážete každý představit. Když ještě jednou tam bylo napsáno: ahoj holky, přijďte si pro pizzu, už je hotová. Babi. Nádherný. Děkuji za tuhle zprávu. Tahle zpráva tedy získává naši denní výhru. No a zítra opět pokračujeme. Jaká je nejoblíbenější SMS-ka od vašich prarodičů? Máte nějakou? Pojďte ji přihlásit do hry na webu hitradio.cz.
1: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel.

0: Faktor.
1: Zlepši si náladu.
2: Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně. Klečím na kolenou, volám Bože, pusť mě běžet za rodinou, bez který můj život nemá.

Znáš to, všechny city schovat na papír, pak jenom doufat, co se stane, až je objeví. Třeba nic, třeba všechno se to změní, život bude lepší, než to hraní, na co není.

0: Je to hezký. Je to hezký. Atmo Music, Andělé na Hit Rádiu ve 13 hodin 26 minut, a to v úterý 5. května. Já jenom doufám, že jste včera nebyli s autem v myčce, nebo nedej bože o víkendu nemili okna. Dneska totiž přijdou bouřky a pár dnů tady zůstanou. Říkám si vážně, jako najednou ta předpověď meteorologům vyjde? To je prostě Murphyho zákon schválnosti a vždycky je to potom, co uděláme nějaké podobné rozhodnutí. Já jsem třeba dneska ráno ještě před rádiem přivezl z půjčovny vertikutátor a odpoledne musím vertikuovat trávník a zasít novej. A musím to prostě udělat dneska, protože ho zítra musím vrátit. A do toho mají přijít ty bouřky. Najednou, teda, jo? Najednou to vyjde. Tak proč o tom mluvím? No jenom proto, že pokud jste poslední dobou opravdu udělali nějaký fakt chytrý rozhodnutí, který ho budete dřív nebo později litovat, tak v tom nejste sami. Jsem v tom s váma a proto si my zahrajeme na Hit Rádiu Hit na přání za chviličku Shakira, Daisy Rascal, Loka. Protože si říkám, že občas na některé naše rozhodnutí bychom toho Loka potřebovali. Možná i dva.
1: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
2: Jo, ještě beton.
3: Přepočítávám trasu, pokračujte rovně, po 5 metrech. U ztraceného bednění odbočte vlevo. Na skržovém objezdu použijte první výjezd. Směr hydroizolace, po 2 metrech váš cíl je vpravo.
4: Všichni fachmani i kutilové teď jezdí k nám. Bauhaus, když se to má podařit.
5: První probuzení na moři?
6: První selfie s delfínem.
7: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
8: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď. Na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
9: Under Armour makes you better.
10: Ladíš formu? Makáš ve fitku? Běháš? Pak ti nesmí chybět legendární base layer od sportovní značky Under Armour. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i fotbal. V letní kolekci ho nově najdeš i ve variantě z recyklovatelného materiálu Neolast. Takže bude vyhovovat nejen tobě, ale i naší planetě. Letní novinky objevuj na underarmour.cz.
11: Jak vypadaly Prachatice a okolí v 19. století? Vývoj silniční sítě, změny hranic okresu a mnohem více najdete na výstavě Svědectví map od 26. března do 17. května v Prachatickém muzeu. www.prachatickemuzeum.cz.
12: Zahradní centra Unihoby praskají ve švech. Mega výběr rostlin na jednom místě. K tomu truhlíky, květináče, hnojiva a substráty. Unihoby. Vše pro tvé zelené království.
13: Odstartujte letní sezónu v Nahoru Resort Monínec s Tomášem Klusem.
14: Ahoj, tady Tomáš Klus. Moc vás zdravím a společně s Jirkou Kučerovským vás zveme na zahájení letní sezóny na Monínci.
15: Jízdy na bobové dráze.
16: Pokus o překonání rekordu v hobbyhorsingu.
15: Soutěže.
16: Vystoupení Elvise v podání Jakuba Machuldy.
15: A koncert Tomáše Kluse.
16: A pozor, všem dáme slevu 25% na letní pobyt.
15: V sobotu 16. května od 12 hodin. Nahoru Resort Monínec.
16: nhr.cz.
17: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny gelately různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
18: Stavebniny Dek přináší mega akci. Základní střešní taška Beton Press Natura Exclusive za skvělých 39 korun včetně DPH. A navíc za každých 100 metrů čtverečních od nás dostanete 100 kusů stejné tašky zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 15. května. Tak si přijďte pro střešní tašky zdarma. Více na dek.cz.
19: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Ptáte se, jak se stát miliardářem? Stačí kapka. Kapka štěstí a tiket Eurojackpotu. Tak si nezapomeňte vsadit. V úterý hrajeme o více než 1,5 miliardy. Eurojackpot na věky za vodou.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Shakira na Hit Radio s Hitem Loka, je 13 hodin 37 minut. Když byste si otevřeli okno a koukli se ven z okna a zaposlouchali byste se, tak uslyšíte tohle. A to je ticho před bouří. Protože dneska odpoledne mají přijít bouřky. Ovšem, pořádná bouře bude taky od 15 hodin tady u nás na Hit Radio. Protože odpolední bouřky, tak ty budou jak venku, tak i v našem vysílání. Odpoledne v 15 hodin začíná naše odpolední show. Tak jestli máte dneska opravdu jako den blbec a potřebujete zvednout náladu, a nebo už prostě jenom nemůžete. I přesto, že jsme teprve v úterním pracovním zátahu a stejně tak jako Evanescence toužíte po někom, kdo vás přinese zpátky k životu v této písni, tak naše odpolední show to přesně udělá. Jo, to je taková naše resuscitace pro vás, která vás vezme zpátky k životu.

0: Alex Warren na Hit Radio s hitem Ordinary, tedy obyčejné. Já doporučuji, najděte si překlad tohohle hitu. Je to opravdu krásný vyznání lásky, které se vyjímá z obyčejnosti. No a platí to i pro náš budoucí sexuální život, ten se taky bude vyjímat z obyčejnosti. Prý naše partnery a partnerky už brzy nahradí roboti. Ale pozor, žádný anduly nebo nafukovací nebo silikonový pany a panáci, ale prostě roboti, jo, skutečný jako roboti, ze železa, na baterky, do elektriky, prostě roboti, zajímavý. Asi se nemusíme bavit o tom, jestli je to opravdu jako hudba blízké budoucnosti nebo ne, možná, že opravdu ano. Já spíš si jenom říkám druhou věc, a to, že jestli se potom budou prodávat, až vám doslouží, jo, nebo budete chtít třeba novej model a budete ho chtít prodat, tak konečně trh s ojetinama bude mít to pravý zboží.
1: Hit Radio. Zprávy v rodině mají svá pravidla.
2: A zprávy od babičky a dědy?
1: To je content bez filtru.
2: Co takhle na nich vydělat?

0: celou rodinu. Zprávy v rodině jsou občas bizár. Tak na nich vydělej.
1: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel.
2: Zahajuji rodinnou rozpočtovou poradu. Bod 1. Topení.
3: Snížíme o 2 stupně.
2: Bod 2. Průvan.
3: Dáme ručníky mezi okna.
4: Výborný návrh.
2: Bod 3. Plíseň.
3: Vydrhnout, přetřít.
5: A co udělat rekonstrukci?
4: No, vydá? Takže bod 1. Rekonstrukce s buzinkou.
6: Úsporná rekonstrukce od buzinky není výdaj. Je to investice, která se vám vrátí. Na pohodlí, energiích i hodnotě vašeho domova. Buzinka. Vaše rekonstrukční banka.
7: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz již za 959 900 korun.
8: Znervozňují vás stoupající ceny energií? Už nemusí. Přejděte k ČES a zafixujte si nízkou cenu elektřiny i plynu. Teď je ten pravý čas. Na ČES se můžete spolehnout. Dlouhodobě. Přesně, jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
9: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětirájetour.cz.
10: Máte rádi dobré jídlo nebo vás baví vařit? Potravinářský veletrh Czech Food Expo startuje 14. května na výstavišti České Budějovice. Nově cestování za jídlem, opět kuchařské show. Speciální hosté kuchaři Jan Albrecht a Ondřej Slanina, cukráři Lucie Charvátová a Vojtěch Vrtiška. Czech Food Expo od 14. do 17. května na Českobudějovickém výstavišti. Více na www.vcb.cz. www.vcb.cz.
11: Půjčovna a servis stavebních strojů na Okružní ulici v Českých Budějovicích vám nabízí pronájem pásových rypadel a veškeré stavební a bourací techniky. Více na PAS.cb nebo přímo u nás na půjčovně. PAS. Jsme tady pro vás zas.
12: Hit Radio. Dobíte si baterky s Hitrádiem. Vyhrajte víkendový wellness pobyt pro dva spolupenzí v hotelu Residence Vogelsang v hodnotě 10 000 korun. Hrajeme každé všední ráno ve snídani šampionu.
13: Hotel, o kterém si nemusíte nechat jen zdát. Residence Vogelsang u Kašperských hor. Wellness a dobré jídlo uprostřed Šumavy. Residence Vogelsang.cz.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Rose a Bruno Mars na Hit Radio jako poslední hit mezi 13. a 14. hodinou a před námi nejnovější zprávy.
1: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Pokud jedete po dálnici D3, dávejte si teď velký pozor kolem kilometru 120 směrem na Prahu. Máme tam hlášenou nehodu osobního auta. Najelo do svodidel. Počítejte tam proto se zdržením. A vaše další info z dopravy volejte na 800 800 101.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio.

0: na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia.
1: Máš už plány na jaro? Výlet na kole? Nebo trénink na čerstvém vzduchu? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše. Objednej už teď a užívej si zábavu. Když aktivní jaro, tak Allegro.
2: Matroš na tvou stavbu od A po Z. Nyní v Uniho bypitel betonu 25 kg jen za 88 korun při zakoupení celé palety.
3: Uniho byt.
2: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště.
5: Nejlevnější pneu.cz.
6: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. On air.
7: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
8: Je 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Dnešek je světovým dnem hygieny rukou. Letos probíhá s heslem Sekundy zachraňují životy, umýte si ruce. A přichází v době výrazného vzestupu nákaz žloutenkou typu A v Česku. Odborníci připomínají, že hygiena rukou by měla být samozřejmým návykem pro každého z nás. Hasiči by dnes chtěli zmenšit plochu požáru v Českém Švýcarsku z 20 hektarů na 10, ale ideálně až na 5. Původně hořelo na více než 100 hektarech. Naposledy jsou dnes na hašení použity a nasazeny vrtulníky. Příčina zatím není známa, stejně tak ani výše škod. Kapitán hokejové repre Roman Červenka na gala večeru hokejista sezony potvrdil start na květnové mistrovství světa ve Švýcarsku.
9: Já věřím, že i ty prostě čím víc těch těžkých zápasů a těch momentů, které jsou prostě náročný, tak věřím, že mě někam posouvá. Je prostě jak v té psychické náročnosti, tak i v té fyzické. A když ta sezona byla náročná, teďka play-off byl náročný, tak prostě je šance hrát za národňák, tak tam prostě chci být. Celý ten štáb má končit, radím a pokud mají zájem, tak prostě já jsem zdravý, se nedovedu představit, říct, že ne.
8: 40-letý útočník je dvojnásobným světovým šampionem, letos nechyběl ani na olympiádě v Miláně a na nadcházejícím turnaji by měl patřit k lídrům týmu. Teď ještě pohled k nám.
10: Do parku na Sadech v Budějcích se po více než 30 letech vrátily volavky. Původní sousoší z Kašny zmizelo v polovině 90. let a dodnes se neví kam. Novou podobu podle staré fotky vytvořil sochař Lukáš Hosnedl. Obnova stála zhruba 360 tisíc korun a zaplatil ji Čevak.
11: Krásný den za každého počasí. Beton Těšovice. Dle vašich přání jsme schopni vyrobit cokoliv. Výroba atypických betonových prvků pro města i zahrady. beton@těšovice.cz.
10: Dneska na večer by konečně mohlo pořádně sprchnout, místy se i zabouří, do té doby čekáme oblačno až zataženo s teplotami kolem 25.
12: Jirka Pelnář. Hit Radio. 3 minutky po 2 hodině odpolední posloucháte Hit Radio. A co, už u vás prší? Jestli ne, ono to přijde. Alespoň s tím tedy meteorologové neustále vyhrožujou. My si dáme další hity, takhle mezi 2. a 3. odpolední, který vás zvednou ze židle. Poetika, Meduza, taky Carly Rae Jepsen. A zároveň tady mám velmi významný průzkum a my budeme potřebovat zjistit, jestli odborníci mají pravdu, anebo ne. A pokud jste někdy žádali někoho o ruku, nebo naopak jste byli požádány, anebo klidně vlastně i požádáni v dnešní době, tak vás se to bude týkat nejvíc. Vás budu potřebovat už za chvíli na WhatsAppu Hit Radio na čísle 777 937 777.
0: Hit Radio Faktor.

Poetika na Hit Rádiu, chviličku před čtvrt na tři. A teď pozor, jste ženatí? Nebo vdané? Nebo jste někdy byli? Ano? Výborně, skvělý. Tak zaplať vám za to, že teď posloucháte Hit Rádio, protože já teď potřebuju vaši pomoc. Mám tady průzkum, který uvádí, že 32% mužů žádá o ruku naprosto nevhodným způsobem a v doslova, teď se mluvám, ale cituju, debilní chvíli. Jak to je? Jak je to u vás? Jak jste to zažili? Dejte vědět na 777-937-777. Pojďme zjistit, jak to je v Česku. Jestli opravdu mají odborníci pravdu. Jestli to je 32% chlapů. Jo? Zajímá mě, jak jste byli požádány, dámy. A jestli to opravdu bylo v ten idylický filmový moment a nebo naopak to bylo prostě v tu nejméně vhodnou chvíli a nebo jestli se to pokazilo, nebo pánové, co vám se jako u toho všechno stalo. Těším se na vaše zprávy, dáme to dneska dohromady, telefon číslo známe, můžete psát zprávy anebo klidně, protože samozřejmě čtvrt na tři máte spoustu práce, můžete posílat hlasovky, jo, na stejný číslo 777-937-777 a když jsme tady u těch svateb, tak si dáme jednu z novomanželského tance.

Skript s hitem Superheroes, tedy superhrdinové. Hele, každý chlap asi, když žádá o ruku, tak se v tu chvíli cítí tak trošku jako superhrdina. Ovšem, jak to tak vypadá i podle vašich zpráv, tak jsme teda jako dost jako joudové, teda musím říct. 32% mužů prý žádá ženu v naprosto nevhodnou chvíli a naprosto jako nevhodným způsobem. Ptám se, co u vás, vaše žádost, a nestačím se divit. Třeba tady. Ahoj, mě manžel požádal úplně v nevhodnou chvíli, protože ten den jsme se strašně pohádali, já jsem odjela k rodičům a už jsem se vracet nechtěla a on mi napsal, že pokud to chci ještě zkusit, ať za ním přijedu. A když jsem teda přijela, tak jsem byla ještě uplakaná v nervech a on poklekl a brečel taky. Takže potom se ten pláč změnil na šťastný a teď spolu budeme 7 let. Denča. Dobrý, není špatný. OK. Ahoj, mě manžel požádal po celodenním trajdání po městě. Já byla upatlaná, upocená, žíznivá a ani nepoklekl, že ho teda jako bolí koleno. Ale teda omlouvá ho, že to bylo v mé milované Vídni a hned potom mi koupil studené pivo. Tu sklenici mimochodem máme doteď doma. Takže i tak to bylo krásný. Míša. Dobrý, to já jako rodilý Plzeňák oceňuju, žádost o ruku pivem, super, akorát ten půl litr jste tam krásně museli teda. No další, ahoj, žádost o ruku od manžela, bída. Koukala jsem na film a říkám, je, oni se berou ve dvou sami, to je super nápad. On, jo? No tak to taky tak uděláme. Já na to, tak jo, super. On, kdy? Koukni na termíny na úřadě. A bylo to. A já si myslela, že mě ještě teda jako požádá nějak romanticky a to bylo všechno. Do měsíce jsme byli svoji, už jsme spolu 8 let, ale té žádosti jsem se vlastně oficiálně nedočkala. Veronika. Jak říkám? Jouda. Jsme joudové. Ty tady další zpráva. Ahoj, mě požádal po telefonu. Co? No tak to si dáme už za chvíli. To si musíme přečíst.

0: Taylor Swift, The Fate of Ophelia na Hit Radio ve 14 hodin 23 minut. Povídáme si na téma žádost o ruku v nevhodnou dobu. Jak to bylo u vás? Nestačím se divit. Kamča píše. Ahoj Jirko, mě požádal o ruku manžel po telefonu. A sice na pořádnou dálku, já jsem pracovala v Praze, bydlela na ubytovně a on na ubytovně v Jablonci. A aby jsme stihli svatbu do konce roku s možností získání služebního bytu v Praze, tak by to prý říct osobně nestihl. A tak jsme se teda jako vzali. Byla to poslední svatba v našem městě v tom roce a nakonec jsme i ten byt po půl roce získali. Jakože rozejít se s někým po telefonu, to už jsem slyšel několikrát, ale požádat někoho o ruku po telefonu, to je poprvé v životě. Dobrý. Další zpráva od Market. Ahoj, tak u nás to moc romantické nebylo, my jsme se prostě vzájemně dohodli, že bychom se mohli vzít. Já se tenkrát skoro urazila, protože mi můj manžel místo prstýnku chtěl dát kus, jak já říkám, uřezané trubky. Prý si ho přece neberu kvůli prstýnku. Nakonec jsem si prosadila jednoduché zlaté kroužky. Na podzim slavíme 26 let od svatby. Gratuluju. Gratuluju. Máš svatozář? Ahoj, já byla požádána o ruku při gratulaci k svátku. Máme vítěze. Máme vítěze. Opravdu jakože za mě teda asi jako nejblbější žádost o ruku. Při gratulaci k svátku. Dovedete si to představit? Ahoj, všechno nejlepší. Hodně štěstí, zdraví a vezmeš si mě. Jako vážně to takhle proběhlo? No hele, pokračuju dál, jo. Takže při gratulaci k svátku asi už mu došly nápady na dárky. Po 10 letech vztahu s dvěma dětma, 3 roky a 3 měsíce. I tak jsem to obrečela, asi v tom měly roli hormony, takže jsem byla nakonec ráda, že to bylo doma a v teplákách. Dobře, pojďme to uzavřít. Chtěl jsem říct jednu věc, nepřišla jedna jediná zpráva, že by žádost o ruku proběhla romanticky nebo nějak jako super skvěle boží. Jo? Nic takovýho. Což znamená jenom jedno, že je úplně jedno, kolik procent nakonec, jestli je to těch 32 nebo ne, jak tady říkají odborníci, je úplně jedno, kolik procent žádostí proběhne v nejnevhodnější chvíli. Ale buďte za to rádi, že to takhle proběhlo. Protože evidentně, na rozdíl od těch, co to měli v pohodě, si vy tuhle žádost budete pamatovat do konce svýho života. A nebo manželství.
1: Hausbrand Café, per favore.
2: Sí, signora.
1: I v malém šálku lze dělat velké umění.
3: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
4: V KIK najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
5: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
6: Zase lítáš v oblacích?
7: Ale vzpomněla jsem si na ten let balónem. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
8: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
9: Tak honem, ať vám neuletí!
10: Právě teď je na Allegrii let balónem v akci jen za 3380 korun.
11: Proleťte se třeba nad Karlštejnem, Českým Krumlovem, nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
12: Více o akci na
13: firmanazážitky.cz.
14: Zahradní centra Unihoby praskají ve švech. Mega výběr rostlin na jednom místě. K tomu truhlíky, květináče, hnojiva a substráty.
15: Unihoby.
14: Vše pro tvé zelené království.
16: Oblíbená restaurace Gateway of India otevírá novou pobočku v Géčku v Českých Budějovicích. Pravá indická kuchyně, kterou jste si oblíbili u piaristického náměstí. Autentické chutě, vůně koření a pohodlí nákupního centra v jednom. Gateway of India. Už od 13. května. Nákupní centrum Géčko.
17: Jedna jízdenka pro celý kraj, to je IDSka, integrovaný dopravní systém Jihočeského kraje. Od 1. července cestujte jednodušeji. Jak na to? Vaše cesta teď povede na www.ideska.info. Na webu si vyberete, co vám vyhovuje. Aplikace IDSka, karta IDSka nebo inkarta a pokud jezdíte jen občas, jízdenku si koupíte stejně jako dnes. Vše najdete na www.ideska.info. IDSka. Jedna jízdenka pro celý kraj.
2: čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů s Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
12: Hit Radio.
15: She work it, girl, she work the bowl, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about the dough, doing a thing right on the floor, and money, money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her, have you lusting for her, going crazy, face it.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Alvaro Soler na Hit Rádiu, vyloženě letní hit, ještě než začne pršet. Ano, meteorologové na dnešní den ordinují pláštěnky, my tady na Hit Rádiu zase naopak ordinujeme kabáty. Je to tak, dáme si kabát a konkrétně hit, který je vlastně jako už dost starý. Jestli máte pocit, že když jsme vyhráli Nagano, že už je to pravěk, tak tohle je dokonce ještě starší. Je to rok 1994. Asi to nedokážu teď spočítat, kolik už let to je, ale nějakých desetiletí to bude. Rok 1994, kabát Colorado. A proč si dáme zrovna Colorado? Z toho důvodu, že my vám budeme hrát hity nejenom z devadesátek, nejenom z milénia, ale taky z osmdesátek a sedmdesátek po celý tento víkend. A ne v sobotu a v neděli, ale prodloužený víkend. To znamená pátek, sobota, neděle. V pátek už v 7 ráno začínáme, končíme v neděli v 18 hodin. Tak pojďme nasednout a užít si tuhle jízdu, která nám oficiálně začne v pátek ráno. Teď na Hit Rádiu, kabáti, Colorado a devadesátky.
1: Táta vždycky říkal, lochu, žádný strachy. Chceš kovboj v Coloradu, můžeš krávy pás. Já radši utratil jsem sám všechny prachy.

0: Leonej na Hit Radio s hitem Don't Worry, tedy nedělejte si starosti, buďte v pohodě, přesně, starosti hoďte za hlavu, pokud nevíte jak, tak dál poslouchejte Hit Radio, protože od 15 hodin vás čeká taky naše odpolední show a ta vždycky dokáže zahnat strasti života jako v co nejrychlejším, doslova rekordním čase. Mají na to vždycky 3 hodiny, každý den od pondělí do pátku mezi 15 a 18 a jejich čas začíná už za chvíli. Já jsem Jirka Felnář a budu se na vás těšit zase zítra v pravé poledne, kdy startují srdcovky Hit Rádia. Tak se smějte.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Rádiu?
2: Možná se vám někdy stala následující situace. Oblíknete tričko a cestou na sebe vám jako je, jo, ale jakmile si ho chcete sundat, tak už vám není a nechápete, jak jste ho na sebe navlíkli. Říkám, že se to děje spíš ženám, protože my máme takový ty zapínající topíčky na ten zip a tak, což chlapi moc ne. A ty jsou úplně nejhorší. A když se to stane doma, tak ten druhej vás z toho může vyvlíknout. Ale já jsem včera byla v kabince a byla jsem v té kabince sama a já jsem myslela, že tam umřu.
3: A co se stalo teda? Jak je teda možný, že si to tričko nasadíš, je ty jako žena a pak ho nemůžeš sundat?
2: No to mi někdo vysvětlete. Jo, to
4: smíš mezi tím sníst celou svačinu, že jo?
3: Já jsem si říkal, jestli jsi tam měla mísu bramborového salátu, tak to jako chápu, jo, jestli tam byl nějaký mezičlánek, ale jinak to se nám chlapům nestává.
4: Já mám řešení, kupuju si už asi 10 let džíny stejné značky a stejné velikosti, takže si je v obchodě už vůbec neskouším.
3: Já jsem si říkal, že bys možná mohl změnit velikost, jako na habla, jako takhle.
1: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.
5: Dopřejte si letos zahradu snů. Na Hit Radio Faktor hrajeme o zahradní soupravu Meran za 24 000 korun a každý den přidáme tisícovku na nákupy. Stačí se zaregistrovat na našem webu a mít po ruce telefon. Každý všední den voláme jednomu z vás. Správná odpověď a tisícovka je vaše. A v pátek ze všech přihlášených vylosujeme výherce hlavní ceny. Více na hitradiofaktor.cz.
6: Zahrada volá. Kvalitní zahradní nábytek, slunečníky i polstry. Vše na jednom místě. Prodej na Doppler trhové sviny. www.doppler.cz
1: Hit Radio. Dress code na tenhle víkend. 90. Od 8. do 10. května hrajeme jen ty největší hity z doby před 30 lety. Více groove, více vzpomínek, více songů, co tě vrátí do nejlepšího soundtracku života. Retro.

0: Zahradní centrum Lomič v Táboře si pro vás připravilo dřeviny okrasné i ovocné, veškeré zahradnické potřeby, velký výběr květin, pěstebních substrátů a naši specialitu, holandskou sadbu zeleniny té nejvyšší kvality. Zahradní centrum Lomič v Táboře. www.zahradnictví-lomič.cz.
1: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
2: No včera bylo pozdě.
3: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
4: Pelargonie neboli muškáty jsou oblíbené pro svoji nenáročnost, snadné rozmnožování a dekorativní vzhled. Ozdobte svá okna či terasu těmito květinami a přijďte si vybrat do odborných center Bauhaus. Vybírat můžete z různých velikostí, barev i variant.
5: Bauhaus, když se to má podařit.
6: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzíko.
7: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech, pozor si dávejte na silnici 143, je to trasa Budějce-Křemže, kousek za zastávkou v Rabče, je srážka dvou osobáků, je tam u toho policie. A pozor na hlídku, úplně čerstvou, ta se usídlila na výjezdu z Jindřichovýho Hradce směr Jarošov, koukaj dalekohledem. Díky za spolupráci a vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
2: Matroš na tvou stavbu od A po Z. Nyní v Uniho vypytel betonu 25 kg jen za 88 korun při zakoupení celé palety.
3: Uniho by.
2: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
4: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
5: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
4: A tak to bude drahé.
5: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
1: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.

0: Fajn. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Faktor.
1: Hezké odpoledne, je 15 hodin, jsou tu krátké zprávy pro jižní Čechy a Pavel Ferenčík. Třetinu Česka trápí extrémní sucho, další téměř třetina území je ve druhém a třetím stupni. Tento týden sice může výrazně zapršet, srážky ale budou velmi nerovnoměrné. Na sucho upozorňují také hydrologové, kteří hlásí velmi nízké stavy vodních toků a nedostatek vody ve studnách. Po Budějcích a Písku se dočkáme i v Táboře. Opravovat se tu bude historická budova vlakového nádraží. Přibydou dva nové přízemní objekty, nový vstup, přístup do podchodu i výtah na první nástupiště. Rekonstrukce má začít už příští měsíc. Vyjde na více než 164 milionů korun a hotovo má být na začátku roku 2028. Děti z dětských domovů letos zřejmě na dětské tábory jen tak nevyjedou. Po zavedení nové superdávky totiž přišli o přídavek na dítě, který dosud využívali třeba na volnočasové aktivity, včetně letních táborů. Chybějící finance jim ve většině případů mají nahrazovat kraje. Peníze ale často přijdou až v době, kdy už je na přihlašování na dětské pobyty pozdě. A v Karlových Varech se dnes večer rozhodne o domácích volejbalových šampionech. Karlovarsko v pátém finále hostí obhajce titulu Pražské lvy. Poslední bitva o zlato začne v hale míčových sportů v 6 hodin večer. Západočeši a Pražané bojují o domácí trůn opět po roce.
2: Krásný den za každého počasí. Beton Těšovice. Dle vašich přání jsme schopni vyrobit cokoliv. Výroba atypických betonových prvků pro města i zahrady. beton@těšovice.cz.
1: Místy se nám blýskalo už včera na večer a lokálním bouřkám se nevyhneme ani během dnešního odpoledne a k večeru a deště bychom se měli dočkat taky zítra. Předpověď na středu slibuje ráno a dopoledne povětšinou oblačno bez přeháněk, na odpoledne opět dorazí mraky, místy sprchne a může se i zabouřit. V denních maximech to zítra ukáže od 20 ke 23 stupňům.
0: Hit Radio Faktor.
3: Tak ani končit, jdeme do práce zase.
4: Jedna, dva, zkouška mikrofonu, spojení navázáno. Krásné odpoledne, faktoráci.
3: Dneska vás pozveme na Mystery Boxy.
4: A taky budete moci vyhrát krásnou zahradní soustavu nebo soupravu, nebo co chcete.
3: A do toho budeme hrát jeden happy hit právě teď,

0: tady v Budějcích nám prší, možná, že k tomu přispěla kapela Krištof na Hitradio Faktor s písní Obchodník s deštěm, nebo prostě jenom dobrá náhoda. My jsme vám slíbili mystery boxy, jdeme na ně, teď to hodně frčí, viď?
1: Říkali jste si někdy, co se stane se zásilkou, kterou si nikdo nevyzvedne?
0: No, já jsem koukal na sociálních sítích i na internetech to bylo, že někde jsou nějaký jako shopy, hlavně v Praze, kde tohle to prodávají a že prý tam je vždycky strašný nával.
1: Já jsem to viděla také a bylo mi líto, že to není v Budějcích a to se změnilo, přátelé, protože před Budějckým dneskem si můžete dneska a zítra koupit nevyzvednutý balíčky z celého světa.
0: Takže takový ty AliExpressy, Temy...
1: Není to úplně nutný, může to být Amazon, DHL, prostě cokoliv z celého světa, nemusí to být jenom Čína, jo.
0: Tak si říkám, co by tam asi v tom balíčku bylo, kdyby tobě nedorazil, nebo jsi ho nevyzvedla, to, tak to by bylo ale asi boty, ne?
1: Ne, teď jsem objednávala věci pro křečka.
0: Křečkoidní. Tak to, kdybych já měl ztracený balíček, tak většinou by v tom bylo nějaký audiovizuální konektory, nějaký tyhle ty dráty, tu kabel.
1: Faktoráci, je to překvapení, může to být elektronika, kosmetika, oblečení. Vy určitě, jestli máte rádi překvápko, tak k Tesku doražte. Balíčky se prodávají na váhu za 79 korun za 100 gramů.
0: Hustý.
1: To je málo. A dneska je šťastná hodina od 4 do 5 za 49 korun za 100 gramů a bude to i zítra od 2 do 3 hodin.
0: Dopravní zpravodajství, očekávejte obrovský nával na parkovišti u Teska. Konec hlášení.

0: To jsou One Republic Counting Stars, ladíte Hit Radio Faktor a protože už je úterý odpoledne, tak předpokládáme, že maturity z češtiny jsou napsané. Včera se psala matika, my na vás myslíme od rána do večera, protože víme, že to není žádná sranda.
1: Já jsem šla do práce ráno a potkala jsem spoustu studentů v oblecích, tak jsem si říkala, no jo, už to na vás taky přišlo. A vzpomínala jsem na svoji maturitu, třeba když jsem maturovala ze zeměpisu, tak jsem si hrozně přála vytáhnout Evropu, což se mi podařilo, ale vytáhla jsem si Evropu východní a tu jsem zrovna neuměla, takže prosím vás, důležitý je přát si dobře. A oni se hrozně divili, že jim ukazují Pobaltské republiky u Bajkalu, víš?
0: Člověče, ten zeměpis možná... Já jsem maturoval taky z němčiny a na to jsme měli třídní učitelku paní Bohony, já ji chci pozdravit, a ona říkala, bude to ve třech řadách ty lístečky, hlavně si nevytahujte nic ze třetí řady, jo? A já jsem zrovna chyběl pic, ježek si vytah třetí řadu, že jo? Takže jsem dostal zemědělství. No, ale tam je důležitý to umět zahrát, rozumíš? No?
1: Rozumím, já jsem hrála tak, že jsem odmaturovala docela obstojně dvě dvojky, dvě trojky. Faktoráci, no. Co vy vzpomínáte na svoji maturitu? Máte ještě nějakou vzpomínku, která vám utkvěla v hlavě?
0: Klidně se nám pochlubte a použijte k tomu náš WhatsApp. My máme totiž WhatsApp, tak nám klidně můžete nahrát hlasovku nebo nám poslat vzkaz.
1: Číslo je 724 883 596 a najdete ho napsané i na našem Instagramu.
2: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
3: Ať už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.
4: Zahradní centra Unihobby praskají ve švech. Mega výběr rostlin na jednom místě. K tomu truhlíky, květináče, hnojiva a substráty.
5: Unihobby.
4: Vše pro tvé zelené království.
6: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
7: Oblíbená restaurace Gateway of India otevírá novou pobočku v Géčku v Českých Budějovicích. Pravá indická kuchyně, kterou jste si oblíbili u piaristického náměstí. Autentické chutě, vůně koření a pohodlí nákupního centra v jednom. Gateway of India už od 13. května. Nákupní centrum Géčko.
8: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní a úsporný Crafter již za 649 900 korun bez DPH a inovativní a výkonný ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH. Neváhejte a kontaktujte autorizovaného prodejce. Autorizovaný prodejce Volkswagen CB Auto. CBAuto.cz.
9: Postřižinská zahrada v Hluboké nad Vltavou. Jsou místa, kam nejdeš jen tak, ale kam se vracíš. Kde zní hudba všech žánrů a každý si v ní najde ten svůj. Postřižinské slavnosti 7. až 9. května. Michal David, Morčata na útěku, Buty a další. Pohoda, klid a dobré postřižinské pivo. Postřižinská zahrada v Hluboké nad Vltavou. Program na postřižinskazahrada.cz.
10: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
11: Co?
10: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct.
11: No proto.
10: Čumáčku. Takže když máte výročí pojistky na auto a nelíbí se vám nová cena, srovnejte si nabídky na Rixo.cz. Tam najdete vždycky to nejvýhodnější povinné ručení a havarijní pojištění. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejvýhodnějšímu autopojištění.
2: Hit Radio.
12: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

0: Fastboy a Topic na Hit Radio Factor. Forget you, zapomněl bych. Možná byste taky nejradši zapomněli na svoji maturitu. Dneska to vlastně vrcholí, že jo? Protože té češtině už se nemohl vyhnout vůbec nikdo.
1: No to se nemohlo. Nebo no, jako dneska už ty státní maturity prostě jsou daný. Dřív to bylo tak, jako že se to dalo vožulit. Dneska už ne, dneska už máš ty didakťáky, že jo, všechno na počítači. A je to těžký.
0: Nedovedu si to vůbec představit.
1: Hele, ale zase na druhou stranu, my jsme si tady docela nedávno, to asi 14 dní zpátky, zkoušeli na internetech ty základy prostě maturit. Kolik jsi to měla? Já jsem měl 60% jenom.
0: Já jsem měla dobře češtinu a matiku asi za nula. No.
1: Já taky češtinu, to jsem tam měl 100%.
0: Co vyšlo? Nám se ozval Jirka, který má taky nádhernou příhodu z maturity.
2: Tak já si do dneška vybavuju jednu příhodu z maturity. Měl jsem zpívat na hudebce, vylesl jsem z toho potítka před tu komisi v obleku a naprosto vážně jsem měl přednést písničku A já sám vždycky sám. A začal jsem asi takhle. A já sám vždycky sám svou panenku okšíruju, svý koníčky pomiluju. Ta komise to vydržela ještě asi 3 vteřiny, kdy se úplně dusila. Já jsem to nechápal, oni se najednou začali smát. Když vybuchli úplně šíleně, tak mi to došlo. Tak jsem se začal smát s nima a dostal jsem za jedna.
0: S úsměvem jde všechno líp.
1: To je přesně ono, to, co jsem říkal, jo. Je důležitý to umět dobře zahrát.
0: Faktoráci, i vy nám můžete dál dávat vědět, co vy a maturita. 724 883 596, to je náš WhatsApp.
1: A teď činasky, první signální.

0: Ranevej a Pink na Hit Radio Faktor 15.35. Krásné odpoledne přejeme. Nevíme, jak u vás, ale v Budějcích prší. My z toho máme strašnou radost, protože stejně jako vy, jsem včera utírala prach asi 27krát a pak jsem to vzdala. No.
1: Prší krásně, to je prostě taková paráda, když po dlouhé době to smeje právě ten hnusný prach a pyl, který tady se tvořil jakou dobu. Ale hlavně já doufám, že mi zapršelo na zahrádku.
0: No, tak to doufá úplně každý. Jak to vypadá s počasím dál? Slyšela jsem něco o bouřkách, tak přijdou, nepřijdou?
1: Meteorologové vydali výstrahu pro dnešek a zítřek. Prudký bouřky, nárazy větru, přívalový deště, nicméně bude to všechno na západě. To znamená Plzeňský kraj, tadyhle Karlovy Vary, jde to až úplně nahoru, co je tadyhle Liberec a tak, tak sám se to jako stáčí. A k nám na jih Čech Asi máme smůlu, no.
0: No, nebo štěstí, protože jestli ty bouřky mají být silný, tak není o co stát. Maximálně to může líznout třeba západ Strakonicka nebo Prachatická, tam by to mohlo být větší, ale snad ne tak, aby to něco poničilo.
1: Já ti to řeknu úplně pragmaticky, jo.
0: Ano.
1: Dneska už je úplně jedno, jestli přijde prudká bouřka s přívalákem. Hlavní je, že nějaká voda spadne, pro Bůh.
0: Děkuji za vysvětlení.
2: Hit Radio. Zprávy v rodině mají svá pravidla. A zprávy od babičky a dědy? To je content bez filtru. Co takhle na nich vydělat? Napiš nám na web tu nejvtipnější zprávu, kterou ti poslali prarodiče a vyhraj v pátek nákup na víkend za 10 000. A ve finále 4 prémiové smartphony pro celou rodinu. Zprávy v rodině jsou občas bizár. Tak na nich vydělej.
3: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel.
4: Slyšíš, Maxi, jak vržou? Přála bych si nové dveře do obýváku.
5: No jaké bys chtěla?
4: No přece ty z Baumaxu.
5: V Baumaxu interiérové dveře Prestige, antracitové nebo bílé, jen za 1999 korun.
4: Ale pozor, akce trvá jen do konce května.
5: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco.

0: Stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 39 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat Stavebniny. www.izomat.cz.
2: Firma Havelka Uhelné sklady, dobrý den.
3: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
2: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
4: No to bych to pěkně zvoral.
3: Jarní slevy uhlí z uhloterií platí do konce května i pro Táborsko, Strakonicko a celé jižní Čechy.
5: A auto najdete v Českých Budějovicích dokonce dvakrát. Na Pobočce Strakonická nabízíme 450 vozů ihned k odběru. V Krčínově ulici najdete širokou nabídku levných vozů a dodávek. A na obou pobočkách vaše auto i vykoupíme. Otevřeno denně od 9 do 9. Volejte AAA Auto 800 110 800.
6: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
7: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
8: Dan Landa,
7: Mirá,
8: Rybičky,
7: Migové.
8: Jdeme na Hrady.
7: 8 hradů,
8: 8 víkendů.
7: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
8: Dan Landa,
7: Harley,
8: Tomáš Klus,
7: Xindl X.
8: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
7: Tohle není jen festival,
8: to jsou Hrady. www.hrady.cz.
9: Faktor.
10: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.

0: John Walker a Leave Light On, nech svítit.
1: Krásné odpoledne. Dneska s váma řešíme maturity. Ptali jsme se vás, jestli máte nějaké vzpomínky, zkušenosti, zážitky a ozval se nám i jeden vyučující, Ondra.
2: Chlapec maturity z angličtiny byl velmi vyklepaný. Jeho průměrná známka byla 4 až 5, no přesto se tam dostal k té maturitě a já jsem se snažil na úvod navodit příjemnou atmosféru, aby se trošku odreagoval, tak jsem se zeptal, jak se dnes máte? No a jeho odpověď zněla, dnes je čtvrtek, 23. května, hezký den. Tam jsme se posadili, já jsem kývil hlavou a pokračovali jsme. No a v tomto duchu se to neslo dál celých 15 minut. Chápec dostal 4, byl rád, já taky, já si utřel pod čela a šli jsme na dalšího.
0: Ono ani za tím učitelským stolem to kolikrát nebývá, koukám na to jako úplně easy.
1: Já jsem měla v češtině dadaismus a moje profesorka tahala za ten ubrus, aby mi jako naznačila, dělala na mě posunky, že tam jako dělala blá, blá, blá, blá.
3: Dada co?
1: No to je jedno. To už je dávno. To už se teď neprobírá, Jirko.
0: A navíc je to všechno už dávno promlčený. My už jsme prostě starý.
1: Jo, a nikdy jsem to pak nepotřebovala.
0: Přesně. Ale tyhle hity potřebujeme.

0: Skvělý R.E.M. Man on the Moon, hit Radio Faktor. Nejlepší dopravní servis na jihu Čech, pozor na dlouhé louce v Budějcích. Nehoda je za světelnou křižovatkou u Molky směrem na Krumlov. V sobě jsou tři auta, na místě policie a taky asistenční služba. Trošku se to tam štosuje. Starší nehoda se došetřuje za zastávkou v Rábče směrem na Křemži a velmi opatrně v okolí Slavonic. Hoří tam les, je třeba hasit, tak nepřekážejte hasičům při práci, zasahuje tam i vrtulník s bambivakem. Přejeme šťastnou cestu a vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
1: Májové dny v onlineshop.cz.
2: Tisíce slev na tisíce produktů. Pouze tento týden v onlineshop.cz.
1: www.onlineshop.cz.
3: Matroš na tvou stavbu od A po Z. Nyní v Unihobby pytel betonu 25 kg jen za 88 korun při zakoupení celé palety.
4: Unihobby.
3: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
5: Stavebniny Dek přináší mega akci 3+1. Ke třem balením finálního tmelu Dek Finish nyní dostanete navíc jedno balení stejné velikosti zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 15. května. Tak si přijďte pro finální tmel Dek Finish zdarma. Více na dek.cz.
6: Pouze v UniCredit Bank teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun.

0: aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Faktor.
1: Je 16 hodin, dobré odpoledne, krátké zprávy pro jižní Čechy a Pavel Ferenčík. Maximální ceny paliv dnes opět stouply. Výrazněji tentokrát zdražil benzín, jehož nejvyšší cena oproti včerejšku stoupla o 40 haléřů na 44,29 za litr. Nejvyšší povolená cena nafty je dnes 44 korun a 59 haléřů. Betonové plochy kolem D3 ubudějí cničí sprejeři. Jak píše Četajky nápisy přibývají na mostech, podjezdech i protihlukových skenách u Vidova a Roudného. Obcím to vadí, sami s tím ale moc nezmůžou. Většina ploch patří ředitelství silnic a dálnic. Najít pachatele je podle starostů složité, pokud je někdo nechytí přímo příčinu. Evropská komise vydá pokyny pro letecké společnosti týkající se leteckého paliva. Výkonný ředitel Mezinárodní agentury pro energii v polovině dubna uvedl, že Evropě zbývá už jen asi 6 týdnů, než jí dojdou zásoby leteckého paliva. Komise má plný přehled o tom, co se děje a situaci koordinuje s jednotlivými členskými státy. Fotbalová Liga mistrů dnes pozná prvního finalistu. Do závěrečného zápasu postoupí po 20 letech buď Arsenal nebo po poloviční době Atletico Madrid. První semifinálové utkání ve španělské metropoli skončilo minulý týden 1-1. Odveta se hraje dnes v 9 večer.
2: Krásný den za každého počasí. Beton Těšovice. Dle vašich přání jsme schopni vyrobit cokoliv. Výroba atypických betonových prvků pro města i zahrady. beton@těšovice.cz.
1: Dneska odpoledne a k večeru počítejme s přehánkami či bouřkou, srážkové mraky dorazí i zítra odpoledne. Na středeční ráno a dopoledne ale předpověď hlásí povětšinou oblačno bez deště. Denní maxima se zítra vyšplhají ke 23 stupňům.
0: Hit Radio Faktor.
3: 16 hodin, 2 minuty k tomu, ze studia vás zdraví Jana, Jirka a taky Pavel.
4: Dobré odpoledne, už za chviličku další soutěž s Dopplerem. Nakonec budete hrát o zahradní sestavu za 24 tisíc korun. Dneska pro někoho z vás poukázka za 1000. Hned teď se zaregistrujte na našem webu.
3: Mirai jsou připravený a na start hodiny Elton John a Dua Lipa. Hezké odpoledne.

0: Miraj a tenkrát na Hit Radio Faktor.
1: Dobré odpoledne a zdravíme i do Svinů, kde sídlí firma Doppler.cz. Já vždycky, když něco potřebuju, tak nakupuju tam, protože jsou skvělí. Jsem třeba jednou scháněla průhledný deštník, jo? Řekneš si, taková blbost. Ale tam ho měli a ještě mi ho připravili pro mýho kamaráda, který mi ho vyzvedl a přivezl. Úžasný.
0: Prostě. A to já mám ještě větší výhodu, že já ze Srubce to mám do Svinů přes kopec. Přejedu opravdu vršek a jsem tam, protože ta jejich prodejna i s tím showroomem je hned při vjezdu do Svinů po pravé straně, takže to je dobrý.
1: Jo, dobře, kdyby si řekl, že to je soutěž, tak jsem si připravila něco zajímavějšího, ale je to soutěž pro vás, protože my tento týden hrajeme o zahradní sestavu za 24 tisíc korun a každý den pro vás máme poukázku v hodnotě 1000 korun na nákup v Doppleru.
0: Náš počítač vybral dneska jednoho z registrovaných do naší soutěže a je to Marek, ahoj.
2: Ahoj, ahoj, zdravím.
1: Ahoj Marku, máš nějaký domek nebo zahrádku, kam by si umístil tu soupravu, o kterou hrajeme?
2: Momentálně stavíme, takže se nám to úplně hodí.
1: No, to by byla paráda. Ty seš tam teď za 1000, tu máš skoro jistou, ale v tom finále seš pořád v tom losování, protože budeme vybírat úplně ze všech přihlášených, jo?
0: Jo, takže i když dneska vyhraješ ten litr, tak pořád my tě jako nevyhodíme z té soutěže. My si tě tam necháme a tvoje šance jsou stejné jako všech úplně ostatních. Ale my taky pro tebe máme otázku, protože zadarmo ani kuře nehrabe, tak odpovědi.
1: Poslouchej dobře. Co je výhodou výrobků s tkaninou Likatex? Za A, že je má každý. Za B, že se nedají sehnat. Za C, celoroční použití, odolnost vůči povětrnostním vlivům a vodě.
2: No, tak Cčko dám.
1: Je to Cčko!
0: Yes! Šikovný kluk je to ten Marek, viď?
1: Marku, tak my ti moc gratulujeme. 1000 je doma, to se taky hodí, že jo?
2: No to je úplně, to je liga, to je úplně nádhera.
0: Liga.
1: A budeme ti držet palce v tom pátečním slosování, které proběhne po 16. hodině.
0: Tak jo, Marku, my se s tebou roučíme a až pojedeš do Dopplera, do Svinů, vybrat si svoji výhru, tak tam pozdravuj, jo?
2: Jistě budu, díky moc.
0: Měj se.
1: Hezky a pro vás, faktoráci, stačí vám registrace na webu a můžete vyhrát, tak jděte na to hned teď.
3: Zahrada volá. Kvalitní zahradní nábytek, slunečníky i polstry. Vše na jednom místě. Prodej na Doppler trhové sviny. www.doppler.cz.

0: Can't Fight the Moonlight, to byla Lian Rimes na Hit Radio Faktor. Dobré odpoledne, my tady máme takový trapný a nekorektní humor, kdy říkáme, že všechny silnice i cyklostezky už jsou zavřené a proto je potřeba přidat ještě železniční přejezdy.
1: Začala tento týden série dopravních omezení na Českokrumlovsku, takže vy, co jste zvyklí jezdit po paměti, že jedete prostě na nějakou trasu z bodu A do bodu B, tak vyražte dřív, protože se vám může docela dobře stát, že to tam bude zavřený tam, kde zrovna tu cestu kříží železniční trať.
0: Oni jdou nějak postupně, ne? Jestli si to dobře pamatuju. Dneska to začalo kde?
1: Ode dneška jsou zavřené dva přejezdy z Křidla.
0: To si mi teda hodně pomohl, ale...
1: To je u Velešína, Skřídla jsou u Velešína.
0: Dobře, děkuji za vysvětlení.
1: Od zítřka bude zavřený Holkov.
0: Tak to vím, kde je, to je blbý.
1: Ale zase oni ty uzavírky jsou opravdu jenom na chvíli, jo? Na pár dní, třeba na dva jenom.
0: No, my máme článek na webu, hitradiofaktor.cz, v sekci novinky, ten Holkov, no pár dní, jestli říkáš, kde...
1: No, to je, Holkov je na tom blbě, ten bude zavřený nejdýl. No.
0: A tam je nějaká objížďka teda, jo?
1: No, jsou stanovený, aspoň teda podle policie, tak jsou stanovené objížďky, jo, ale musí se to udělat postupně, protože vem si, že vlastně celá trať z Budějc přes Velešín, Kaplický nádraží až na Dvořiště se musí zrekonstruovat. Kdyby to uzavřeli najednou, tak by přeřízli celý ten spodní kus jižních Čech.
0: Udělat se to musí, ale myslím si, že pokud tam někdo jede z Budějc, že už ho to nezaskočí.
2: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort@group.cz.
3: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
4: Znervozňují vás stoupající ceny energií? Už nemusí. Přejděte k ČES a zafixujte si nízkou cenu elektřiny i plynu. Teď je ten pravý čas. Na ČES se můžete spolehnout. Dlouhodobě. Přesně, jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
5: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětiráje.tour.cz.
6: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzíko.
7: Hledáte inspiraci pro dům a zahradu? Druhá největší jihočeská výstava Hobby začíná 14. května na výstavišti České Budějovice. Čeká vás pestrá nabídka rostlin, poradenství k pěstování, zahradní technika, karavany i sauny.
8: A děti si užijí zábavný program nejen se zvířátky a dílničkami.
7: Dny plné nápadů od 14. do 17. května na českobudějovickém výstavišti. Inspirace, zábava i praktické rady na jednom místě. Více na webu hobbyjaro.cz.
9: Půjčovna a servis stavebních strojů na Okružní ulici v Českých Budějovicích vám nabízí pronájem pásových rypadel a veškeré stavební a bourací techniky. Více na PAS.cb nebo přímo u nás na půjčovně. PAS. Jsme tady pro vás zas.
10: Ahoj, tady Jelen. Zdravíme posluchače Hitrádií a máme pro vás důležitou zprávu. V roce 2026 odehrajeme jenom 20 koncertů. Budou to ale koncerty mimořádné v rámci našeho rodinného festivalu Jelen Fest, se kterým za váma přijedeme do všech regionů. Čeká vás jelení vystoupení pro děti, koncert speciálního hosta, velká jelení show a spousta dalších překvapení. Vstupenky v předprodeji v síti NFC Tron.
11: Hit Radio.
12: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.

0: Baby Goodbye. Ale Farben na Hitradio Factor, tak si říkám, strašně dlouho nic nevydali, ale Farben. Tak konečně je tady taková letní oddechovka.
1: Krásné odpoledne přejeme Faktoráci. My se nebudeme bavit teď o nový hudbě, budeme se bavit o interpretech, kteří třeba už nic nevydají, ale nebude to smutný, jo, nebojte se. My vás totiž chceme pozvat na retro víkend a ten všichni milujeme.
0: Bude v tomto víkendu, že jo? Ale ano. Tento víkend, pozor, je prodloužený. To znamená, že my budeme retrovat už od pátku.
1: Je to prodloužený retro víkend, takže až si budete užívat volna třeba na zahrádce nebo na chatě, tak máte možnost.
0: No a jedním z těch interpretů, který si tak trošku jako nakousla, je i Michael Jackson.
1: Ano, to je veliká hvězda devadesátek. Byla jsem v kině na filmu Michael. Mhm. Nedokážu říct, posuďte sami, dojděte se podívat. Co je jistý, že tyhle hity jsou prostě skvělý.
0: My jsme mu říkali Michal Jason, jo, ale samozřejmě Michael Jackson, to je legenda, která snad nikdy nezemře.

0: To je zpěvačka Ava Max na Hit Radio Faktor a jakoby těch soutěží nebylo málo, tak i ve snídaní šampionů zase se soutěží, tyjo, já nevím, my neděláme nic jiného, než vám něco dáváme.
1: Protože vás máme rádi tak. A říkáme si, že v tuhle dobu by každý z vás chtěl vypnout, zpomalit a na chvíli zmizet z toho každodenního kolotoče, takhle víš, jako
0: tak
1: ne?
0: A teď mi řekni, jak se to dělá, protože to přesně já chci.
1: Pro tebe to není, to si opakujeme pokaždý, ale pro vás, naši milí. Soutěž Rychlá pětka, tam se hraje o víkendový wellness pobyt pro dva na Šumavě. Je to v hotelu rezidence Vogelsang u Kašperských hor a Vogelsang, pokud mi moje němčina dobře říká, je ptačí zpěv.
0: Já?
1: A já to Richtig. Úplně slyším, u těch Kašperek je nádherně srdce Šumavy a my pro vás máme víkendový pobyt pro dvě osoby za 10 000 korun.
0: No tak to je, ale počkej, když si to přepočítáš, podívej se na internety, tak to je hodně slibná výhra.
1: No protože jsou tam různý masáže, wellnessy, historická restaurace, klidná atmosféra, výhled na Kašper, který je určitě za příplatek, ne, to si dělám legraci, ale je tam!
0: Je tam jídlo?
1: Je tam jídlo, je Ježiši. Tam všechno, nemusíš udělat vůbec nic.
0: Prosím vás, já bych byl jako rád, kdyby to vyhrál jeden z vás a mě vzal jako třeba nosiče kufru.
1: Kdyby si počkal víkend před hotelem, to zní jako plán.
0: Jak soutěžit?
1: Podívejte se na náš web, do soutěží, tam si to přečtěte a zítra poslouchejte.
2: Zahajují rodinnou rozpočtovou poradu. Bod 1. Topení.
3: Snížíme o 2 stupně.
2: Bod 2. Průvan.
3: Dáme ručníky mezi okna.
4: Výborný návrh.
2: Bod 3. Plíseň.
3: Vydrhnout, přetřít.
5: A co udělat rekonstrukci?
4: No, vydá? Takže bod 1. Rekonstrukce s Buzinkou.
6: Úsporná rekonstrukce od Buzinky není výdaj. Je to investice, která se vám vrátí. Na pohodlí, energiích i hodnotě vašeho domova. Buzinka. Vaše rekonstrukční banka.
7: Máš už plány na jaro? Velká grilovačka? Nebo rodinná oslava? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a vychutnej si příjemné chvíle s nejbližšími. Když jaro schutí, tak Allegro. Under Armour
8: makes you better. Ladíš formu? Makáš ve fitku? Běháš? Pak ti nesmí chybět legendární base layer od sportovní značky Under Armour. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i fotbal. V letní kolekci ho nově najdeš i ve variantě z recyklovatelného materiálu Neolast. Takže bude vyhovovat nejen tobě, ale i naší planetě. Letní novinky objevuj na underarmour.cz.
9: Zahradní centra Unihoby praskají ve švech. Mega výběr rostlin na jednom místě. K tomu truhlíky, květináče, hnojiva a substráty. Unihoby. Vše pro tvé zelené království.
10: Odstartujte letní sezónu v Nahoru Resort Monínec s Tomášem Klusem.
11: Ahoj, tady Tomáš Klus. Moc vás zdravím a společně s Jirkou Kučerovským vás zveme na zahájení letní sezóny na Monínci.
12: Jízdy na bobové dráze.
10: Pokus o překonání rekordu v hobbyhorsingu.
12: Soutěže.
10: Vystoupení Elvise v podání Jakuba Machuldy.
12: A koncert Tomáše Kluse.
10: A pozor, všem dáme slevu 25% na letní pobyt.
12: V sobotu 16. května od 12 hodin. Nahoru Resort Monínec.
10: nhr.cz.
13: Máte rádi zvuk silných motorů, naleštěné karoserie a atmosféru staré dobré Ameriky. Prostě milujete silný americký káry. 9. května v areálu Safari Resortu v Hluboké u Borovan se uskuteční celodenní sraz těchto legendárních autáků. Pozor, začínáme už v 9 ráno.
14: Mrkněte na web nebo na Facebook, kam to všechno máte. Safari Resort CZ.
15: Jedna jízdenka pro celý kraj. To je IDSka, integrovaný dopravní systém Jihočeského kraje. Od 1. července cestujte jednodušeji. Jak na to? Vaše cesta teď povede na www.ideska.info. Na webu si vyberete, co vám vyhovuje. Aplikace IDSka, karta IDSka nebo inkarta a pokud jezdíte jen občas, jízdenku si koupíte stejně jako dnes. Vše najdete na www.ideska.info. IDSka. Jedna jízdenka pro celý kraj.
16: Hit Radio Faktor.
17: Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu.

0: Zayn Asia, Dusk Till Dawn, pohodovka na Hit Radio Faktor.
1: Krásné odpoledne, máme pro vás tip na zítra. Do Bernartic přijede fotograf Petr Lusk, který bude ukazovat a vyprávět o Rally Dakar. Ukazovat bude fotky a jeho vyprávění je poutavé a vtipné, možná už jste u toho byli poprvé, takže víte, o čem je řeč.
0: No a právě on s ním dorazí ještě jeho kolega, kámoš, motoristický novinář Petr Klaubauf a oni vás vezmou na kontinenty, kde se jezdí nejtěžší a nejslavnější rally světa. Takže ve středu 6. května zítra od 19 hodin v Sokolově v Bernarticích u Milevska.
1: Jsi řekl v Sokolově v Bernarticích, aby někdo nejel do Sokolova. Jděte do Sokolovny, to je blíž, jo? A užijte si to.

0: DNA, Billy Gillies na Hit Radio Faktor. A nejlepší dopravní servis na jihu Čech, pozor si dávejte na dálnici D3, je to 115 km ve směru od Českých Budějovic na Prahu, před Neplachovem kousíček. Osobní auto tam narazilo do svodidel, na místě je policie a označeno je to světelnou šipkou. V Černé v Pošumaví je rozlitá nafta na silnici a klouže to tam. S nejvyšší opatrností, bacha na to, taky je nehoda v Českým Vrbným v té průmyslové zóně, takže tam na to opatrně, a je to, když odbočujete jakoby k tomu Dysportu, co tam je k těm cyklistům tam. No a to je teďka pro tuhletu chvíli všechno. My vám přejeme šťastnou cestu a kdyby něco, tak vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
1: Jak vypadaly Prachatice a okolí v 19. století? Vývoj silniční sítě, změny hranic okresu a mnohem více najdete na výstavě Svědectví map od 26. března do 17. května v Prachatickém muzeu. www.prachatickemuzeum.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny želateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Hausbrand Café, per favore?
4: Si, signora.
3: I v malém šálku lze dělat velké umění.
5: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Faktor.

0: 17 hodin, krátké zprávy pro jižní Čechy a Pavel Ferenčík. Na středních školách i dnes pokračovaly maturity. Studenti posledních ročníků za sebou mají povinný didaktický test z českého jazyka a literatury. Podle dat státní organizace Cermat se k němu přihlásilo přes 84 tisíc maturantů, kteří šli ke zkoušce poprvé. Včetně těch, kteří třeba zkoušku opakují, to bylo 87,5 tisíc. Studentů. V Českém Krumlově končí známá alergoložka Marie Pivoňková. Do důchodu odchází na konci června a zatím za ní není náhrada. To může zkomplikovat situaci tisícům pacientů z regionu. Ti, kteří budou přecházet k jinému lékaři, si mají zdravotnickou dokumentaci vyzvednout v ordinaci nejpozději do 15.6. Potom ji převezme krajský úřad. Rusko oznámilo na 8. a 9. května příměří v bojích proti Ukrajině. Důvodem jsou oslavy vítězství Sovětského svazu ve druhé světové válce. Ruské ministerstvo obrany pak na platformě Telegram pohrozilo v případě narušení oslav masivním vzdušným útokem na Kyjev. Ukrajinský prezident Zelenský následně vyhlásil klid zbraní od půlnoci na středu 6. května. A hokejistou sezóny je Roman Červenka z Pardubic. Na trůn pro nejlepšího hráče domácí nejvyšší soutěže se vrátil po 10 letech. Vedle triumfu v hlavní anketě se Červenka stal nejlepším hráčem play-off, nejproduktivnějším hráčem základní částky a získal i cenu pro nejčastěji voleného hráče utkání.
1: Krásný den za každého počasí. Beton Těšovice. Dle vašich přání jsme schopni vyrobit cokoliv. Výroba atypických betonových prvků pro města i zahrady. beton@těšovice.cz.
0: Ještě si dáme počasí, na večera v noci nás dál potrápí srážkové mraky, místy i bouřky a teploměry se dostanou ke 13 stupňům. Zítra přes den naměříme i 23, ráno a dopoledne zůstaneme v suchu, přehánky a bouřky ale mají opět udeřit i zítra odpoledne.
2: Hit Radio Faktor.
3: Hezké úterý, dneska je 5. května, výročí květnového povstání českého lidu.
4: Krásné odpoledne, faktoráci. To mi připomíná, že svátek má teda Klaudie.
3: Ano, Klaudinka.
4: Mám to takhle vždycky spojený s tím. A narozeniny má Jarda Šebek. Teď už mi odepisuje, psala jsem mu zrovna před chvílí.
3: Teda ty tví známí. Pojďme jim zahrát. Shakira, Waka Waka.
4: A Cyril, Stumbling In.

0: a pořád je to dobrý. To byl Cyril na Hit Radio Faktor Stumbling In.
1: Přejeme vám hezké odpoledne a i tento týden soutěžíme s Tesco Mobile. Máme pro vás 10 000 korun na nákup a taky nový smartphony pro celou rodinu.
0: Co po vás chceme? No určitě vám někdy přišla nějaká zajímavá SMS-ka od babičky nebo od dědy, prostě od prarodičů. A my jsme na tu SMS-ku zvědaví, tak se nám pochlubte.
1: Mně teda nepřišla, protože za mých mladých let mý prarodiče mobilní telefony ještě neměli. Ale kdybych se podívala Emě do telefonu, tak si myslím, že se pobavím. A rádi se pobavíme i těma vašima. Pište nám je do formuláře na hitradiofaktor.cz nejvtipnější nebo nejzajímavější zprávy od prarodičů. A každý den můžete vyhrát surikarty a jak už jsem říkala, 10 000 na nákupy v mobilní aplikaci Tesco Mobile nebo 4x Xiaomi Redmi Note 15 Pro. Řekla jsem to dobře?
0: Řekla, a to je docela dobrý telefon, tak se pojďte zapojit.

0: Jaký pocity má Tomáš Klus? To jsme se právě teďka na Hit Radio Faktor dozvěděli. A já mám takový pocit, že máme úplně nový podcast.
1: Ano, je od našich kolegů z Hit Radia 90, jmenuje se Vypalovačka. Na světě už je čtvrtý díl a ten se věnuje smrti Kurta Cobaina.
0: No tak kdo to byl Kurt Cobain, to snad ví úplně každej. S výjimkou Gen Z, těm to asi moc neříká, ale my boomři víme, že to byl frontman, ikona 90. Prostě ten zpěvák, který stojí za Nirvánou.
1: Mně v tom roce, když zemřel, bylo 14. Měli jsme zrovna takový období, že jsme byli v grunge stylu, svetr až ke kolenům, dlouhý vlasy. Strašně nás to položilo, ale jak to vlastně bylo? To se dozvíte právě ve Vypalovačce.
0: Podcast Vypalovačka můžete poslouchat na všech podcastových platformách a dokonce taky i na webu Hit Radia 90. Hit Radio.
2: Matroš na tvou stavbu od A po Z. Nyní v Unihobby pytel betonu 25 kg jen za 88 korun při zakoupení celé palety.
3: Unihobby.
2: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
4: A auto najdete v Českých Budějovicích dokonce dvakrát. Na pobočce Strachonická nabízíme 450 vozů i hned k odběru. V Krčínově ulici najdete širokou nabídku levných vozů a dodávek. A na obou pobočkách vaše auto i vykoupíme. Otevřeno denně od 9 do 9. Volejte AAA Auto 800 110 800.
5: V KIK najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
6: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny želateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
9: Hit Radio.
10: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.

0: To byla ale pořádná mašina. Emptiness Machine a Linkin Park na Hit Radio Faktor.
1: Hezké úterý přejeme, to si mi připomněl. Dneska jsem četla na Facebooku, že jindřichohradecké místní dráhy rozšiřují jízdy až do Nové Bystřice, ale já se musím přiznat přede všemi, já jsem na úzkokolejce nikdy nebyla, takže si moc nepamatuju, co se tam jako psalo v tom článku.
0: No totiž, ona 3,5 roku ta větev z Hradce na Bystřici nejezdila.
1: Aha.
0: Jo, a teďka oni to zprovoznili, společnost Gepard, na tenhle ten pátek připravili úplně skvělou jízdu. A pozvánku pro vás má přímo majitel Gepard Expressu, pan Albert Fikáček.
2: Zdravím všechny posluchače Hit Radia Faktor z obnovené jindřichohradecké úzkokolejky. Právě teď se na tuhle jedinečnou historickou trať vrací i parní vlaky. Už v pátek 8. května jsme pro vás spolu s klubem vojenské historie KVH44 připravili speciální parní jízdu na den vítězství. Čeká vás vlak obsazený německou armádou, dobové scény, kapitulace v Nové Bystřici, zpáteční cesta s českými povstalci. Těšíme se na vás spolu s parními lokomotivami a klubem parní historie 8. května od 9 hodin na nádraží v Jindřichově Hradci.
1: Moc děkujeme, to zní skvěle, jestli vás to taky zaujalo. Mrkněte na gepard.com, kde si můžete zarezervovat jízdenky.

0: goodbye. Dean Lewis nám na Hit Radio Faktor hraje trošičku do noty, protože zpívá How do I say goodbye? No goodbye vám jdeme dát taky.
1: A jak to říct? Úplně jednoduše, podíváme se na to, co nás čeká zítra. A já se strašně těším, protože je den bez diet a je zakázáno držet diety, holky.
0: Takže dejte si do kalendáře takzvaný cheating day, můžete si dát burgery, hranolky, chipsy, tabulku čokolády na posezení, ježišmajna.
1: Cokoliv, čím víc, tím líp.
0: Pozdravíme zítra po 15. taky řemeslníky, protože právě zítřejší den je dnem řemeslníků.
1: Snad budou mít čas poslouchat, protože sehnat řemeslníka, třeba zedníka nebo instalatéra, to je teda za mě hrozný problém.
0: Mně to povídej, a to nemáš barák. Takže to si všechno povíme zítra po 15. hodině a budeme mít aspoň téma, protože řemeslo to má zlatý dno.
1: Témat bude mnohem víc, moc se na vás těšíme.
0: Čau.
2: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
3: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
4: No včera bylo pozdě.
5: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
6: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
7: Zase lítáš v oblacích.
8: Ale vzpomněla jsem si na ten let balónem. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
7: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
9: Tak honem, ať vám neuletí!
8: Právě teď je na Allegrii let balónem v akci jen za 3380 korun.
7: Proleďte se třeba nad Karlštejnem, Českým Krumlovem, nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
8: Více o akci na
10: firmanazážitky.cz.
11: Oblíbená restaurace Gateway of India otevírá novou pobočku v Géčku v Českých Budějovicích. Pravá indická kuchyně, kterou jste si oblíbili u piaristického náměstí, autentické chutě, vůně koření a pohodlí nákupního centra v jednom. Gateway of India už od 13. května. Nákupní centrum Géčko.
12: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
13: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
14: Ptáte se, jak se stát miliardářem? Stačí kapka. Kapka štěstí a tiket Eurojackpotu. Tak si nezapomeňte vsadit. V úterý hrajeme o více než 1,5 miliardy. Eurojackpot na věky za vodou.
15: Hit Radio.
16: Dobíjte si baterky s Hitrádiem. Vyhrajte víkendový wellness pobyt pro dva s polopenzí v hotelu Residence Vogelsang v hodnotě 10 000 korun.
17: Hrajeme každé všední ráno ve snídani šampionu.
18: Hotel, o kterém si nemusíte nechat jen zdát. Residence Vogelsang u Kašperských hor. Wellness a dobré jídlo uprostřed Šumavy. Residence Vogelsang.cz.
19: Hitrádio Faktor.
20: Zlepši si náladu.
19: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech, pozor na Jindřichohradecku, voláte ze Strmilova, číhá tu na vás policejní hlídka a kromě jiného je prý zajímá i povinná výbava, tak snad máte všechno v cajku. Přejeme šťastnou cestu a vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia.
3: Tady se vám blíží splátečka a další, a další, a další, a další, a další.
4: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na KBCZ. Komerční banka.
5: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
6: Postřižinská zahrada v Hluboké nad Vltavou. Jsou místa, kam nejdeš jen tak, ale kam se vracíš. Kde zní hudba všech žánrů a každý si v ní najde ten svůj. Postřižinské slavnosti 7. až 9. května. Michal David, Morčata na útěku, Buty a další. Pohoda, klid a dobré postřižinské pivo. Postřižinská zahrada v Hluboké nad Vltavou. Program na postřižinskazahrada.cz.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. On air.
7: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
8: Je 18 hodin, dobrý podvečer u zpráv pro Lucie Daňková. V pátek na státní svátek budou mít velké obchody zavřeno. Prodejny nad 200 metrů čtverečních musí zůstat ze zákona mimo provoz. Mluvčí České obchodní inspekce František Kotrba.
9: Zákaz prodeje se vedle provozoven s prodejní plochou větší než 200 metrů čtverečních vztahuje též na prodejní a výkupní dobu zastaváren, provozoven určených k obchodování s použitým zbožím a zařízení určených ke sběru a výkupu odpadu.
8: Naopak omezení se nevztahuje na prodej na nádražích a letištích, na prodejny ve zdravotnických zařízeních, lékárny a benzinové pumpy. Bývalá ministryně obrany Jana Černochová zvažuje žalobu na premiéra Andreje Babiše. Důvodem jsou jeho opakované výroky o zlodějnách v rezortu nebo o upravených výběrových řízeních. Černochová chce postup konzultovat s advokátem. Kladenští strážníci nově používají dron, pomáhá jim například při pátrání v nepřehledném a špatně přístupném terénu nebo při odhalování černých skládek. Postupně městská policie pořídí dronů více, sloužit by mohly pak také jako podpora tzv. Prvosledových hlídek státní policie. Příští ročník Rally Dakar odstartuje 1. ledna 2027 a skončí o 15 dnů později. 49. ročník legendární soutěže se po 8. v řadě uskuteční v Saúdské Arábii. Pořadatelé slibují rozmanitou a technicky náročnou trať. Zvýšit by se měl podíl etap v Dunách.
10: Krásný den za každého počasí. Beton Těšovice. Dle vašich přání jsme schopni vyrobit cokoliv. Výroba atypických betonových prvků.

0: města i zahrady. beton@tišovice.cz.
1: V noci a ráno lokální přehánky nebo bouřky, ranní teploty kolem 12 stupňů, zítra většinou pod mrakem, na západě Čech už chladněji kolem 20 stupňů, na zbylém území 22 až 26 stupňů, odpoledne opět lokální přehánky nebo bouřky, ve kterých bude zesilovat vítr.
2: Hodiny odbyly 18. Startujeme další vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic. S vámi Michal Pospíchal, přeju hezký úterní večer.

Melancholická vzpomínka na dobu, kdy byl svět prostě jiný. Tohle jsme poslouchali v roce 1985. Dream Academy, Life in Northern Town. Ladíte Hit Radio, odstartovali jsme úterní vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic. Až do 21 hodin pro vás tradičně budeme mít to nejlepší z minulosti, 80, 90 a taky ty největší hity raného milénia. Tenhle rozjetý vlak nezastavuje, naopak jedeme dál. Teď je s písní Come Into My World. O tu se postarala Kylie Minogue. Za chvilku i Meat Loaf, I Do Anything For Love, i to pro vás máme.

0: Krásná věc, Meatloaf, I Do Anything For Love, tohle jsme vám hrali na Hit Rádiu, posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic, tímhle budeme pokračovat. Jedna romantiárna za druhou, tohle je norský zpěvák Espen Lind, When Susanna Cries. Taky na tuhle romantickou strunu zadrnkáme už za chvilku. No a z té české muziky, třeba Mňáka až Dorp, i ta je nachystaná v playlistu Hit Rádia. Tak užívejte úterní večer.
1: Izomat stavebniny.
2: Procvičíme si pár slovíček. Krásná zahradní dlažba.
3: Best Beleza.
2: Nádherná zahradní dlažba.
3: Best Bellissima.
2: Dvě úžasné zahradní dlažby.
3: Beleza a Bellissima od společnosti Best.
2: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
4: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
5: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
4: A tak to bude drahé.
5: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
6: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětiráje.tour.cz.
7: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, bilabil, CZ.
8: Hit Radio. Hit Radio.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Hitrádio.
2: Enjoy this trip.

Prostě pro vás všechny byla tahle písnička od skupiny Mňák Gáždorp. Posloucháte Hit Radio, hudební speciál Hit Radio Classic, který teď nabídne jednu dámu. Jmenuje se Paula Abdul. Nejprve začínala jako choreografka, například pro Janet Jackson pracovala tahle dívka, tehdy velmi mladá slečna, která vymýšlela, jak se Janet Jackson bude hýbat na pódiu. Díky tomu se dostala k hudbě, začala sama skládat a pak připravila tuhle fantastickou píseň.

0: Tak jsme si vyhodili z kopítka, tohle jsou 24/7, Take Me Away, záležitost, na kterou jsme vzpomínali v rámci hudebního speciálu Hit Radio Classic. Vracíme se zpátky v čase, připomínáme to nejlepší z minulosti a také nesmíme zapomenout na něj, na Freddieho Mercuryho. Love Kills, to je záležitost, kterou představil na solové dráze. Místa skupiny Queen si do studia vzal najaté hudebníky. No a s nimi dal dohromady tuhle fantastickou věc, kterou vám na Hit Radio budeme hrát za chvilku. Taky Shania Twain, Catching, nebo Susan Vega.
1: Hit Radio. Hit Radio. Hele, slyšíš to? To je retro víkend Hit Radia. Od 8. do 10. května jedeme jen ty největší hity z doby před 30 lety. Žádná nuda, jen samé 90-kové bomby. Song za songem, vzpomínka za vzpomínkou. Retro víkend Hit Rádia. Startujeme v pátek v 7 ráno.
2: Znervozňují vás stoupající ceny energií? Už nemusí. Přejděte k ČES a zafixujte si nízkou cenu elektřiny i plynu. Teď je ten pravý čas. Na ČES se můžete spolehnout. Dlouhodobě. Přesně, jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
3: Ahoj, tady Jelen. Zdravíme posluchače Hit Rádií a máme pro vás důležitou zprávu. V roce 2026 odehrajeme jenom 20 koncertů. Budou to ale koncerty mimořádné v rámci našeho rodinného festivalu Jelen Fest, se kterým za váma přijedeme do všech regionů. Čeká vás jelení vystoupení pro děti, koncert speciálního hosta, velká jelení show a spousta dalších překvapení. Vstupenky v předprodeji v síti NFC Tron.
4: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Na norsko-dánské duo Aqua My Oh My. Záležitost, která nás vedla k 19. hodině. Ladíte Hit Radio, dobrý večer.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny želateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
2: První probuzení na moři?
3: První selfie s delfínem.
4: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
5: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď. Na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
6: Maxi, ta nová terasa je skvělá.
7: Vínečko, pohoda.
6: A slimáci jsou taky fuč.
7: Zastavte se v Baumaxu. Do konce května terasové prkno premium v odstínu týk nebo káva za 269.
6: A přírodní přípravek proti slimákům Presto za 159 korun.
7: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
8: Hey, I'm Dua Lipa.
9: Hi, I'm Lenny Kravitz.
0: Pokračuje hudební speciál Hit Radio Classic, dál vám hrajeme to nejlepší z minulosti. S vámi Michal Pospíchal a přeju hezký úterní večer.

Tak tohle je opravdová klasika You Spin Me Round a Dead or Alive na Hit Radio. Desky budeme roztáčet i v závěru týdne, je před námi další prodloužený víkend, což je samo o sobě skvělá zpráva, přesto všechno to umíme posunout na vyšší level. Na Hit Radio to totiž znamená retro víkend. 3 dny toho nejlepšího z minulosti. V sobotu a v neděli pro vás se navíc budou vysílat naše kolegové z Hitradia 90, které si můžete naladit online nebo v dabu, a nachystali si pro vás spoustu fantastických témat, které mimochodem probírají taky ve svém podcastu Vypalovačka. Doporučuju, pokud chcete zažít trochu té nostalgie. Vzpomínáme i dnes večer v hudebním speciálu Hitradio Classic, ve kterém teď bude hrát Madonna.

0: Činasky mají novou píseň Dlouhej kouř. Tohle bychom vám řekli, kdybychom byli v roce 1997. Ladíte Hit Radio, hudební speciál Hit Radio Classic, který nás mimo jiné vezme taky do 80. V létě 1984 na scénu přispěchala rakouská partička Opus s písničkou Life is Life. Prakticky okamžitě tak atakovala nejvyšší příčky hit parád po celém světě. A u nás na Hit Radio bude hrát už za pár minut. Je na co se těšit. Hit Radio.
1: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
2: Jedna jízdenka pro celý kraj, to je IDSka, integrovaný dopravní systém Jihočeského kraje. Od 1. července cestujte jednodušeji. Jak na to? Vaše cesta teď povede na www.ideska.info. Na webu si vyberete, co vám vyhovuje. Aplikace IDSka, karta IDSka nebo inkarta a pokud jezdíte jen občas, jízdenku si koupíte stejně jako dnes. Vše najdete na www.ideska.info. IDSka. Jedna jízdenka pro celý kraj.
3: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
4: Hit Radio. Hit Radio.

Tahle písnička se dočkala řady remixů, my jsme si ji ale zahráli v originále. Na hitrádiu The Cardigans, La Fool. Cardigans v roce 1996 vydali desku s poměrně úsměvným názvem First Band on the Moon. První kapela na měsíci. Právě na ní se objevila písnička Love Fool, kterou proslavil taky snímek Romeo a Julie, kde se v hlavní roli blísknul Leonardo DiCaprio. Teď se nadechněte a seberte všechny síly. Další písnička vás totiž nenechá v klidu. Budete potřebovat hodně energie.

0: Hit Radio Faktor.
1: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid, když ti květy

zapne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když se trubka

0: snadné žít? Tohle heslo razí skupina MIG21. My jsme rádi, že jste si do života přibrali taky Hit Radio. Zní to jako melodie? Ale jo, zní. Sounds Like a Melody je hit skupiny Alphaville. Je potřeba si občas připomenout, že mají víc písní než jen Forever Young. Takhle. Vám budeme hrát už za chvíli v hudebním speciálu Hit Radio Classic. Hit Radio.
1: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
2: Dan Landa,
1: Mirá,
2: Rybičky,
1: Migové,
2: jdeme na Hrady.
1: 8 hradů,
2: 8 víkendů,
1: muzika a pohoda celé léto po celé republice.
2: Dan Landa,
1: Harley,
2: Tomáš Klus,
1: Xindl X.
2: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
1: Tohle není jen festival,
2: to jsou Hrady. www.hrady.cz.
3: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
4: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
5: No včera bylo pozdě.
6: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
7: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
8: Máte rádi zvuk silných motorů, naleštěné karoserie a atmosféru staré dobré Ameriky? Prostě milujete silný americký káry. 9. května v areálu Safari Resortu v Hluboké u Borovan se uskuteční celodenní sraz těchto legendárních autáků. Pozor, začínáme už v 9 ráno.
9: Mrkněte na web nebo na Facebook, kam to všechno máte. Safari Resort.cz.

0: Hit Radio Classic. To nejlepší z 80., 90. a milénia na Hit Radio.
1: Hausbrand Café, per favore.
2: Sì, signora.
1: I v malém šálku lze dělat velké umění.
3: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
4: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
5: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
6: Hit Radio, vy a dalších 60 minut jenom hitů 80. 90. let a toho nejlepšího z milénia. Michal Pospíchal, dobrý večer.

Peter Gabriel, britský zpěvák, skladatel, producent a taky frontman kapely Genesis, na kterou navázal velmi úspěšnou solovou kariéru. Tohle byl Důkaz, připomněli jsme hitovku Sledgehammer. I tohle jsme si pro vás v úterý večer připravili na Hitrádiu. V uších máte hudební speciál Hitrádio Classic. My si teď vyrazíme do Kanady. Právě odtud je Nelly Furtado, oceňovaná zpěvačka, skladatelka, autorka. A pro její kariéru si nabídneme naprosto zásadní hit Turn Off The Lights. Tak pojďme na něj.

Tohle nás vrátilo zpátky na taneční parkety. Na žádné pořádné retroparty nesmí chybět Mr. President. A u nás na Hitradiu si teď takovou retroparty užíváme v rámci hudebního speciálu Hitradio Classic. Mimochodem, připomínám, je před námi prodloužený víkend a ten celý bude v playlistu Hitradia patřit těm největším retrohitům. Takže pokud patříte mezi milovníky singlů z let minulých, určitě vám srdíčko zaplesá radostí. A radost už je za chvilku udělá taky Fancy s legendárním hitem Flames of Love.

přátelé jí říkají J.Lo, jinak ale Jennifer Lopez, legendární postava hudební scény. Hitů, které má v repertoáru, bychom se snad ani nedopočítali. Ten konkrétní se ale jmenoval Love Don't Cost Think a zavedl nás zpátky do milénia. Jako single písnička vyšla přesně v roce 2000, rok později se taky objevila na desce. A co dál? Na Hit Radio si teď dáme absolutní svobodu. Freedom. DJ Bobo. Freedom.

Jedna pecka za druhou, to je panečku nostalgie. Na Hit Radio vám teď byl parťákem Brother Louis. A teď něco, čím oslavíme snad už to léto, které nás se v posledních dvou dnech dorazilo předčasně pozdravit uprostřed kalendářního jara. Adiemus. I tohle uslyšíte v příštích minutách na Hit Radio.

Point Break, What About Us. A to je vše, přátelé. Takhle krásně končí úterní vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic. A zítra? Zítra je vaše středa, takže muziku nám budete diktovat vy. A objednat si ji můžete klidně už teď na webu hitradio.cz.

0: Na Hitrádu Imagine Dragons pojďme teď na chvilku zavítat do světa zemědělství. O výrobky zemědělců z našeho regionu máme stále větší zájem. Raději máme maso od prověřeného řezníka, jahody z farmy nedaleko Prahy, z ovoce od místních sadařů. Jak to ale cítí oni sami? Jak vnímají podporu, které se jim dostává od státu i Evropské unie? Povídat si o tom budeme s Honzou Abtem, který ve středních Čechách vlastní sady a výrobnu sajdru Tátův sad. Tak pojďme se na začátek zaměřit na to, jak se změnil vztah Čechů k lokální zemědělské produkci.
1: No, pro nás se to určitě vyvíjí dobrým směrem, protože už skončil takový ten trend z těch 90. let, kdy všichni chtěli ochutat něco zvenku a z dovozu a bylo to takový to zajímavý, lepší. Tak od tohohle evidentně už odklon dneska nastal. Lidi hledají zajímavější věci, hledají chuťově originální a zároveň to, když vidí, jak tu věc vyrábíme, jak pěstujeme jabka a jak to děláme, tak určitě má pak výrazný efekt na to, že se za náma vracejí a mají to rádi.
0: Čím to je?
1: Já si myslím, že to je spíše tím, že se lidi přejedli takových těch unifikovaných věcí, které chutnají všude na světě stejně. A ta práce, kterou tomu dáváme, která určitě je veliká, tak je vlastně pak jakoby odměněna tím zájmem o něco jiného. Protože vyrábět věci průmyslným způsobem, tedy mícháním nějakých předpřipravených nebo předvyrobených polotovarů, je věc z mého pohledu snadnější, než to skutečně vyrobit a vypěstovat od tady roubování a od hlíny až po nějaký finální výrobek. Takže myslím si, že ten důvod není tou naší prací, že je spíš tím trendem toho, co lidi dneska vyhledávají, ale zase na druhou stranu díky té práci pak vidí, že ta věc skutečně jako je opravdová a že je z těch základních surovin a hold pracná, ale zároveň pak výrazná a dobrá.
0: Tak se zeptám, jak jste na tom s podporou státu nebo Evropské unie?
1: Já bych řekl, že v Čechách se příliš podpora tomu jakoby lokálnímu, regionálnímu nedělá. Jsou tady takový ty podpory v stylu regionální potravina klasa A, kde my jsme účastní. Na druhou stranu to se úplně jakoby nepotkává s naší cílovou skupinou, kteří pijí naše výrobky. Určitě si dokážu představit, že by v této věci stát mohl udělat víc, například hlavně pro nás zjednodušením administrativy, zjednodušením byrokratických podmínek a hlavně nastavením předvídatelných podmínek, tak aby jsme se pohybovali v prostředí, kde jsou ty pravidla očekávatelní, kde víme, že platí letos, budou platit třeba za 2, za 3, za 4 roky. Ale stát nám je strašně rychle a strašně často mění. Takže sice tady existují různé podpory, kterých i my jsme se zúčastnili, třeba program rozvoje venkova, kdy to nám určitě pomohlo k tomu, že jsme nakupovali nové technologie, ať už na zpracování ovoce, nebo na kvašení, nebo na lahvování. To určitě ano, ale ty podmínky a pravidla, na základě kterých je to nastavované, jsou z mýho pohledu spíš vhodný pro velké producenty nebo velké zemědělce, protože ta složitost toho vyřizování je tak velká, že na to prostě potřebujete separátní oddělení v rámci nějakého podniku a my to děláme jako rodinná farma, takže my na to tyhle ty oddělení prostě nemáme a když to má člověk dělat sám, tak to samozřejmě vždycky nakonec udělá. Ale vezme to tak hroznýho času, že zase vám to sebere možnost dělat to, co jste chtěl, tedy vyrábět ty výrobky, za kterýma by lidi měli přijet.
0: Rozumím. EU pro následující období zvažuje zastropování pomoci firmám pouze do určité velikosti. Tak pomohlo by to?
1: Já si myslím, že by to určitě přineslo něco dobrého a určitě by to pomohlo. Otázka je, jestli v našem byrokratickém světě, ve kterém žijeme, se vůbec takovýhle záměr podaří proměnit v realitu. Takže kdyby to tak bylo, bylo by to perfektní, protože to by byla věc, která by nám určitě velmi pomohla, že bychom se mohli věnovat tomu, co máme dělat, a nikoli v uvozovkách vyplňování tabulek.
0: Poslední otázka, kdybyste mohl něco změnit teď hned na přístupu státu nebo Unie, co by to bylo?
1: Je to kombinace. Je to ta administrativně byrokratická zátěž a opravdu ve finále hlavně očekávatelný prostředí, ve kterém máme fungovat. Nám stát třeba chtěl zavést spotřební daň, protože s naším siderem spadáme pod tiché víno, tedy uvažovalo se o zavedení spotřební daně nebo stanovení nějaké výše spotřební daně na tichá vína. A nám to vlastně na 2 roky, kdy se to projednávalo, zásadním způsobem zkomplikovalo život, protože jsme nevěděli, jestli bude ta daň tak vysoká, že už to neprodáme, že budeme muset celý tady naše živobytí zavřít, nebo jestli bude zrušená, nebo jak to bude. V tomhle tom si myslím, že by určitě stát hlavně měl dělat to spolehlivé prostředí, abychom věděli, co máme dělat a podle čeho se máme orientovat.
0: Díky, že jste s námi vysílal. Na Hit Rádiu pokračujeme další muzikou.

Rubikonu k tobě víš, jako když stoupá rtuť. Skrz amorový šípy ucítíš, jak se ti...

Hit Radio Faktor. Tohle vám hrajeme nově. Rehab. Hit Radio.

0: Hi, this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

She said,

0: world, crazy world, yeah.
1: Hi, this is Ed Sheeran.
2: Hi, this is Madonna.
3: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: I'm Ariana Grande.
3: It's Hozier.
4: Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

Hit Radio Faktor. It's a new generation.